0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o americké zpěvačce a herečce Diane Ross. Mám ji rád od, dá se říct, útlého dětství a patří spolu s Barbarou Streisand, Whitney Houston a Dionne Warwick k mým opravdu nejoblíbenějším zpěvačkám. Všechny tři jsem viděl na jevišti, viděl jsem je koncertovat. S Whitney Houston se mi to bohužel nepodařilo. Světoznámá 82letá zpěvačka Diana Ross v Čechách a na Slovensku nikdy nekoncertovala. Ani v okolních postkomunistických zemích ne. Jedinou výjimkou byla účast na koncertu v Budapešti, který se konal při příležitosti výročí založení maďarského státu v roce 1996. Poprvé u nás Diana Ross vystoupí 29. července letošního roku v amfiteátru Lochotín v Plzni a bude to bez nadsázky hudební událost roku. Slibuju vám tady svatosvatě, že i kdybych byl nemocný a na vozíku, tak si tenhle koncert nenechám ujít. Diana Ross byla v roce 1993 zapsána do

Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější žena v historii hudebního průmyslu. Prodala více než 100 milionů desek a je zároveň i jednou z mála slavných, kteří mají na hollywoodském chodníku slávy dvě hvězdy. Jednu za solovou kariéru a druhou jako součást legendárního tria The Supremes. Diana Ross, svůdná, dlouhonohá kráska s kočičíma očima, měla ve Spojených státech amerických 18 hitů na prvním místě v tamním žebříčku, čehož dosáhl jenom Elvis Presley a co překonali jen Beatles. Dámy a pánové, přichází Diana Ross a přiznává úplně všechno. Od roku 1980 je písnička I'm Coming Out, kterou teď uslyšíte hymnou LGBT komunity doslova po celém světě.

Diana Ross se narodila v Detroitu na sklonku druhé světové války. Pochází ze 6 dětí a její rodiče byli typickými představiteli detroitské dělnické třídy. Stěhovali se z periferie na periferii a neměli prostředky, aby svým dětem mohli zajistit lepší vzdělání. Diana se učila několika oborům, které byly dostupné na veřejných školách. Aranžérství, krejčovství, kosmetice a dokonce kloboučnictví. Na živobytí si přivydělávala v jednom obchodním domě, kde byla podle pamětníků úplně první zaměstnankyní černé barvy pleti, kterou nechali pracovat mimo kuchyň. V roce 1960 vtrhla do detroitské kanceláře gramofonového bose firmy Motown Berryho Gordyho Juniora 3 děvčata s mašlemi ve vlasech, Diana Ross byla pochopitelně mezi nimi, a jedna přes druhou prosili, aby u téhle firmy mohli nahrát desku. Přijďte, až doděláte školu, řekl šéf Motownu sladkým šestnáctkám a pustil je z hlavy. Za necelý rok je pak náhodou slyšel zpívat na kanadské straně Detroitu. Už byli bez mašliček. Byly z nich nádherné mladé dámy ve skvostných toaletách, jejich hlasy spolu výtečně ladily a třikrát museli přidávat. Teď bylo na něm, aby vtrhnul do zákulisí se slovy: stavte se u mě co nejdřív.

Doposlouchali jste první velký hit Sladkých Supremes. Z nahrávky Čokoládových krásek Where Did Our Love Go se stal v létě roku 1964 americký hit číslo 1. Takových pak přišlo do konce roku 1969 ještě 11. Jiné místo než první tehdy Supremes vlastně neznali. Splnilo se jim vše, o čem snili celé mládí. Objednávali si každé šaty, které se jim za výkladem líbily. Jejich zájezdový autobus byl až po střechu naplněný krabicemi s novými klobouky. Diana tenkrát skvěle zužitkovala zkušenosti ze školy. Vymýšlela Supremes image, starala se o kostýmy, make-up, účesy. Supremes nejen skvěle zpívali, tancovali a s nenapodobitelnou grácií vábili svými lahodnými hlasy posluchačské oběti, ale měli ještě něco těžko definovatelného navíc. Když ovšem i anglické noviny napsaly, že něco takového se ve věhlasném londýnském kabaretu Talk of the Town ještě nikdy nestalo a přinesli snímky, na kterých hvězdy jako Engelbert Humperdinck, Cliff Richard, Paul McCartney, Shirley Bassey, 120-kilový Solomon King a členové skupiny Shadows třeští nadšením, jak námořníci, co po roce na moři zase vidí ženskou, pak to asi nebyl zcela běžný úspěch. A v roce 1967 třeštil nadšením z koncertu Supremes v Las Vegas a v Los Angeles i Karel Gott. Jako oko v hlavě střežil do konce života fotku s věnováním od Diany Ross.

V roce 1967 prezident gramofonové firmy Motown Berry Gordy Jr. opustil manželku a své tři děti. Ale ještě další dva roky trvalo, než se konečně provalilo, že ústřední zpěvačka Supremes Diana Ross a Berry Gordy Jr. tvoří pár. I když se nikdy nevzali, v roce 1971 se jim narodila dcera Rhonda. To už byla Diana Ross druhým rokem na solové dráze. Její píseň Ain't No Mountain High Enough obsadila v srpnu roku 1970 první příčku amerického singlového žebříčku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1972 si Diana Ross zahrála ve filmu Billy zpívá blues svůj velký vzor, legendární zpěvačku Billie Holiday. Získala Zlatý globus a byla nominována na Oscara. Druhý film Diany Ross, Mahagony, který se odehrával v prostředí biznisu s módou, propadl. Jediné, co po něm zůstalo a vešlo do dějin, jsou písničky, které v něm zazněly. Hlavně titulní hit Do You Know Where You Are Going To, který za chvilku uslyšíte. Diana Ross do dneška lituje, že začátkem 90. let odmítla nabídku Kevina Costnera, aby si po jeho boku zahrála ve filmu Osobní strážce. Roli nakonec vyfoukla Whitney Houston a Dianu uklidnila skutečnost, že po boku Kevina Costnera nezazářela Madonna, která si na roli zpěvačky, kterou pronásleduje psychopatický vrah, brousila zuby. Madonu Diana Ross z duše nesnáší a je přesvědčena, že jí publikum přeceňuje. Já se přiznám, že teda Madonu nemám taky rád.

polovině 70. let začaly pro Dianu Ross nejzářivější chvíle její kariéry. Stala se disco divou a tenhle pojem se tenkrát ustálil na diskoscéně jen pro tři jména. Vedle Diany pro Gloria Gaynor a Donnu Summer. Diana se tenkrát rozloučila s elegantním, ale uhlazeným soulem, protože přišel čas rozářit taneční parket. Nastala horečka disco music a Diana začala vydávat singly, které se zapsaly do Zlatého fondu diskotékové hudby. Píseň Upside Down označili čtenáři prestižního britského hudebního časopisu Melody Maker za nejlepší diskotékový titul roku 1980 a tenhle hit je dodnes nejúspěšnějším a nejprodávanějším Dianiným singlem. A když už mluvíme o disco music, tak se vám musím pochlubit, že mi kluci Tomáš a Jirka tady v nahrávacím studiu, abych byl správně disco naladěn, přimontovali ke stropu zářící a otáčející se diskokouly. A já si připadám jak John Travolta ve filmu Horečka sobotní noci.

Písně z repertoáru Diany Ross naspívalo i několik českých zpěváků. Marta Kubišová, Naďa Urbánková, Jitka Zelenková, Karel Černoch, Monika Absolonová, Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Marie Rotrová. A právě Lady Soul z Ostravy vám teď zaspívá velký hit Diany Ross Why Do Fools Fall in Love s českým textem Zdeňka Borovce Když je noc, má se spát.

prosince roku 1992 se na vídeňské radnici konal hvězdně obsazený koncert. Vystoupili na něm dva super tenoři Placido Domingo a José Carreras a popová diva Diana Ross. Když na podzim roku následujícího vyšlo album Vánoce ve Vídni se záznamem tohoto koncertu, stalo se jedním z nejprodávanějších vánočních alb všech dob. Poslechněme si z něho teď dvě ukázky, které vás přesvědčí o tom, že Diana Ross byla pěvecky Domingovi a Carrerasovi rovnocenou partnerkou a nezapadla vedle nich.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1991 naspívala Diana Ross nádhernou baladu When You Tell Me That You Love Me. Původní verze Diany Ross tak nadchla americkou zpěvačku country music Dolly Parton, že požádala Julia Iglesiase, který býval milencem Diany Ross, aby s ní tuhle píseň naspíval. Když ji Julio poprvé uslyšel, netušil, že originál pochází z repertoáru jeho někdejší milenky Diany Ross. Stejně jako Julio Iglesias na tom byl i Karel Gott, když mu v roce 1994 přehrál jeho německý manažer Wolfgang Kaminský tuto píseň právě v podání Julia Iglesiase a Dolly Parton s tím, že by ji měl rozhodně naspívat v němčině. Karel, jak mi vyprávil, se tenkrát Wolfganga zeptal, s kým že by to mělo být. A on mu hned doporučil zpěvačku, herečku a někdejší úspěšnou modelku izraelského původu Dalai Lulavi, které dělal stejně jako Karlovi manažera. Německá verze této písně, jejich duet Ich bin da, dich zu lieben, zvítězila roku 1995 v březnové hitparádě německé televizní společnosti CDF a o rok později s ní obsadili také páté místo v superhitparádě této televizní společnosti za rok 1995. A že jste o Dalai Lulavi nikdy neslyšeli? Ale ano, jen si vzpomeňte. Znáte ji přece už od roku 1964 z filmové májovky o Shatterhand, ve které si zahrála La Palomu, bílou holubici a koupala se nahá v jednom z Plitvických jezer. Přiznám se vám, že Dalai Lulavi byla první nahou ženou, kterou jsem viděl.

Diana Ross byla dvakrát vdaná, dvakrát je rozvedená. Poprvé si vzala židovského manažera Boba Silbersteina, se kterým má dvě dcery. Do prvního manželství vstupovala ve druhém měsíci těhotenství, přičemž nastávající manžel nebyl otcem Dianiny nejstarší dcery Rondy. Tím, jak už jsem dneska uvedl, byl zakladatel legendární černovské firmy Motown Berry Gordy Jr. Po druhé se Diana Ross provdala v roce 1985 za pohádkově bohatého norského rejdaře Arne Naseho. Seznámili se na dovolené na Bahamách a brali se v Ženevě za přítomnosti 240 pozvaných hostů. Nějak mě zapomněli pozvat. Při svatebním obřadu jim zpíval chlapecký sbor z Norska a Stevie Wonder. Jestli někdo neměl ze svatby pražádnou radost, byla Dianina tchýně. Od začátku tvrdila, že tahle ženská, která díky mnoha plastikám vypadá jako opička Judy ze seriálu Daktary, synovi štěstí nepřinese. Arne Naase byl vášnivým horolezcem a ať zdolal Mount Everest, Dianu Ross se mu skrotit nepodařilo. Ani když se jim narodili dva synové. K šílenství ho přiváděl Dianin životní styl. Na 50 tisíc dolarů vycházel měsíčně její šatník, neboť všechno oblečení musela mít jen od slavné módní návrhářky Dory Karan, na 20 tisíc pronájem víkendových domů v nejrůznějších koutech světa a na 25 tisíc nájem soukromých letadel. V roce 2000 se rozvedli a Diana Ross se o tom, že její manžel podává žádost o rozvod, dozvěděla jako poslední. O nadcházejícím rozvodu informoval v roce 2000 Arne Naase manželku prohlášením v televizní talk show, v níž byl hostem. Vášeň pro horolezectví se nakonec stala Arnému Naasovi osudnou. V roce 2004 ve věku 66 let se zřítil ze stěny jedné hory v pohoří Drankenstein, na kterou se v Jižní Africe snažil vylézt. Diana Ross o něm vždy hovořila jako o největší lásce svého života. Díky svým dětem je Diana Ross osminásobnou babičkou. A poslední dva roky ji její vnoučata doprovázejí i na koncerty v různých částech naší planety. Tak jsem zvědav, jestli se nějaké vnouče Diany Ross objeví i v Plzni v amfiteátru Lochotín. Diana Ross vám teď zaspívá píseň He Lives in You z jevištního muzikálu a animované Disneyovky Lví král.

roce 2003 jsem viděl koncert Diany Ross na Muzejním náměstí v Bonnu. Splnil se mi životní sen a já svou životní lásku viděl konečně live. Koncert Diany Ross nenatchnul nejen jejím krásným hlasem a pěveckou technikou, ale i oslněvou elegancí jejich kostýmů, úžasnou kapelou a sboristy. Nikdy na tenhle koncert nezapomenu. A upřímně musím říct, že se mně líbil i mnohem víc než koncert Barbry Streisand v Berlíně. A to je teda u mě co říct, protože já na Barbru nedám dopustit. V roce 2021 vydala Diana Ross své 25. studiové album Thank You, které je jejím poděkováním fanouškům za dlouholetou přízeň. Album vzniklo během lockdownu, bylo nahráno v jejím domácím studiu a Diana se na všech 13 písních podílela jako skladatelka a textařka. Poslechněme si teď z tohoto alba titulní písničku Thank You.

V roce 1995 nahrála Diana Ross album Take Me Higher a z repertoáru disco královny Gloria Gaynor na něj nahrála disco hit I Will Survive. V roce 1999 z této písně s textem Hany Sorosové Já půjdu dál udělala megahit v Čechách, na Slovensku, v Polsku a Rusku Helena Vondráčková a její koncerty jsou od té doby bez této písně zcela nemyslitelné. Písní I Will Survive v podání Diany Ross se pro dnešek rozloučíme. Diana Ross má za sebou neuvěřitelnou kariéru. Stala se z ní ikona filmu, módy i popkultury. Zpívala americkým prezidentům, královně Alžbětě II. A japonskému císaři. Získala nejvyšší americké civilní vyznamenání a už 6 desetiletí koncertuje po celém světě. Koncert Diany Ross v amfiteátru Lochotín v Plzni 29. července letošního roku se na 100% stane kulturní událostí roku, která se nebude opakovat. Přeji vám, abyste podobně jako Diana Ross přežili úplně všechno. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
2: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
1: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachomůrko, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo, to ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědala, to pustíte, že?
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň, 16 letý, který tam rval to zboží do portálu, říká, je, a já vás znám, a vy jste, říkám, Špaček, můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a Špaček říká, já jsem váš nejoblíbenější herec. Já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec. Takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejk a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl Špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinu štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako jsem se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře. Jsem se položila, jsem plavala a nevím, jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni. A točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepenila jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všiml, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humory. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál. To byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odámě, jestli se to nemělo říkat,
0: ale
2: to je tak čtvrtstoletí mladší. Mm-hmm. To je to opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobré, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo
0: oficiálně
2: nezve.
0: A to se tímto vstupem změní, teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače. Halina Malina nebo Luděk Sobota? A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: Ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimek, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo? To tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
2: Ano, okresní ano, ústav přesně. Národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Zdravím Pavla pro telefonu. Zdravím samozřejmě Petr Jablonského, skvělého superťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano,
3: děkujeme.
1: A jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou. Taky krásně tohle.
1: Ano, dobrý den dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standa z nich vás oba veřil zdraví moc a moc, Pavle. A dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A pane Jablonský, nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání.
4: Byl byste moc hodnej.
1: Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme, zvážíme.
1: Vydržíme na vás potom, když tak.
3: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky, ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu. A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko,
1: ano.
6: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No,
3: no tak známky jsem ani neměl ve škole. Ne, vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: Děkuju. A přál bych si Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno, hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc, mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně, dokonce se tam i zpívá a podobně, takže já bych teď nabídl namátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval a říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím, to myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásné setkání, který je tak jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na Skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philippe je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíchy, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lollobrigidu a Lollobrigida do mě zavěšená odcházela na večeři, já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak, než tehda v kinu Mír na Skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný, že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: Ale připomněla mě to, jak jsi říkala, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi a byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce a ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová a skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal, dokonce když jste měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat a jednou přišel, když jsem psal kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou... Já jsem byl jako herecky velice, velice neschopnej, dlužno říct. Ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si set. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Že jo? Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě, a k té premiéře dojde a on, to je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak, takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky, no ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra a hrál jsem, a publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, kdy Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromnej smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak, druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď. Nabízíme Jiřího Suchého s panem Horníčkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy. A na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Suchý Šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady je Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko, naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Kučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
4: Dobrý den.
5: Prosím, aby si vyprošoval, aby si dělal prču jako z aristokracie. To je jako pr.
4: Jo, jako prču z aristokracie. Já jsem přemýšlel,
6: imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to mám pěkně, děkuju. No, kolik, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
5: Ale jinak musím chvít, že to je ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli, no jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme vám.
4: Naslyšenou,
1: díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
4: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobrá, máme zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
4: Dobrý den. Tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
4: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
10: A vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
11: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
12: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali bychom ti.
10: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
11: Tři kočky.
10: Jaký?
11: Brunety.
10: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustý ostrov brunety. To je zajímavý.
12: Má rozum.
10: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na křeledové, ježišmarja.
12: Já bych tě mít dvě starosti.
10: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
11: Já elektřině nerozumím, já se to...
10: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
11: Vždycky jsem dostal ránu.
10: On, já viděl, že má ránu, ale já...
13: Ty vyčteš myšlenky.
10: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Wericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
12: Tej se jinej zase.
10: Jo. Na to tež nebo na něco jiného?
12: Jo.
10: Na to tež nebo na
12: něco jiného? Na to tež jsem jo. Na jinek. Já se podle toho zařídím.
10: Dobře, já se zeptám.
12: Jo.
10: Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
11: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
10: Ano.
12: Ono... Někde o tam teď.
10: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Wericho, o možnosti spolupráce se Semaforem?
12: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
10: To není
13: že
10: pravda.
13: To tak můžete říct.
10: Jo.
13: A i před lidma ještě.
10: Jo.
12: Tak já, to je vydírání.
10: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
11: No, tak špatnej snad nejseš.
1: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
14: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
1: Tam odkážeme naše posluchače.
14: Ano, ano,
1: dobrá.
14: Ano.
1: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
15: no,
1: bude.
15: Ano, no. A co je proti mě?
1: Luděk je nespokojen tady na čekačce.
15: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
1: Laďka Kozderková.
15: Přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
1: Tak to je rtuťovitý Luděk Sobota.
15: Já jsem to nemyslel zlé, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
1: Tak on je jinak hodnej ten Luděk.
15: Fandím sobě.
1: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revii. A ne Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer naprimně, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: Mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně.
3: Aha.
2: Byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se na
3: plán. Nashledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho budeme narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano,
1: hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Nashledanou.
4: Posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám. Poznám. Je, že by George?
5: Ne. Gianni. Jo,
3: to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamarádano, amigo.
1: Kamarádino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty na rusky, zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda, dneska tak není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo,
1: tak ano.
5: A to by, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře,
1: jo? Tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžici, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijím mu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsanou.
3: Děkujeme
1: pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří.
3: Hlasuji
7: pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujem, nashledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Už jsme jako vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Ještě někoho vezměte, mi to určitě. Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička Zlišňová, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle, mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Nashledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřat. Zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně. A děkujeme. Krásně. Tak, sice
3: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
3: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tu
8: no,
1: chvíli.
8: Tak jdeme na to, ne, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to pusťte.
1: Račte se vystoupit z archivu.
3: Jo.
12: To mi doufám vysvětlíte.
13: Já protože já tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
12: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
13: A koho volali?
12: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
13: Na řadě?
12: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
13: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředběl.
12: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
13: No, já jsem tady byl první.
12: No.
13: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
12: Ano, já vám rozumím, no.
13: Vůbec nikdo tady nebyl.
12: Ano.
13: Na to mám svědky.
12: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
13: Já jsem tady byl první.
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
13: To jo, já jsem tady.
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
13: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
12: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
13: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
12: No víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
13: já
12: sám
13: jsem
12: sebe
13: tady
12: předběh.
13: Byl první.
12: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
13: Tak já tam půjdu rovnou.
12: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
13: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
12: Tak tam snad jděte, no.
13: A tam půjdu, víte, se podržel byste mi tu lávičku?
12: No prosím, pěkně.
13: Ale nepijte to.
12: Proč?
13: Já mám taky něco s ledvinama.
12: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
13: Co?
12: Co vy máte s ledvinama?
13: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
12: To je rozumný.
13: Pač já ani slyšet nepotřebu poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
14: Polední pauza.
12: No je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali.
13: A co říkal?
12: To byla sestra zdravotní.
13: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
12: No to není legrace, to vás lituju.
13: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
12: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
13: To máte jedno. V těchto letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti. Dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano. Tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tady tu scénku hráli, si pamatuju. Bylo to moc fajn. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba nebo v autě, se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho použijete takhle, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako
1: s humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje.
13: Luděk, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
13: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
13: Ale domácí.
1: Ajajajajaj. Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.
14: No tak pusu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nová hra z přehrady v Liberci má udržet až 10-tisíciletou povodeň. Policie se snaží objasnit dubnovou loupež v libereckém nákupním centru. Cenové stropy pohonných hmot dnes klesnou. Dnes bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 12 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Přehrada Harco v Liberci je po rekonstrukci stále v ověřovacím režimu. Povodí Labe proto žádá veřejnost, aby dodržovala zákaz vstupu k vodnímu dílu. Kvůli testování nově opravené hráze se bude voda v přehradě napouštět až metr nad promenádní cestu. Vodohospodáři potřebují otestovat odolnost koruny hráze, která má nově udržet až 10-tisíciletou povodeň. Před rekonstrukcí byla hráz určená jen pro zadržení stoleté vody, říká ředitel Povodí Labe Marian Šebesta.
2: To počasí se nám trošičku mění a musíme být připraveni na to, že ta rozkolísanost bude větší a že ty extrémy mohou být větší. Proto je ten důraz kladen na tu bezpečnost. Tam se počítá s tím, že je bezpečná ta koruna hráze a s tím, že je bezpečné to podloží pod tou hrází, to znamená, kdyby tam ta voda přetýkala, tak vlastně nemůže vybrat to podloží.
0: Kriminalisté pátrají po svědkově loupeže v trafice v libereckém obchodním centru Forum. Incident se stal 12. dubna dopoledne, kdy pachatel ukradl pokladnu se zhruba 10 000 korunami. Po srážce s kolem jdoucím pokladnu upustil a utekl bez ní. Informace k případu mohou lidé hlásit na linku 158.
3: Mluvčí policie Iva Martinková uvedla, že v místě byl důležitý svědek, který by mohl pomoct s objasněním celé věci. Jde o muže štíhlé postavy asi 180 cm vysokého, který měl na sobě černé oblečení a sandály s bílými ponožkami. Na hlavě měl černou kuklu. Z Liberce Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv dnes klesnou. Pumpaři mohou litr benzínu prodávat maximálně za 44 korun a 3 haléře. To je o 39 haléřů méně než včera. Údaje zveřejnilo Ministerstvo financí na svém webu. Litr nafty může na čerpacích stanicích stát maximálně 42 korun a 84 haléřů. Řidiči tak natankují o korunu a 31 haléřů levněji než včera. Rezort maximální ceny vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Německo se nebude vměšovat do vnitrostátní české debaty o tom, jestli je Brno vhodným místem pro letošní sjezd sudetských Němců. Dnes to oznámilo německé ministerstvo zahraničí. Podle Berlína má shromáždění přinést smíření mezi oběma zeměmi. Ministerstvo zdůraznilo, že Česko je pro Německo důležitým partnerem v Evropské unii a taky sousedem. Dodalo, že chce s Prahou rozvíjet co nejužší politické, hospodářské i občanské vztahy. Sudetoněmecký sjezd má začít příští týden na území Česka bude poprvé.

0: Sport. Počasí.
1: Dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, ráno a dopoledne lokálně, během dne na většině území přehánky, na horách srážky četnější a v polohách nad 800 metry budou srážky sněhové nebo smíšené. Ráno a dopoledne se sněhové srážky mohou objevit i v nadmořské výšce kolem 600 metrů a nejvyšší denní teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října. A ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do konce září. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po páté hodině, tradiční čas začátku a tedy i úvodu dobrého rána. V tomto případě s datem 12. května můžeme připomenout v kalendáři také úterý. A od mikrofonu už v tomto čase popřeje příjemný poslech Martin Kolín. Společně už za okamžik v éteru Českého rozhlasu Liberec zamíříme také na Českolipsko, konkrétně do Ralska, a to za těmi nejmenšími, tedy za dětmi. Ty totiž budou dál chodit do školy, a to v sousední Mimoni. Ralsko chtělo původně postavit vlastní školu, od záměru ale ustoupilo a dohodlo se právě s Mimoní na pokračování spolupráce. Tak co to nakonec rozhodlo a co to tady znamená pro děti, to vše zmíníme už za okamžik v dnešní první reportáži. Přejeme tedy dobré ráno, příjemný poslech a hlavně vydařené úterý.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

0: Moje malá premiéra a také Petra Janu, myslím si úvod dobrého rána, tedy při úterku 12. května, více než vydařený. My jsme před okamžikem mluvili také o událostech na Českolipsku a skutečně základní škola v Mimoni budou dál tedy navštěvovat i děti ze sousedního Ralska. Obě radnice se dohodly na podmínkách, za kterých se zachová společný školský obvod. Město Mimoni přitom před časem smlouvu o školském obvodu Ralsku vypovědělo. Co se změnilo, to včera odpoledne Filipu Majslovi prozradil redaktor Jiří Jelínek.
1: Spor obou měst začal zhruba na přelomu let 2022 a 2023. Ralsko totiž vlastní školu nemá a tamní děti od doby zrušení tamního vojenského újezdu navštěvují školu v Mimoni. Mimoň proto po Ralsku chtěla příspěvek na investice do školních budov. Radnice ale v Ralsku tehdy skázala, že jako žádný hospodář nebude platit žádné investice do cizího majetku, že si raději postaví školu vlastní. No teď už se ale blíží konec tříleté výpovědní lhůty a Ralsko školu stále nemá. Obě samosprávy se dohodly na následovně. Ralsko bude platit mimo ně každoročně 1,25 milionu korun, plus zaplatí 3 miliony jako příspěvek na nedávnou opravu střechy mimoňské školní budovy. Mimoňský starosta Petr Král za hnutí ANO mi říkal, že oprava střechy vyšla na víc než 10 milionů korun.
2: No a proč si tedy Ralsko nepostaví vlastní školu?
1: Se starostou Miloslavem Tůmou z hnutí ANO jsem o tom mluvil několikrát. Původní plán byl, že se vystaví provizorní kontejnerová škola a vedle se bude stavět nějaká trvalejší struktura. Nakonec ale plán narazil na finanční i časové možnosti města. Jak už jsem říkal, brzy uplyne tříletá výpovědní lhůta a děti z Ralska by pak vlastně neměli kam chodit.
2: Obě sousední města měla podobný spor i ohledně využívání hřbitova. Připomeň, jak to dopadlo v tomto případě?
1: Tady k té, řekněme, odluce skutečně nakonec došlo. Mimoň chtěla po Ralsku příspěvek na rozšíření svého hřbitova, Ralsko ale řeklo, že nic nedá a postaví si vlastní hřbitov. V tomhle případě ale město slib splnilo a loni dokončilo obnovu historického 10 let nepoužívaného pohřebiště v Kuřívodech za asi 16 milionů korun. Do budoucna ho bude možné i rozšířit přibližně na dvojnásobnou kapacitu nynějších zhruba 200 neboštíků. Mimoň i bez příspěvku od sousedů svůj plán na rozšíření hřbitova také neschodila pod stůl. V létě se bude ta nová část otevírat, respektive bude dokončena.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji? Očekáváme převážně proměnlivou a také velkou oblačnost. Ráno a dopoledne lokálně během dne už na většině území se budou vyskytovat také přehánky. Na horách očekáváme srážky četnější, dokonce ve vyšších polohách budou srážky i sněhové nebo smíšené. Nejvyšší denní teploty dnes o něco chladnější, 9 až 12 stupňů Celsia. Na horách dnes teploty mezi 4 až 7 stupni. Biozátěž mírná na jedničce a k tomu mírný západní vítr.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: také s Petrem Reskem pokračujeme v úterním dobrém ránu. Přejeme příjemný poslech a hlavně právě vydařené úterý 12. května. Také se můžeme podívat i k odpoledním hodinám a právě po dnešní 13. hodině. Totiž opět nabídneme pořad Alex a hosta. Koho si tedy Alex Minářová pozvala dnes a na co se bude ptát?
1: Hostem Alex a host bude fotograf Robert Vano. Proč mu nevyšla kariéra herce? Jak dlouho po ní toužil? Vzal by roli ještě dnes? Jakou výstavu plánuje? A na co je nejvíce pyšný? A přiměla ho vážná nemoc přestat kouřit? Poslechněte si nás v Alex a host po 13. hodině.

0: Jak je to aktuálně v Česku se suchem? Nejen to se za okamžik dozvíte v dalších zprávách Ivety Bláhové.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Hamru na jezeře na Českolipsku vznikne nové víceúčelové centrum. Bude v budově bývalého sídla Báňské záchranné služby. Obec si koupila za zhruba 17 milionů korun a připravuje projekt na její proměnu. Do Libereckého kraje v letošním prvním čtvrtletí přijelo přes 260 tisíc turistů. Je to téměř o 6% víc než loni. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad. Podle statistiků přibylo hostů z Česka i z ciziny. Obrazy z takzvané Hitlerovy sbírky zůstanou vystavené v jedné z místností hospodářského dvora zámku v Zákupech na Českolipsku. Kolem 14 obrazů zabavenou nacistům po druhé světové válce zámek mimořádně zpřístupnil v neděli. Zhruba na třetině území Česka zůstává nejhorší stupeň sucha. Potýká se s tím část jižních Čech a kraje Vysočina, Moravskoslezského a Zlínského kraje a taky Pardubický a Olomoucký kraj. Vyplývá to z údajů na webu intersucho.cz. O trestech pro fotbalovou Slávii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slávii hrozí peněžitá pokuta do výše až 10 milionů korun, kontumace zápasu v její neprospěch i uzavření části nebo celého stadionu. Dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, ráno a dopoledne lokálně, během dne na většině území přehánky, na horách četnější a nad 800 metry i sněhové nebo smíšené. Teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci jsou kvůli stavebním pracím zúžené jízdní pruhy v ulicích Větrná a Malé náměstí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dvě minuty po půl šesté, dobré ráno, pokračuje hned tedy po zprávách Ivety Bláhové. Za okamžik se společně ve vysílání podíváme i na požární hlásiče. Ty mohou jednoduše zachraňovat život, jenže jak fungují a kam je správně umístit? A může se poplach spustit ještě předtím, než začne hořet? Na tyto otázky v našem vysílání už za okamžik uslyšíte odpověď.

0: poklidný poslech, například po písni Marie Rotrové Řekni, kde ty kytky jsou, tak přání rozhodně na místě. 5:40, my ostatně pokračujeme v našem ranním vysílání, připomeňme dnešní datum, a to 12. května, a možná už se vám někdy stalo, že jste někdy zapomněli něco na sporáku nebo v troubě a odešli zkrátka do jiné místnosti. Nezřídka kdy může takové opomenutí skončit i požárem. Před velkými škodami vás může zachránit požární hlásič. Náš reportér Patrik Fischer se zeptal libereckých hasičů, jak tyto hlásiče fungují.
1: Instalaci požárních hlásičů doporučují i přímo hasiči a my si povídáme s mluvčí libereckých krajských hasičů Jaroslavou Benešovou. Jak požární hlásiče nebo obecně kouřové hlásiče vůbec fungují?
2: Nejužívanějším hlásičem kouře je opticko-kouřový hlásič, který jednoduše řečeno sleduje částice kouře v ovzduší a při dosažení nějaké té kritické koncentrace spustí výrazný akustický signál. Hlásič je tichý společník, který je ale neskutečně důležitý a může nám uchránit milionové hodnoty, přitom stojí jenom pár stovek korun. A což pak milionové hodnoty majetku, ale hlavně zdraví a život.
1: Kdy už se začínají ty kouřové nebo požární hlásiče spouštět? Protože já jsem to zažil na vysoké škole na kolejích a tam se běžně spouštěl, když se někomu jenom začal přepalovat olej v pánvi.
2: Tyto opticko-kouřové požární hlásiče jsou poměrně citlivé. Je proto důležité, kam je umístíme. Neměly by být umisťovány do vlhkého nebo prašného prostředí a můžou zachytit i aerosoly, teda v případě, že dámy používají laky na vlasy nebo deodoranty a ten vývin těch aerosolů bude přímo pod hlásičem a poměrně hustý, tak samozřejmě to ten hlásič může vyprovokovat k akci a k tomu, aby se vám ozval nechtěně.
1: Takže hlásič by ideálně měl začít fungovat ještě předtím, než nám začne třeba něco typicky na tom sporáku, to je asi nejčastější případ doma, třeba hořet.
2: Většinou už s těmi plameny přichází i ten kouř, ale co je důležité a co bych ráda zmínila, že nezabíjí nás plameny a oheň jako takový, škodlivé jsou právě ty zploděny hoření, které jsou velmi toxické a jde tam o minuty, jde nám o čas.
1: Kromě toho špatného umístění hlásiče jsou ještě nějaké další chyby, které lidi dělají?
2: Určitě není dobré, když lidé v případě planého poplachu

0: Tak pokud ho opravdu násilně se snaží vypnout, vytáhnout z něj baterky, není to dobré, může to ovlivnit jaksi funkčnost toho hlásiče. Ideální je třeba zainvestovat o pár set korun více a pořídit si požární hlásič s takzvaným hašt tlačítkem, tedy v případě, že dojde k tomu planému poplachu, tak jej vypnou, utiší a mělo by to být vše v pořádku.
1: Hasiči také doporučují pravidelně kontrolovat funkčnost baterií v hlásičích, třeba při změně času. A zároveň říkají, že je lepší, když vás budí hlásič než hasič.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes nás čeká převážně velká oblačnost, ráno a dopoledne ještě tedy lokálně, během dne už na většině území se budou vyskytovat přehánky. Na horách očekáváme srážky četnější a ve vyšších polohách by mohly být i sněhové a nebo smíšené. Teploty dnes mezi 9 až 12 stupni, ty nejvyšší tedy na horách mezi 4 až 7 stupni Celsia. Biometeorologická předpověď ale mírná, tedy i pro dnešek na jedničce.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Dnes si ve vysílání připomeneme herečku Valerii Kaplanovou, která nás opustila v tento den před 27 lety. Narodila se ještě za Rakousko-Uherska v roce 1917 a většinu své kariéry strávila na divadelních jevištích. Její první angažmá v letech 1945 až 1948 bylo mimochodem na liberecké scéně. Do širšího povědomí se ale dostala až v pozdějším věku. Díky některým svým filmovým rolím hrál například senilní babičku v Troškově, sérii snímků Slunce seno, zubatou v Perinbabě nebo průvodkyni v Muzeu peří ve filmu Jara Cimrman, ležící spící. No, začátkem 90. let se jako bába tutovka stala tváří televizní soutěže Tutovka. A jaká byla mimo jeviště a plátno, to uslyšíte ve vzpomínce Zdeňka Trošky.
1: No, Valérie, to byla pusinka naše milovaná, tak já vám řeknu, já jsem jí obdivoval. My vždycky, když jsme jeli na oběd, tak ona jedla jenom jedno a to samé jídlo, celý to léto. Vždycky zavolala nám, chlapče, pojďte sem. Tak ten číšník přiskotačil, přinese mě, víte co, také na ně mrkla. A on jí přines na talíři ty nejtlustší odřezky toho tlustého masa, tak jak se to takhle třese. A ona to jedla rukama, takhle prostě to mají to teklo přes. No mě se zvedal kufr, já pa Valérie, už vám v životě nedám posu. On říká, ty nevíš, co je dobrýho, ty hloupej. Zapila to rumajzlíkem, zazděla to třema cigaretama a pohodě, vidíte. To je dieta. A byla šlank pořád, no. Ona byla bezvadná, ona měla ráda rum a měla vám takovou placatici z umělé hmoty. Vždycky říkala, tam mám čaj, čaj na hlasivky. Ale jak to odevřela v tom autobuse, když jsme jeli, tak ten čaj byl cítit až dozadu. To byl čistokrevný rum. A to jsme přesně věděli, kolik ta Valérie toho rumu má. Když ještě neměla nic, tak chodila normálně takhle. Když už měla upito hodně, tak chodila takhle. Jako čáp, nakřapovala z vejšky. Takže jsme přesně se viděli, v tom stádiu ta Valérie je. Ale profesionálka byla každým coulem, ať zvedala nohy do jakýkoliv vejšky, pořád byla teda jako při věci a byla s ní obrovská sranda. Obrovská sranda teda. Dneska zjela vůbec nic. No.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Do Bedřichova v Jizerských horách by se po roční pauze mohli vrátit lyžaři. Dopravu v Liberci komplikuje oprava mostu v Londýnské ulici. Riziko, že se nebezpečný hantavirus objeví v Česku, je podle ministra zdravotnictví velmi nízké. Dnes bude oblačno s přehánkami a teplotami do 12 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Lyžaři by se už letos mohli po roční pauze vrátit na sjezdovky v Jizersko-horském Bedřichově. Vedení obce a majitelé pozemků se v loni nedomluvili, kdo bude ski areál provozovat. Podle nové dohody, která zazněla na večerním veřejném setkání, mají vlastníci převést pozemky na obec a středisko by provozovala společná firma. Pokračuje za investory Adam Kochař ze společnosti Niseko.
2: Máme v úmyslu, aby fungoval ski areál, proto děláme ty kroky, které děláme. Všechno, co jsem tam prezentoval, už to máme vynaloženého strašného času, peněz, všechny jednání, které to stálo, takže rozhodně nám jde o to ten areál vybudovat a provozovat.
0: V Liberci začala oprava mostu v Londýnské ulici. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodemová. Ulice bude ve směru do Stráže nad Nisou 8 měsíců neprůjezdná. Za rekonstrukci mostu město zaplatí zhruba 29 milionů korun. Opravovat ho bude i v době, kdy bude ředitelství silnic a dálnic pokračovat s rekonstrukcí mostu na průtahu. Ta má začít v červnu. Řidiči tak musí počítat s dopravními komplikacemi.
3: Podle ředitelství silnic a dálnic se začne opravovat most ve směru na Děčín. V příštím roce přijde na řadu druhý most ve směru na Turnov. Kvůli špatnému stavu mostů nelze opravy odložit. Řidičům vedení města doporučuje zvolit objízdnou trasu ulicí generála Svobody v Pavlovicích. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Malé Úpy v Krkonoších se dnes mohou setkat se šermířem Jiřím Beranem, který vybojoval na olympiádě v Paříži bronzovou medaili. Chalupář z Pomezních Bod bude se zájemci povídat o sportu a životě na horách. Plánuje také předvést ukázku šermování a příchozí budou mít možnost si tento sport vyzkoušet. Setkání začíná v 19 hodin v hotelu Hořec. Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. České úřady podle něj výskyt viru v zahraničí sledují a informace předají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní lodi Hondius. Ta vyrazila z Argentiny na začátku dubna a plula pod nizozemskou vlajkou. Tři nakažení lidé během cesty zemřeli, zbytek cestujících a část posádky se evakuovali na Kanárských ostrovech. Na palubě nebyl žádný Čech, i přesto jsou podle Vojtěcha české úřady v kontaktu s mezinárodními partnery a situaci sledují.
1: Počasí.
0: Dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost a v průběhu odpoledne postupně na většině území přehánky. V polohách nad 800 metry budou srážky smíšené nebo sněhové. Teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 287 v obci Pěnčín na Jablonecku dejte pozor, leží tam sražená zvěř na vozovce.

0: Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Úterní dobré ráno v éteru Českého rozhlasu Liberec pokračuje. Také po 6. hodině vás zdravíme do nového dne, tedy právě do úterý s datem 12. května. Za okamžik nás čeká téma poměrně složité, na druhé straně i s kapkou naděje v závěru. Právě naději pro děti nemocné agresivní rakovinou mozku by mohly být v budoucnu nové léky. Vyvinout se je teď snaží vědci z Vysoké školy chemicko-technologické spolu s onkologickým centrem v Paříži hledají látky, které by jednou mohly zpomalit nebo dokonce zastavit růst nádoru. Jak by to celé mohlo fungovat? Nejen o tom se budeme bavit společně už za okamžik v další reportáži úterního dobrého rána. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Martin Kolín.

0: Vaby Daněk a s ním, myslím si, více než tematická píseň i s ohledem na čas a s ohledem na počasí, tedy Rosa na kolejích, 12 minut po 6. hodině, kdy vás zdravíme právě na začátku další hodiny úterního dobrého rána, dnes s datem 12. května. My jsme před okamžikem už nastínili poměrně složité téma v tomto případě a proto zamíříme na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, ta spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Ryssyho vyvíjí léky na zhoubnou rakovinu mozku u dětí, takzvaný difuzní intrinsický ponymní gliom. Projekt s podporou 1,3 milionu korun od nadačního fondu NINA spojuje počítačové modelování, chemickou syntézu i testování potenciálních látek v laboratořích.
1: Většina té práce probíhá v digestořích. Digestoře znáte z kuchyně. Doma to máte na to, aby vám to odsávalo páry z vaření. Nechceme dýchat výpary z toho, co tady připravujeme.
2: Právě tady v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické vznikají první látky, které by jednou mohly pomáhat dětem s agresivním nádorem mozku. Vědkyně Petra Cuřínová mi teď ukazuje místo, kde chemici připravují a následně čistí nové molekuly pro další testování.
1: Připravujeme tady různé malé molekuly, které by mohly mít nějakou potenciální aktivitu jakožto léčiva.
2: Výzkum přitom nezačíná v chemické laboratoři, ale u počítačových simulací.
3: Nejdřív se snažíme porozumět samotné nemoci, hledáme slabá místa nádoru, biologické procesy, které jsou pro něj důležité. Simulace nám pomáhají vybrat nejslibnější látky, se kterými pak dál pracujeme chemicky.
2: Vědec Andrea Brancale popisuje princip vývoje molekuly, později léku, jako hledání přesného klíče k zámku. Vytvořené látky následně poputují k biologům ve francouzském institutu, kteří ověřují, jestli skutečně fungují. Projekt tedy propojuje české chemiky, francouzské klinické pracoviště i nadační fond NINA, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru mozku. Nemoc podle zakladatelky nadačního fondu Kristýny Chovancové postupuje velmi rychle a většina pacientů žije po stanovení diagnózy jen několik měsíců.
4: Naše dcera Nina nás naučila bojovat za každý den. Spolupráce s výzkumným týmem VŠHT pro nás znamená způsob, jak tento boj přenést do laboratoře a jednou tak snad změnit osud dětí s nádorem mozku.
2: Cesta od laboratorní molekuly k léku pro pacienty bývá dlouhá i víc než 10 let. Právě v těchto laboratořích ale teď začíná výzkum, který by jednou mohl nabídnout novou možnost léčby dětem s jedním z nejagresivnějších nádorů mozku. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Počasí dnes v Libereckém kraji rozhodně nebude nudit, můžeme doplnit hlavně tady očekávání, hlavně proměnlivé, převážně velké oblačnosti, v průběhu odpoledne postupně na většině území s přeháňkami, předtím tedy hlášené jen výjimečně. Srážky budou dokonce ve vyšších polohách, v tomto případě nad 800 metry nad mořem smíšené a nebo sněhové. Během rána se sněžení může objevit i v polohách kolem 600 metrů. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat tedy mezi 9 až 12 stupni, na horách teploty následně mezi 4 až 7 stupni Celsia. K tomu tedy mírný západní vítr a biometeorologická předpověď i pro dnešek mírná, tedy na jedničce. Takové počasí nás čeká v úterý 12. května. Dobré ráno a hlavně dobrý poslech přeje Český rozhlas Liberec.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Landis.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Úterý 12. května. Svátek má první ledový muž. Pankrác. U nás máme nositelů tohoto jména 7. Dva jsou Pražáci. Jestli z Pankráce, nevím. Každopádně pěkný den. Před 100 lety v roce 1926 při průkopnické cestě z Evropy do Ameriky dosáhl mezinárodní tým na palubě vzducholodi Norge severního pólu. Velitelem expedice ze Špicberg na Aljašku byl norský polárník Roald Amundsen. První programovatelný a plně automatický výpočetní stroj představil před 85 lety v roce 1941 v Berlíně průkopník počítačových technologií Konrad Zuse. První digitální počítač byl sestaven z 2600 relé a nesl označení Z3. Před 80 lety se konal první ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Každý rok začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany v roce 1884. Judista Lukáš Krpálek vybojoval před 3 lety na mistrovství světa v Dauhá stříbro v kategorii do 100 kg. Letos v gruzínském Tbilisi na letošním světovém šampionátu výkon rodák z Jihlavy zopakoval. Bravo.
6: No, zřejmě slušte oddíl, no.
5: Český sériový vrah Ivan Roubal se narodil před 75 lety. Za 5 vražd byl odsouzen na doživotí. U 3 se doposud nenašla těla. A 45 má filmový Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody, držitel Oscara Rami Malek. Já přeju hezký den.

0: V dalších zprávách Dobrého rána nám už za okamžik Iveta Blahová připomene aktuality z obce Bílá na Liberecku.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Radnice v Dubé na Českolipsku se nedohodla na odkupu s majitelem bývalého bistra u autobusového nádraží. Odhadní cena nemovitosti a pozemku byla přibližně 700 tisíc korun. Majitel ale za nemovitost požadoval mnohem vyšší sumu, která je pro město neakceptovatelná. Nové veřejné osvětlení dokončilo vedení obce Bílá na Liberecku. Staré lampy nahradila úsporná LED svítidla. Náklady na poslední etapu překročily 400 tisíc korun. Polovinu pokryla krajská dotace, informoval nezávislý starosta Václav Najman. Nejstarší fontána v České Lípě letos zůstane mimo provoz. Empírová kašna z první poloviny 19. století je víc poškozená, než radnice očekávala. Ostatní čtyři fontány ve městě už fungují. Část Česka zasáhly silné bouřky. Nejhorší byla situace na jihu Moravy a na Vysočině. Hasiči tam vyjížděli k desítkám událostí. Nejčastěji očerpávali vodu ze sklepů. Dnes už další silné bouřky v Česku podle meteorologů nehrozí. Karolína Plíšková vypadla na turnaji v Římě v osmifinále. Světová dvojce Rybakinové z Kazachstánu podlehla 0-6 a 2-6. Do čtvrtfinále nepostoupili ani Nikola Bartuňková, která prohrála s Ukrajinkou Svitolinovou 0-2 na sety a Linda Nosková pak nestačila také ve dvou sadách na Rumunku Kýrsovou. Dnes bude proměnlivá převážně velká oblačnost a v průběhu odpoledne postupně na většině území přehánky v polohách nad 800 metry smíšené nebo sněhové. Teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 287 v obci Pěnčín na Jablonecku dejte pozor, leží tam sražená zvěř na vozovce.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobrý poslech a dobré ráno. To máme přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec také po 6:30 a po zprávách Ivety Blahové. Čeká nás tady další 30 minut vysílání Českého rozhlasu Liberec a společně se už za okamžik podíváme také na další aktuality libereckého kraje. Před 7:00 nebude chybět cesta také za předškoláky. Společně s nimi dnes probereme téma, myslím si, velmi příjemné a připomeneme také Mezinárodní den. Tak jaký se slaví, i to se dozvíte před 7:00 v éteru Českého rozhlasu Liberec.

0: Další písnička, která nám nezestárla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Anna Zagorová, s ní také Studánka stříbrná. 6:39 k tomu. Přejeme tedy ze studia Českého rozhlasu Liberec příjemný poslech úterního dobrého rána, které nám pokračuje dalším přehledem aktualit z libereckého kraje. Ku příkladu zítra, tedy ve středu, a to 13. května od 16:30 se uskuteční ve velké zasedací místnosti Tanvalské radnice zasedání zastupitelstva města. Bližší informace, včetně programu jednání, najdete také na stránkách Tanvaldu, odkud jsme ostatně informaci čerpali. Zasedání bude ale opět přenášleno i online. V případě, že si budete chtít tedy následně celé jednání pustit. Můžeme se přesunout i na web kořenova.cz. Tam jsme našli důležité upozornění právě pro obyvatele Kořenova. Také tedy na zítřek, na středu 13. května, je totiž naplánovaná odstávka elektřiny, a to v části Rejdice. Prout nepůjde mezi 8. až 13. hodinou. Konkrétní adresy, kterých se odstávka týká, případně najdete i na stránkách Kořenova nebo přímo na ČEZ Distribuce.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes v Libereckém kraji očekáváme velkou oblačnost, průběh odpoledne postupně na většině území přejánky, předtím tedy jen výjimečně. Srážky budou nad 800 metry smíšené nebo sněhové, během rána by se sněžení mohlo objevit i v polohách kolem 600 metrů. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách dnes mezi 4 až 7 stupni Celsia, k tomu tedy mírný západní vítr. Dobré ráno přeje Český rozhlas Liberec.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
0: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny. Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: kalendáři 12. května svátek slaví první zmrzlý muž, tedy Pankrác. Připomínáme si ale také Mezinárodní den sester a ošetřovatelek. Ten je spojený s datem narození Florence Nightingaleové 12. května roku 1820. Byla to anglická ošetřovatelka šlechtického původu, která je považována za zakladatelku a průkopnici povolání všeobecné zdravotní sestry a moderního ošetřovatelství. Tak přejeme všem sestřičkám, ať mají pěkný den, teď už tady mají slovo děti, a také redaktorka Tereza Brázdová.
1: Jaký je rozdíl mezi paní doktorkou a sestřičkou?
2: Že doktorka léčí a sestřička zas podává věci.
3: Jo, a jaký je ještě rozdíl, no, že jako třeba ta doktorka může jako pánovi rošít koleno, aby udělal větší díru, aby mohla ošetřit, dá mu tam náplast, pak odvazu a pak ještě jednu odvazu na nohu jako smradlavou a pak jako ta sestřička podává ty náplasti a ty jako foukačky na kolena a jako zase nějaký náplasti. Prostě i veterinář může operovat kurátka, oslíky, koně, veverky.
1: Musí být sestřičky na ty pacienty hodné?
4: Jo.
1: Proč?
3: Aby tu bolest nehoušeli.
1: A jak se někdo stane tou sestřičkou?
3: Třeba když uvidí někoho zraněného, tak třeba udělá, já bych mu mohla pomoct, tak mu odváže nohu a odvezu ho do nemocnice a tak se stane sestrou.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Koberově se letos dočkají lepšího zásobování pitnou vodou. Správa železnic už má povolení k přestavbě nádraží v Turnově. Rezorty zdravotnictví a zemědělství chtějí v reakci na kauzu s toxinem celeurit v umělé kojenecké výživě upravit vzájemnou komunikaci. Dnes bude oblačno, přehánky a teploty do 12 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Obyvatelé obce Koberovy na Jablonecku se letos dočkají lepšího zásobování pitnou vodou. Severočeská vodárenská společnost po třech letech prací dokončí stavbu přivaděče ze železného brodu. Práce budou stát přes 126 milionů korun. Na nákladech se podílí i obec. Současné vodní zdroje v Koberovech už nestačí, říká nezávislý starosta Pavel Pospíšil.
3: Musí se doplňovat ze vzdálenějších zdrojů, musí se to dovážet voda cisternami, takže to je velká komplikace a obec se podílí na spolufinancování této akce a zatíží to náš rozpočet v částku 14 milionů korun.
1: Vlakové nádraží v Turnově se má změnit v moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tota přinese investice ve výši 1 miliardy korun i další změny.
4: Doplnění provozní budovy, odkud budeme řídit dopravu, doplnění staničního zabezpečení a zároveň výstavba nových nástupišť, včetně podchodů, znamená, že vlaky do Liberce zkrátí dojezdovou vzdálenost až o 10 minut.
1: Liberský kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které začalo Ministerstvu pro místní rozvoj. Radní vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány. Navrhovaných 41 větrných elektráren o výšce 250 metrů by měl navíc podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 velký negativní dopad na krajinný ráz. Kvůli nedávné kauze s kontaminovanými kojeneckými mléky chtějí ministerstva zdravotnictví a zemědělství zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Někteří rodiče a lékaři totiž české úřady kritizují, že na situaci reagovali pozdě. V mlécích po celém světě se objevil toxin cereolit, který způsobuje zvracení nebo průjem. Podle ministerstva zdravotnictví je v Česku podezření na otravu u 23 dětí.
2: Počasí.
1: Dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost a v průběhu odpoledne postupně na většině území přehánky. V plohách nad 800 metry budou srážky smíšené nebo sněhové. A nejvyšší denní teploty 9 až 12. Na horách naměříme 4 až 7 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici u obce Cvikov na Českolipsku padá ze skály kamení, silnice je proto uzavřena. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Nejen na silnicích, tedy opatrně, v případě, že máte kamkoliv namířeno, popřejeme hlavně šťastnou cestu. I s tím, jak tedy občas některé silnice vypadají, tak popřejeme s předstihem a také pevné nervy. K tomu hlavně příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. Úterní dobré ráno totiž pokračuje i po 7. hodině a my se společně vydáme také za hokejovými Bílými tygry. Právě o přípravě hokejistů Liberce jsme si povídali s

útočníkem Radanem Lencem, tak jak je aktuálně tedy vize do té nadcházející sezony a jak příprava pokračuje, to vše se dozvíte už za okamžik v další reportáži úterního ranního vysílání. Od mikrofonu vás tedy i po 7. hodině zdraví Martin Kolín.

0: Do další části ranního vysílání jsme vkročili po písni Valdemara Matušky Růže z Texasu, záležitost nestárnoucí, která nám tedy dozněla 12 minut po 7 hodině 12. Máme také v kalendáři 12. května. My přejeme příjemný poslech úterního dobrého rána, kdy se můžeme trochu otočit, v tomto případě tedy vrátit v čase a připomenout po loňském návratu ze Švédska. Patří totiž hokejový útočník Radan Lensk jednomu z nejzkušenějším hráčům na soupisce extraligových libereckých Bílých tygrů. Zapojil se už také do přípravy týmu na novou sezonu a mluví také o kvalitě nejvyšší domácí soutěže, do které se vrátil po 4 letech.
1: Liga je kvalitní, byla kvalitní a je super, že se dál zkvalitňuje. Myslím si, že se to zase posunulo o velký kus a jsem rád, že toho můžu být součástí.
2: Vyjádřil se Radan Lensk k úrovni hokejové extraligy. V dresu libereckých Bílých tygrů se stal ve 34 letech nejstarším hráčem. Stejně jako jeho spoluhráči, ale po návratu ze zahraničí zažil zklamání. Přeci jen pomýšlel výš, než je na čtvrtfinále playoff.
1: Zklamání bylo ohromný, nebudu lhát, že jsem s tím úplně nepočítal, že bychom to nezvládli. Zároveň Karlovy Vary byly ohromně kvalitní soupeř a my jsme nenašli tu cestu je porazit 4x, takže to zklamání bylo velký. Ten dojem z té celkové sezony a z té odvedené práce byl dobrý a nechci říct, že bylo podle očekávání nebo pod očekávání na to čekávání, protože prostě nějak to je, ale měl jsem z toho dobrý pocit a těšil jsem se na playoff, bohužel bylo krátký.
2: Další zklamání zažil po konci sezony. Patřil k nejlepším v kanadském bodování týmu a možná věřil, že by na jeho adresu mohla přijít pozvánka na některý z kempů české reprezentace před mistrovstvím světa.
1: Já jsem doufal, že ta příležitost přijde a samozřejmě to bylo další takový spíš osobní zklamání nebo spíš osobní takový smutek.
2: S přípravou na novou sezonu už začal, stejně jako liberecký tým.
1: Je to taková trošku kombinace individuálu s týmem.
2: Do kabiny se po pár týdnech volna už těšil.
1: Máme tady rozdělanou od loňska práci s týmem, který se neúplně tolik pozměnil. Nějaký ty první oťukávačky tady úplně nejsou. Navazujeme tam, kde jsme skončili a na každou sezonu si myslím, že se všichni připravujeme, aby byla co nejdelší.
2: Dlouhá 100% v případě libereckých hokejistů bude. Doplní start v Lize mistrů.
1: Za to jsem strašně rád, protože jsem si to přál zase zahrát tuhle soutěž a jsem rád, že to vyšlo. Ohromně se těším, to je super, že si to můžeme zahrát a ještě si přejeme mít silný soupeře a nějakým způsobem zase načerpat nové věci od jiných týmů.
2: Věří Radan Lens, útočník hokejových Bílých tygrů. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec žije.

0: počasí.
1: Deštivo nám bude pokračovat také během úterý. V Libereckém kraji očekáváme velkou oblačnost v průběhu odpoledne, postupně také na většině území přehánky, předtím tedy přehánky jen výjimečně a srážky dokonce nad 800 metry by mohly být smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia, k tomu tedy mírný západní vítr a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce. Dobré ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec i v 7 hodin a 19 minut.
2: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Jak vypadal turismus v Libereckém kraji v prvním letošním čtvrtletí? To se za okamžik dozvíte ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Hamru na jezeře na Českolipsku vznikne nové víceúčelové centrum. Bude v budově bývalého sídla Báňské záchranné služby. Obec ji koupila za zhruba 17 milionů korun a připravuje projekt na její proměnu. Do Libereckého kraje v letošním prvním čtvrtletí přijelo přes 260 tisíc turistů. To je téměř o 6% víc než loni. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad. Podle statistiků přibylo hostů z Česka i z ciziny. Obrazy z takzvané Hitlerovy sbírky zůstanou vystavené v jedné z místností hospodářského dvora zámku v Zákupech. Kolekci 14 obrazů zabavenou nacistům po druhé světové válce zámek mimořádně zpřístupnil v neděli. Obyvatelé Horní Kalné na Vrchlabsku se dnes mohou seznámit s návrhem Ministerstva životního prostředí na vytvoření akceleračních zón pro stavbu větrných elektráren. Setkání pořádá radnice v budově bývalé základní školy od 18 hodin. O trestech pro Slávy Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Dnes bude proměnlivá převážně velká oblačnost a v průběhu odpoledne postupně na většině území přehánky, na horách sněhové nebo smíšené a teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32 a za námi další zprávy dobrého rána, které přichystala Iveta Bláhová. Popřejeme příjemný poslech, hlavně tedy řidičům v tomto čase během ranních dopravních špiček. Šťastnou cestu a také pevné nervy. Co nás čeká v následujících 30 minutách ranního vysílání? Společně už za okamžik probereme další aktuality, které nabízí Liberecký kraj a chybět nebude ani telefonát meteorologům. A před 8 hodinou se pozastavíme u problematiky, kterou hlavně řešili rodiče. V tomto případě tedy, pokud patříte mezi rodiče, kteří kontrolovali, jestli doma nemají nebezpečnou kojeneckou výživu, nebo snad i v případě, že vaše dítě mělo problémy, tak by vás pravděpodobně mohl zajímat další vývoj celé situace okolo kojenecké výživy. To tedy nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec před 8 hodinou.

0: Petr Spálený v úvodu další půl hodiny dnešního ranního vysílání. Pod pojmem dnešním si můžeme představit úterý 12. května a čas 7.39. Také prostor na to, abychom se společně podívali na další zajímavosti Libereckého kraje. Ku příkladu důležité upozornění máme pro obyvatele v tomto směru, tedy Kořenova na Jablonecku. Můžeme připomenout ve středu 13. plánovanou odstávku elektřiny v části Rejdice. Proud tedy nepůjde mezi 8. a 13. hodinou, případně konkrétní adresy najdete na stránkách Kořenova, kde jsme tedy informace načerpali. kořenov.cz. Přesunout se můžeme poté s příjemnější zprávou také na web malá-skála.cz. Právě komunitní školka v Malé Skále na Jablonecku připravila na tento pátek, tedy 15. května, takzvaný den s lesvesem. Od 15. hodiny se v penzionu Jizera mohou zájemci setkat s učiteli a seznámit se s chodem školy. Bližší informace případně najdete také na stránkách Malé Skály. Tak v tomto směru hlavně tedy pro malé budoucí školáky ideální příležitost.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jak čas napovídá, v tomto případě tedy 7.43, ideální příležitost na to podívat se, jaké nás čeká v Libereckém kraji počasí, a proto bych chtěl ve vysílání přivítat z Českého hydrometeorologického ústavu pana Jana Hrubého. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hrubý, včera jste slibovali déšť, ten jste nakonec doručili, stejně jako bouřky, tak jak to bude dnes? Navážeme na právě včerejší počasí, můžeme i dnes tedy očekávat bouřky a déšť?
2: Tak když se podíváme aktuálně z okna, tak v Libereckém kraji máme aktuálně velkou oblačnost, ale srážky se aktuálně vyskytují jenom výjimečně, a to zejména na Českolipsku, ale během dne očekáváme, anebo spíše v následujících pár hodinách, že by oblačnost mohla přechodně místy ubývat, ale už během dne pak očekáváme opět velkou oblačnost a vyskytnou se taky na většině území přehánky anebo občasný déšť, a na horách nad 800 metry nad mořem ty srážky očekáváme smíšené anebo sněhové, a pokud se objeví v následujících pár hodinách, což je myšleno ráno a dopoledne, tak i v polohách okolo 600 metrů očekáváme srážky smíšené anebo sněhové. Aktuálně na stanicích měříme od 5 do 7 stupňů Celsia a během dne očekáváme, že bude chladněji než včera, a to od dnes teda od 9 do 12 stupňů Celsia a na horách od 4 do 7, a foukat nám bude mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tak hlavně tady, myslím si, největší asi změna oproti včerejšku jsou právě ty teploty, které se nám tedy pěkně v tomto směru tedy stáhly opět. Si tedy užíváme takové to chladnější jarní období. Můžeme jenom nastínit ty následující dny, hlavně tedy po té teplotní stránce. Zdali očekáváme právě podobný průběh jako třeba dnes, a nebo i nějakou změnu, ať už tedy oteplení nebo ještě další ochlazení?
2: Tak vypadá to, že v těch následujících dnech se nám bude lehce oteplovat, ale to lehce tak znamená tak o stupeň 2 oproti dnešku, ale situaci budeme samozřejmě v následujících dnech ještě upřesňovat. A co se týče srážek, tak srážky se nám budou vyskytovat, dá se říci, každý den až do konce týdne, ale těch srážek by mělo být tak pečeno místy.
1: Tak nejen tedy potom srážky, ale i teploty rozhodně budeme společně s hydrometeorologickým ústavem hlídat, kontrolovat a informovat. Dnes nám tedy informace předal pan Jan Hrubý, my mu za ně děkujeme a přejeme krásný den. Mějte se, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: V originálním anglickém znění se o píseň postarala zpěvačka Dolly Partonová, v českém podání už následně Jitka Zelenková. Mám chuť psát román 7 hodin 49 minut, také čas, kdy pokračuje úterní ranní vysílání. Ostatně my jsme mluvili také o tématu, které v tomto směru otevřeme. Začneme lepší a rychlejší komunikací. To totiž slibují ministerstva zdravotnictví a zemědělství po kauze s nebezpečným toxinem cereulit v umělém kojeneckém mléku. Někteří lékaři a rodiče si stěžovali, že informace o závadných výrobcích dostali s velkou prodlevou.
1: Ani tehdy jako doktorku nenapadlo, že by to mohlo být z toho.
2: Zuzanina dcera měla silné zažívací problémy asi 2 týdny a po vysazení umělého mléka odezněly, že má doma nebezpečný výrobek, zjistila náhodou.
1: Když jsem ráno scrollovala na Facebooku, tak vyšel nějaký post právě od stránky, která se zabývá vadnými potravinami. A kdybych jako na to nenarazila, tak bych o tom ani nevěděla.
2: Právě za pozdní varování rodičů a lékařů kritizuje ministerstvo zdravotnictví taky pirátská poslankyně Eva Šrámková.
3: Lékaři dostali pokyn 7 týdnů poté, co se o tom vědělo a začalo se stahovat výrobky.
2: Ministerstvo zdravotnictví argumentuje tím, že dětskou výživu kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která spadá pod rezort zemědělství, a že od ní pak informace o závadných výrobcích dostávají další úřady. Zároveň ale přiznalo, že komunikace s ministerstvem zemědělství mohla být rychlejší, pokračuje Martin Novotný z tiskového oddělení.
4: V návaznosti na tato zjištění budou přijata opatření zaměřená na posílení mezirezortní spolupráce, nastavení efektivnějších komunikačních a rozhodovacích mechanismů a zpřesnění interních odpovědností.
2: Na varování o nebezpečných výrobcích, které do Česka dorazilo z ostatních evropských zemí, reagovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce podle svého mluvčího Pavla Kopřivy neprodleně. Předávání informací lékařům by podle poslankyně Evy Šrámkové urychlilo právě třeba to, kdyby kojenecká výživa spadala jako léčivo pod rezort zdravotnictví a ne jako teď potravina pod rezort zemědělství. Tato změna ale není na stole, vysvětluje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
5: Případná změna tohoto režimu by představovala zásadní systémový zásah, který by musel být odsouhlasen na úrovni Evropské unie.
2: Mezi nevyhovujícími šaržemi byly i výrobky od firmy Danone. Ta upozorňuje na to, že výrobky sama stáhla už dřív preventivně, pokračuje jí mluvčí Dominika Preška.
6: V poslednom verejnom sdělení dozorového orgánu zároveň nebyly uvedené žádné nové výrobky z nášho portfolia. Ide o rekapitulaci už komunikovaných a stiahnutých.
2: Podobně se vyjádřily i další dotčené společnosti Nestlé nebo Solvent. V Česku je podezření na otravu u 23 dětí. Dosud žádné ale testy podle ministerstva zdravotnictví nepotvrdily. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nová hráz z přehrady v Liberci má udržet až 10 000letou povodeň. Město Dubá na Českolipsku nekoupí bývalé bistro u autobusového nádraží. Cenové stropy pohonných hmot dnes klesly. Dnes bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 12 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Přehrada Harcov v Liberci je po rekonstrukci stále v ověřovacím režimu. Povodí Labe proto žádá veřejnost, aby dodržovala zákaz vstupu k vodnímu dílu. Kvůli testování nově opravené hráze se bude voda v přehradě napouštět až metr nad promenádní cestu. Vodohospodáři potřebují otestovat odolnost koruny hráze, která má nově udržet až 10 000letou povodeň. Před rekonstrukcí byla hráz určená jen pro zadržení stoleté vody, říká ředitel Povodí Labe Marian Šebesta.
2: To počasí se nám trošičku mění a musíme být připraveni na to, že ta rozkolísanost bude větší a že ty extrémy mohou být větší. Proto je ten důraz kladen na tu bezpečnost. Tam se počítá s tím, že je bezpečná ta koruna hráze a s tím, že je bezpečné to podloží pod tou hrází, to znamená, i kdyby tam ta voda přetýkala, tak vlastně nemůže vybrat to podloží.
1: Radnice v Dubé na Českolipsku se nedohodla na odkupu s majitelem bývalého bistra u autobusového nádraží. Odhadní cena nemovitosti a pozemku byla přibližně 700 000 korun. Majitel ale za nemovitost požadoval mnohem vyšší sumu, která je pro město neakceptovatelná.
3: Starostka Irina Žalovičová za ODS uvedla, že město mělo v plánu stavbu zbourat. Nakonec tedy zřejmě na místě zůstane. Původní Dubistro mělo úspěch a lidé do něj jezdili i po dokončení obchvatu města. Pak se ale jeden z provozovatelů odstěhoval a objekt několikrát změnil majitele. Žádnému se tam podnikatelský záměr nepodařilo dlouho udržet. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Nejvyšší povolené ceny paliv dnes klesly. Pumpaři mohou litr benzínu prodávat maximálně za 44 korun a 3 haléře. To je o 39 haléřů míň než včera. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí na svém webu. Litr nafty může na čerpacích stanicích stát maximálně 42 korun a 84 haléřů. Řidiči tak natankují o korunu a 31 haléřů levněji než včera. Rezort maximální ceny vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Lístky do divadla nebo na koncerty v Česku zdražily za posledních 7 let zhruba o třetinu. Ukazují to data organizátorů, které oslovil Český rozhlas. Organizátorům kulturních akcí v poslední době kromě nákladů na produkci narostla také částka, kterou z každé prodané vstupenky dostanou ticketingové platformy. V některých případech už jejich provize tvoří dohromady více než desetinu celkové ceny za vstupenku.
0: Počasí.
1: Dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost a v průběhu odpoledne postupně na většině území přehánky. V polohách nad 800 metry budou srážky smíšené nebo sněhové. A teploty 9 až 12, na horách naměříme 4 až 7 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici u obce Cvikov na Českolipsku padá ze skály kamení, silnice je uzavřena. V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí a uzavírka potrvá až do konce května. Nechte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už tady 4 minuty po 8 hodině v kalendáři 12. května a i v tomto čase vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví u poslechu Martin Kolín. Můžeme se už za okamžik ve vysílání vrátit také k pondělí, kdy lidé v Bedřichově jednali s vedením obce o budoucnosti tamního ski areálu. Téma, které se řeší poslední dobou právě tady v Jizerských horách. Otázka, jak nakonec jednání dopadlo a jaká by mohla být tedy vize ski areálu právě v Bedřichově. To vše shrneme už za okamžik v další reportáži úterního Dobrého rána. Řidičům přejeme šťastnou cestu a samozřejmě k tomu přejeme příjemný poslech.

0: I s tím, jaký máme tady výhled na následující dny, co do předpovědi, tak si myslím stále aktuální a k tomu písnička, která nám nezestádla. Déšť a také Marie Rotrová, 12 minut po 8 hodině v éteru Českého rozhlasu Liberec. Můžeme připomenout, po roční pauze by se na sjezdovky v Bedřichově v Jizerských horách mohli znovu vrátit lyžaři. Ski areál zůstal minulou zimu zavřený, protože se obec a majitelé pozemků nedokázali dohodnout na jeho provozu. Teď se ale rýsuje nové řešení. Podle dohody, která zazněla večer na veřejném setkání v Bedřichově, by vlastníci převedli pozemky na obec a provoz střediska by převzala společná firma.
1: A v budoucnu pozemky přešli do vlastnictví obce a tím by obec podpořila možnost rozvoje areálu.
2: Starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj na setkání řekl, že investoři pomalu spějí k dohodě. Jsou jimi obec, společnost Niseko, Bioshop a podnikatel Martin Kaloš. Investoři mají převést pozemky na obec, vysvětluje starosta.
3: Obec cílí na tu konzolidaci pozemků, tedy vlastnictví těch pozemků obcí, tak, abychom mohli zajistit možný rozvoj areálu. Jsou zadány odhady pozemků v rámci nějakých těch směn. Naši právníci pracují na zpracování plánovacích smluv a až tyto budou vykomunikovány s těmi protistranami, tak o nich bude samozřejmě opět rozhodovat zastupitelstvo a naším cílem je, aby zastupitelstvo rozhodovalo o celku, to znamená o všech těchto dohodách, protože jedině pak to má ten smysl toho veřejného zájmu, že to děláme ve prospěch toho areálu, ve prospěch toho turismu a nikoli ve prospěch jednotlivců.
2: Ski areál má potom provozovat nová provozní společnost SRO. Firma Niseko chce za převod pozemků lukrativní stavební pozemek pod vodojemem. To se ale nelíbí některým občanům.
4: Já osobně si myslím, že ten model celý je stavěný jenom k tomu, dostaneme se k pozemkům pod vodojemem, ty pak vyvedeme někam pryč.
2: Adam Kuchař ze společnosti Niseko také představil plány se střediskem. Má tam vzniknout sportovní areál s celoročním provozem, novými lanovkami, sjezdovkami, lanovým parkem a cyklistickými traily.
5: Máme v úmyslu, aby fungoval ski areál, proto děláme ty kroky, které děláme. Všechno, co jsem tam prezentoval, už to máme vynaložené od strašného času, peněz, všechny jednání, které to stálo, takže rozhodně nám jde o to ten areál vybudovat a provozovat.
2: Někteří lidé se ale obávají, že celý projekt skončí krachem. Pozemky na Malinovce jsou nestavební. Lidé budou příští pátek 22. května rozhodovat v referendu, jestli má současné vedení zakonzervovat územní plán, aby tomu tak zůstalo i po případné změně vedení po letošních komunálních volbách. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Také dnes nás čeká relativně deštivé počasí, očekáváme také velkou oblačnost v průběhu odpoledne postupně na většině území s přehánkami, předtím tedy přehánky jen výjimečně, srážky budou dokonce v oblastech nad 800 metry smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty dnes 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Hlášený máme mírný západní vítr a biometeorologickou předpověď pro dnešek na jedničce. 8 hodin, 18 minut a dobré ráno vám přeje Český rozhlas Liberec.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Také dnes tady v pondělí, respektive teď už v úterý 12. května si společně můžeme připomenout velmi důležité jméno naší historie. Můžeme zamířit také do roku 1820 a připomenout přesně na den výročí 206 let od narození malíře, také ilustrátora, grafika, který má na kontě téměř 500 děl a je považován za mistra české figurální malby. Je to Josef Mánes. Narodil se do malířské rodiny, což ho formovalo už od útlého věku. Dokonce v dětství někteří považovali díla Josefa Mánesa za umění jeho otce. Studoval pražskou malířskou akademii, ale vědomosti a inspirace hledal také jinde. Nejen tedy po studijní, ale i kulturní stránce. Na tehdejší poměry a také dobu hodně cestoval, ať už to bylo v Německu, Rakousku, Polsku, Uhrách anebo Slezsku. Byť patřil k jednomu z nejvýznamnějších představitelů tuzemského romantismu, po stránce vztahové rozhodně spokojený nebyl. Jeho vztah se služkou Františkou Šťovíčkovou, se kterou čekal dítě, mu totiž byl vymluven rodinou. Jeho dceru tak následně vychovávala sestra. On sice měl opět možnost tvořit a zdokonalovat se, jenže jeho psychické zdraví se začalo postupně zhoršovat. Dělo se to i přes fakt, že v té době kreslil nejlepší umělecké počiny jeho kariérního života. Josef Mánes zemřel v roce 1871 a to ve věku 51 let. Závěrem se sluší připomenout také některá z nejvýznamnějších děl, mnoho z nich je totiž ještě dnes uložených v Národní galerii. Vrcholem kariéry je bezesporu kalendářní deska pražského staroměstského Orloje, jedna z nejznámějších a turisty nejoblíbenějších památek celé Prahy. Jen tedy můžeme doplnit, ta originální je uchována právě v Národní galerii.

0: Jaké změny čekají do příštího roku české zdravotnictví? I to se za okamžik dozvíte ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Obyvatelé obce Koberovy na Jablonecku se letos dočkají lepšího zásobování pitnou vodou. Severočeská vodárenská společnost po 3 letech prací dokončí stavbu přivaděče ze Železného Brodu. Práce budou stát přes 126 milionů korun. Na nákladech se podílí i obec. Nové veřejné osvětlení dokončilo vedení obce Bílá na Liberecku. Staré lampy nahradila úsporná LED svítidla. Náklady na poslední etapu překročily 400 tisíc korun. Polovinu pokryla krajská dotace, informoval nezávislý starosta Václav Najman. Nejstarší fontána v České Lípě letos zůstane mimo provoz. Empírová kašna z první poloviny 19. století je více poškozená, než radnice očekávala. Ostatní 4 fontány ve městě už fungují. Nejsložitější lékařské zákroky by od příštího roku měly v Česku nově dělat jen vybrané nemocnice. Změnu připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Operace jícnu, jater nebo slinivky se mají přesunout do specializovaných center s největšími zkušenostmi. Podle rezortu má reforma pacientům zajistit bezpečnější péči a lepší výsledky léčby. Tenisový turnaj v Římě bude od čtvrtfinále pokračovat bez české účasti mezi singlisty. V osmifinále dohrály poslední 3 hráčky. Linda Nosková, Nikola Bartuňková i Karolína Plíšková po porážce 0-2 na sety. Dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost a v průběhu odpoledne postupně na většině území přehánky. V polohách nad 800 metry srážky smíšené nebo sněhové, teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 13 u obce Bílý kostel nad Nisou na Liberecku dejte pozor, leží tam mrtvá laň u svodidel.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:32 a za námi další zprávy Ivety Bláhové. Pokračuje úterní dobré ráno v éteru Českého rozhlasu Liberec. Pokud se postupně probouzíte do nového dne, připomínáme i dnešní datum, a to 12. května. Zároveň, jak čas naznačuje, za okamžik už se těšíme na tradiční, očekávanou a v tomto případě, myslím si, záležitost, na kterou se těším osobně velmi intenzivně, a to bude krimi příběh Miroslava Holubce. Už za okamžik se vydáme na Česko-Lipsko. Tamní policie totiž pátrá po pachateli neobvyklé krádeže. Tak co konkrétně tedy pachatel odcizil, po čem se tedy momentálně pátrá, to se za okamžik v krimi příběhu na vlnách Českého rozhlasu Liberec dozvíte. Zase.

0: Pavel Bobek z písní Já ti zpívám a skutečně dospíval nám 9 minut po půl deváté na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Je to také čas, kdy se budeme moci podívat na krimi příběh. A dnes tu pro vás máme příběh na téma neobvyklý předmět krádeže. Přičemž se slovem předmět si tentokrát určitě nevystačíme. Ke krádeži došlo v Heřmaničkách u České Lípy. A víc už nám prozradí Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Tak se vám přiznám, že si nepamatuji, že bychom v našich krimi příbězích mluvili o krádeži koně. Vzpomněl bych si na štěně, na králíky, ale že by někdo ukradl dospělého koně přímo z ohrady, to jsme tu ještě neměli. Takže premiéra. A nutno říct, že náš dnešní krimi příběh je adresován hlavně všem chovatelům, zejména těm, kterým by někdo nabízel 17-letého hřebce plemene Český teplokrevník. Já osobně poté, co jsem viděl fotografie zvířat, si myslím, že pachatel bude mít velký problém koně prodat, nebo lépe nenápadně prodat, jelikož kůň je velmi nápadně černobíle zbarvený. Kdybych kolem ohrady projel autem, spíš bych v té rychlosti typoval krávu nebo hodně velkého králíka. Nicméně i jako naprostý laik musím přiznat, že tenhle hřebec je opravdu krásný. O tom, že kuň neutekl, ale byl odcizen, hovoří fakt, že měl velký respekt k elektrickému ohradníku, který je natažený po obvodu ohrady, a taky, že bez své mamky neudělá ani krok a ta v ohradě zůstala. Ke krádeži došlo s největší pravděpodobností ve středu 29. dubna v 6 hodin ráno. V tu dobu slyšel majitel koně z ohrady jeho zařechtání naposledy. Obě zvířata jsou v podstatě součástí rodiny a cena 80 tisíc za ukradeného koně je spíš orientační. Pro majitele znamená mnohem víc. A proto, jestli patříte mezi chovatele nebo zkrátka ty, kdo se v tomto prostředí pohybují, prohlédněte si fotografie na stránkách liberecké policie v článku s datem 30. dubna, respektive 6. května, kdy byl doplněn identifikační obrázek z průkazu koně, který zakresluje mapu jeho zbarvení. Takže, přátelé koňáci, podívejte se tam a pomozte vrátit koně jeho majiteli.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Oblačnost dnes v Libereckém kraji bude převážně proměnlivá, přičemž tedy hlášená zatím velká, v průběhu odpoledne postupně na většině území přehánky, předtím tedy jen výjimečně. Srážky budou v oblastech nad 800 metry smíšené, anebo sněhové. Mírný západní vítr k tomu, nejvyšší denní teploty 9 až 12 stupňů Celsia, na horách dnes naměříme mezi 4 až 7 stupni a biometeorologická předpověď stále mírná a stále na jedničce. Takové počasí nás čeká dnes tedy v úterý 12. května v Libereckém kraji.
2: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Neutíkej, pojď, pojď se klíž, ty víš, jak se mi líbí. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Standband, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel Jetu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem. Ten, kdo nám zlomil křídla. Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Petra Černocká 8 minut před 9 hodinou na vlnách Českého rozhlasu Liberec, a to s písní Nákladňák. Pokud se aktuálně nacházíte na silnicích a nebo naopak před vámi bude dnes nějaké ježdění, hlavně tedy popřejeme šťastnou a pokud možno bezpečnou, klidnou cestu. K tomu samozřejmě můžeme nastínit i následný program po 9 hodině na vlnách Českého rozhlasu Liberec v dopolední pod Ještědem, kdy se například společně s kolegou Honzou Holoubem, který vás dnes bude tedy dopolední vysíláním provázet, ještě jednou vrátíme k těm událostem v Národním parku České Švýcarsko a nebo upozorníme, na co si dát na internetu pozor. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec se tak loučí Martin Kolín.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Devět hodin.

0: Vedení Libereckého kraje se nelíbí způsob výběru akceleračních zón. Ministerstvo pro místní rozvoj nepočítá s žádnou akcelerační zónou tam, kde se už delší dobu plánuje výstavba větrných elektráren, jako je například oblast kolem Václavy z Uhrádku nad Nisou nebo Frýdlantský výběžek. Místo toho navrhuje zrychlenou výstavbu větrných a solárních elektráren na úplně nových místech. Ministerstvo argumentuje tím, že obnovitelné zdroje v Česku musí mít výrobní kapacitu minimálně 3 gigawaty, aby na jejich výstavbu mohlo získat 9 miliard korun z evropských dotací. Toho se dá podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 dosáhnout i jinak.
1: Šlo by to splnit právě tím způsobem, že bychom tam zahrnuli i ty plochy, které už jsou vymezeny a už jsou nějak připravovány. Nicméně tady opravdu snaha řešit nové oblasti, nové plochy, které doposud nebyly úplně připravovány. Na druhou stranu je tam i výjimka v Libereckém kraji, a to jsou Selská vrcha, kde se realizuje fotovoltaická elektrárna, a ta v těch zónách je. Takže ta metodika je prapodivná.
0: Veřejné projednání návrhu akceleračních zón bude na ministerstvu tento pátek. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června. V Hamru na Jezeře na Českolipsku vznikne nové víceúčelové centrum. Bude v budově bývalého sídla báňské záchranné služby. Obec si koupila za zhruba 17 milionů korun a připravuje projekt na její proměnu. Plány přiblížil nezávislý starosta Jan Třešňák.
2: Tam vlastně bychom měli nějaký takový multifunkční dům, kde bychom mohli mít obchod, knihovnu, kulturní centrum a podobné záležitosti. Zároveň bychom tam mohli přesahovat poštu i případně obecní úřad.
0: Po kauze s kontaminovanými kojeneckými mléky chtějí ministerstva zdravotnictví a zemědělství zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Podle některých rodin i lékařů totiž české úřady zareagovaly na situaci pozdě. V mlécích po celém světě se objevil toxin cereulit, který způsobuje zvracení nebo průjem. Hygiena má podezření na otravu u 23 dětí. U žádného jí ale testy doteď nepotvrdili. Při ruských útocích na Ukrajinsko Dnipropetrovskou oblast zemřel jeden člověk. Zranění jsou další 4. Úderům bezpilotních letounů čelilo také hlavní město Kyjev, kde trosky jednoho z dronů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Informoval o tom šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Ruskem a Ukrajinou o půlnoci na dnešek skončilo třídenní příměří, které vyhlásil americký prezident Donald Trump. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany.
3: Počasí.
0: Dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost a v průběhu odpoledne postupně na většině území přehánky. V polohách nad 800 metry budou srážky smíšené nebo sněhové. Teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici u obce Cvikov na Českolipsku padá ze skály kamení, silnice je proto uzavřena. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Českého rozhlasu Liberec vám přejeme hezké úterý. Pokud vyrážíte ven, pořádně se oblékněte. I když to třeba za okny v Liberci tak nevypadá, je před námi nejen chladné dopoledne, ale celý den s teplotami jen okolo 10 stupňů a na horách navíc může dokonce i sněžit. Tak deštivé počasí posledních dnů snížilo riziko požáru a pomáhá také zaměstnancům Národního parku České Švýcarsko a dobrovolným hasičům. Ti totiž hlídkují v oblasti kolem Hrynartic, kde minulý týden 6 dní hořelo. Jak se příroda po požáru vzpamatovává, zeptáme se už za chvíli. A řekneme vám také o tom, že elektrobusy v Jablonci jsou v ohrožení, nebo o tom, jak vylepšit Liberec. Přejeme hezký poslech a dobré dopoledne.
3: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

0: Naďa Urbánková nás svezla prázdným expresem a Český rozhlas Liberec vás teď, milí posluchači, zaveze do sousedního kraje. Příroda kolem Rynartic na Jetřichovicku v Národním parku České Švýcarsko se vzpamatovává z nedávného požáru. Rozhořel se v sobotu 2. května na kopci na Valech a hasiči s ním bojovali s podporou 8 vrtulníků 6 dní. Následující 2 týdny ještě musí na oblast dohlížet správa parku s pomocí nasmlouvaných jednotek dobrovolných hasičů z okolí. Na telefonu máme mluvčího správy Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne všem.
0: Jak to teď na místě, kde před pár dny ještě hořelo, vypadá? Jsou tam nějaké nebezpečné stromy nebo uvolněné skalní bloky?
1: Ano, na tom požářišti, které je velké asi 1 čtvereční kilometr, tak teď skutečně není úplně bezpečno. Je potřeba říci, že se požářiště nenachází v nějaké exponované návštěvnické části Národního parku. Je to spíš okrajová část, kam mnoho lidí nechodí, takže tam nejsou ohroženi, když to řeknu, takový obvyklí turisté, tak jak je tady v Národním parku známe, ale rozhodně to ani není místo, kam je možné se bezstarostně vydat na vycházku, protože v okolí lesních cest je řada ohorelých stromů a jsou také prohořelé svahy podél těch cest, takže by z nich mohly padat velké i menší kameny.
0: Prosím, řekněte nám, jak vypadá vlastně takový dohled nad územím zasaženým požárem?
1: Tak v současné době máme nasmlouvané hasičské jednotky, které jsou rozdělené do 6 družstev. To družstvo vypadá vždycky tak, že jsou to 4 lidé a mají k dispozici jeden předepsaný kus techniky, kterým hasičská cisterna. Tito hasiči každé 4 hodiny projdou požářiště a hledají, dívají se, jestli se někde neprohořívá k povrchu nějaké horké místo, které bylo ukryté z kořenových stromů. Do toho jim podporu poskytuje personál správy Národního parku České Švýcarsko, který v podstatě v režimu 24 hodin denně je na místě a každé 3 hodiny přelétá to požářiště pomocí dronu s infrakamerou a také hledá nějaká místa, která by eventuálně mohla ještě zahořet. Nicméně velmi nám pomáhá současné deštivé počasí, protože to výrazně snižuje šanci, že by se oheň někde znovu rozhořel.
0: A už je možné mluvit o škodách nebo případně i příčině požáru?
1: Tak pokud jde o škody, tak to je spíš otázka týdnů, než budou stanovené. Ono také záleží na různých metodikách oceňování škod na lesních porostech. Hrubé odhady nákladů, které budou vlastně muset být vynaloženy v souvislosti s obnovou toho území, tak aby bylo zase bezpečné pro návštěvníky, abychom opravili cesty, abychom zabezpečili jejich okolí, tak odhadujeme na asi 15 až 20 milionů korun. Takže je to poměrně, očekáváme tam poměrně velkou škodu a pokud jde o příčiny, tak spolehlivě můžeme vyloučit přirozené příčiny, jako je třeba zásah nějakého stromu bleskem, od kterého by se potom ten oheň rozhořel. To je u nás vlastně jediná přirozená příčina, takže vycházíme spíše z lidského zapříčinění.
0: Pojďme k příjemnější otázce, jak rychle se vlastně příroda z toho nedávného ohně vzpamatovává?
1: Tak příroda, to přírodní prostředí je na tom lépe, protože příroda obecně vzato má miliony let staré know-how, jak s ohněm žít a ta obnova bude teď velmi, velmi rychlá. Z lidského hlediska nás ta oblast, která hořela, velmi mrzí, protože to byla oblast při okraji Národního parku, kde jsme toho hodně odpracovali. Měli jsme tam už hezky vyvinuté oplocenky s dřevinami, které jsou pro naši oblast typické. Skořily nám tam třeba výsadby jedlí nebo buků, takže to nás pochopitelně velmi mrzí, ale z hlediska přírodního to taková katastrofa není. Tam prostě začnou pracovat sukcesní procesy, ve prospěch toho přírodního prostředí, tak aby tam do budoucna byl stabilní les.
0: Řekněte nám, prosím, ještě na závěr, platí pro návštěvníky parku nějaká omezení související právě s tím nedávným požárem v okolí Rynartic na Jitřichovicku?
1: Pro návštěvníky Národního parku České Švýcarsko v současné době prakticky neplatí žádná významná omezení. Ty turistické trasy, které v Národním parku České Švýcarsko jsou, a většina obvyklých cílů, které návštěvníci rádi navštěvují, tak jsou přístupné vlastně beze zbytku v takovém rozsahu, jako tomu bylo před tímto požárem. Trošku jiná situace je na tom požářišti přímo. Tam omezení platí z bezpečnostních důvodů, takže ten jeden čtvereční kilometr u té Dolní Chřibské, kde vlastně nejsou žádné značené turistické trasy, ale jsou tam lesní cesty, tak tomu se musí návštěvníci teď vyhnout, vstupovat do toho prostoru nesmí.
0: Upozorňuje mluvčí zprávy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Děkujeme za vyčerpávající informace a držíme palce naslyšenou.
1: Moc děkuji a přeji krásný den.
0: Tváří se jako Fortuna nebo Olvin, ale ve skutečnosti jde o falešný web s nelegálním hazardem. Od začátku roku jich přibývá, lidé přitom často netuší, že své peníze dávají falešným společnostem. To je další téma, které v dopolední pod Ještědem už za pár minut otevřeme. Teď ale další hudba pro úterní klid a pohodu s námi, Richard Marx nebo i Petr Kolář. Ještě že tě, lásko, mám.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Petr Kolář nám zpíval Ještě že tě, lásko máma. Vy máte i v 9 hodin a 26 minut na svém rádiu naladěný Český rozhlas Liberec a v dopolední pod Ještědem máme téma pro všechny hráče, dalo by se říct. Hrajete třeba poker nebo ruletu na internetu, pak byste měli dávat pozor, jestli jste na oficiálních webech nebo na těch falešných, které podporují nelegální hazard. Těch podle Institutu pro regulaci hazardních her výrazně přibývá. Třeba Fortuna nebo Olvin řeší takzvaný brand spoofing, tedy krádež identity, třeba i u 10 případů denně.
1: Když si zadáte třeba Nike Casino, jo.
2: Je to vlastně podobný název, podobný
1: název,
2: vizuál.
1: Název je vlastně de facto úplně stejný.
2: Petr Kozák z Institutu pro regulaci hazardních her ukazuje dva na první pohled velmi podobné weby. Jeden oficiální a druhý, který se ho snaží napodobit.
1: Vtipný na tom je, že Nike Casino je velká slovenská vlastně společnost a v Čechách vůbec nemá licenci. A ten nelegál to má takhle krásně vymyšlený, že si dovolili jako říct, konečně vám přinášíme služby i jako pro českého hráče, můžete tady prostě, a přitom je to nelegální stránka.
2: Cílem je získat důvěru hráče, aby vyplnil své bankovní údaje. Už to může být nebezpečné. Další problém je pak v tom, že ho provozovatelé odkážou na své funkční weby s nelegálním hazardem. Ty přitom nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů a umožňují účast i komukoliv z rejstříků vyloučených osob, kde jsou třeba lidé z dluhy. Podle Petra Kozáka takových webů přibývá až od začátku roku.
1: Teď za posledního, já nevím, čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
2: S krádeží identity se setkávají různé společnosti. Zkušenosti s tím má třeba Fortuna. Její mluvčí Petr Schrein potvrzuje, že před lety to bylo spíš ojediněle. Teď už běžná věc.
3: Není týden, kdybychom nezaznamenali žádný takový případ. Občas se ale stane, že třeba v jednom jediném týdnu odchytíme i 10 takových platform.
2: Podobně je na tom společnost Olvin, bývalá Saska. Mluvčí Olvin Dita Stejskalová říká, že jde průměrně o 10 případů denně.
4: Samozřejmě existuje i reputační riziko pro naši značku, protože tyto aktivity ji zneužívají a mohou vyvolávat nedůvěru.
2: Společnost už brand spoofing řeší. Většinou podává podněty na celní správu. Ta může dát falešným webům s nelegálním hazardem pokutu až 50 milionů korun. Ministerstvo financí pak aktualizuje svůj blacklist, seznam nepovolených internetových her, které pak postupně blokuje.
5: Jedná se o velmi efektivní nástroj, protože zprostředkovatelské weby tvoří vstupní bránu k webům s nelegálním hazardem. Jejich zablokování zmaří snahu provozovatele takového webu, který musel věnovat úsilí a čas, aby se dostal na přední příčky ve vyhledávání.
2: Říká mluvčí ministerstva Filip Běhal. Podle Institutu pro regulaci hazardních her ale provozovatelé obvykle velmi rychle založí nové weby a dál ve svém podnikání pokračují. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

To v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Ještě než se podíváme do kalendáře na dnešní den, máme upozornění pro všechny, kteří bydlí v Rejdicích. Zítra od 8. do 13. hodiny u vás v obci nepůjde elektřina, tak na to pamatujte. Je 9 hodin 49 minut, kalendář otevírá na vlnách Českého rozhlasu Liberec Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 12. května svátek má první ledový muž Pankrác. U nás máme nositelů tohoto jména 7. Dva jsou Pražáci. Jestli z Pankráce, nevím. Každopádně pěkný den. Před 100 lety v roce 1926 při průkopnické cestě z Evropy do Ameriky dosáhl mezinárodní tým na palubě vzducholodi Norge severního pólu. Velitelem expedice ze Špicberg na Aljašku byl norský polárník Roald Amundsen. Technickou stránku letu zajišťovala italská posádka pod vedením leteckého konstruktéra plukovníka Umberta Nobileho. A letu se zúčastnil i jeden z hlavních sponzorů výpravy, Američan Lincoln Ellsworth. První programovatelný a plně automatický výpočetní stroj představil před 85 lety v roce 1941 v Berlíně průkopník počítačových technologií Konrad Zuse. První digitální počítač byl sestaven z 2600 relé a nesl označení Z3. Před 80 lety se konal první ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Každý rok začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany v roce 1884. Na kazašské střelnici Kapustin Jar v Astrachaňské oblasti byly před 35 lety zničeny v souladu se sovětsko-americkou smlouvou o likvidaci jaderných raket středního a kratšího doletu poslední dvě sovětské rakety. Jak je to s raketami dneska, nikdo pořádně neví. Judista Lukáš Krpálek vybojoval před 3 lety na mistrovství světa v Dauhá stříbro v kategorii do 100 kg. Letos v gruzínském Tbilisi na letošním světovém šampionátu výkon rodák z Jihlavy zopakoval. Bravo.
4: No, zřejmě slušte oddíl, no.
3: Český sériový vrah Ivan Roubal se narodil před 75 lety. Za 5 vražd byl odsouzen na doživotí. U 3 se doposud nenašla těla. A 45 má filmový Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody držitel Oscara Rami Malek. Já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: kdy hledáme signál.
1: A náš signál rozhodně hledat nemusíte. Za 6 minut od nás uslyšíte další zprávy a v příští hodině dopoledne pod Ještědem se vypravíme třeba do Turnova, který ožívá Maja lesem, a přidáme i další díl seriálu Týdne o rozhlasu. Teď už vám hrajeme půlnočního kovboje od Tomáše Linky a z Českého rozhlasu Liberec vám přejeme hezké úterní dopoledne.

0: Mausta, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
4: Deset hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Do Bedřichova v Jizerských horách by se po roční pauze mohli vrátit lyžaři. V Libereckém kraji od ledna do března přibylo turistů, oznámili statistici. Riziko, že se nebezpečný hantavirus objeví v Česku, je podle ministra zdravotnictví velmi nízké. Dnes bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 12 stupňů. Jsou to zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne. Lyžaři by se už letos mohli po roční pauze vrátit na sjezdovky v Jizersko-horském Bedřichově. Vedení obce a majitelé pozemků se vloni nedomluvili, kdo bude ski areál provozovat. Podle nové dohody, která zazněla na večerním veřejném setkání, mají vlastníci převést pozemky na obec a středisko by provozovala společná firma. Pokračuje za investory Adam Kuchař ze společnosti Niseko.
6: Máme v úmyslu, aby fungoval ski areál, proto děláme ty kroky, které děláme. Všechno, co jsem tam prezentoval, už to máme vynaložený od strašného času, peněz, všechny jednání, které to stálo, takže rozhodně nám jde o to ten areál vybudovat a provozovat.
4: Do Libereckého kraje v letošním prvním čtvrtletí přijelo přes 260 tisíc turistů. Je to téměř o 6% víc než loni. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad. Podle statistiků přibylo hostů z Česka i z ciziny.
7: Nejvyšší návštěvnost měl region v lednu, kdy do Jizerských hor a Krkonoš i díky dobrým sněhovým podmínkám přijelo téměř 99 tisíc turistů. Loňská čísla letos překonal počet návštěvníků i v únoru. V březnu naopak návštěvnost horských oblastí poznamenala obleva. Z Libereckého kraje Michal Jemelka, Český rozhlas.
4: Kriminalisté pátrají po svědkovi loupeže v trafice v libereckém obchodním centru Forum. Incident se stal 12. dubna dopoledne, kdy pachatel ukradl pokladnu se zhruba 10 tisíci korunami. Po srážce s kolem jdoucím pokladnu upustil a utekl bez ní. Informace k případu mohou lidé hlásit na linku 158. Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. České úřady podle něj výskyt viru v zahraničí sledují a informace předají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní lodi Hondius. Ta vyrazila z Argentiny a na začátku dubna a plula pod nizozemskou vlajkou. Tři nakažení lidé během cesty zemřeli, zbytek cestujících a část posádky se evakuovali na Kanárských ostrovech. Na palubě nebyl žádný Čech. I přesto jsou podle Vojtěcha české úřady v kontaktu s mezinárodními partnery a situaci sledují.
5: Počasí.
4: Dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost a v průběhu odpoledne postupně na většině území přehánky. V plohách nad 800 metry nad mořem budou srážky smíšené nebo sněhové a nejvyšší denní teploty 9 až 12. Na horách naměříme 4 až 7 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Jablonce nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října. A na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: kalendáři je 12. květen, první ledový muž, ale to opravdu dostojí svého jména, tak na to na svých zahrádkách a ve sklenicích pamatujte, ať nepřijdete o úrodu. Je také Mezinárodní den ošetřovatelek a profesionálních řidičů, tak vás zdravíme a díky za vaši práci. A třeba se vám bude k obědu hodit omeleta, ale taková, jaká se připravovala před 100 lety. Recept a její historii uslyšíte v této hodině. Přidáme také další díl seriálu Týdne o Českém rozhlase Liberec. Jako první se ale vypravíme do Turnova, kde začíná Majáles. Na místě náš regionální stopař řekne nám víc. Hned jak vám dospívá Anna K. nebo i Helena Vondráčková svůj velký hit Vzhůru k výškám.
9: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A k pomyslným výškám radosti a zábavy už míříme i my z Českého rozhlasu Liberec. Turnov dnes ožívá jarní oslavou všech školou povinných Majálesem. Celodenní program zabaví děti i dospělé. Odstartoval v parku u letního kina, přesune se na náměstí k historické radnici a vyvrcholí v letním kině. Na turnovský Majáles se vypravil i náš regionální stopař Jaroslav Hoření.
2: Dobré dopoledne z městského parku u turnovského letního kina. No úplně letně to tady dnes nevypadá, pan Krác vládne, ale sluníčko tu občas prosvěcuje, neprší, takže dobrý děti sem chodí a baví se. V areálu letního kina byly dokončeny stavební práce, alespoň ty hrubé, něco se tam ještě dodělává na nové knihovně a vlastně tomu areálu kina. A to znamená, že se do kina a okolí mohou vrátit kulturní akce a jednou z nich je právě dnešní Majáles. Ten v Turnově již tradičně pořádají studenti místní umělecké školy zvané Špéra, která je ozdobou města už přes 140 let. A studentské mládí to letos se s Majálesem pojalo jako celodenní akci a dopolední program tady v parku je určený pro mateřské školy. Pro děti je připravená řada nejen pohádkových úkolů a asi největší radost mají z mince, kterou tady dostanou právě vyraženou. Program pro školy končí o 11:30, pak se študáci budou věnovat úklidu parku, zajdou na oběd a vrhnou se na finální přípravu odpoledního programu. A tam budou všechny tradiční majálesové aktivity i něco navíc. Odpolední program začne ve 14 hodin na náměstí Českého ráje, kde starosta předá symbolický klíč od města před starou radnicí, která mimochodem stojí už 500 let, ale o tom podrobněji až jindy. Následovat bude ukázka historického šermu a ve 14:15 vyrazí majálesový průvod k letňáku. A tam proběhne volba krále majálesu, no a pak už to bude hlavně o muzice, vystoupí kapely Neutopia, Anarchia a Amber Eyes a celé to v 9 večer zakončí ohňová show. A vstupné do letňáku je symbolických 50 korun na náměstí samozřejmě zdarma. Tak si přijďte užít zábavu, muziku a potkat se s přáteli na turnovském Majálesu.
1: Jaroslave, díky za informace a pozvánku do Turnova. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zdravíme vás do úterního dopoledne a byl by hřích, milí posluchači, jak zpívala Lucie Bílá a Jiří Korn, neposlechnout si další díla našeho zajímavého seriálu týdne. Psal se únor roku 1999, kdy byla v dnešní budově Lidových sadů obnovena liberecká redakce Českého rozhlasu. Od září 2006 našlo liberecké studio nový domov ve vlastním objektu v Zeleném údolí v Modré ulici. A právě na toto období vzpomíná v seriálu týdne věnovanému 10 letům samostatného vysílání Českého rozhlasu Liberec redaktorka Ivana Bernátová.
1: V roce 1999 jsem udělala konkurs na Český rozhlas, tenkrát Ústí nad Labem, a začali jsme s kolegyněmi Zdenkou Schovánkovou a Janou Pavlíčkovou točit reportáže, zprávy a posílali jsme je v podstatě e-mailem do Ústí nad Labem a to vysílalo, zároveň ty naše zprávy a reportáže vysílal Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Dvojka a další stanice Českého rozhlasu. My jsme sídlili na půdě těch Lidových sadů. Město Liberec nám ty půdní prostory zmodernizovalo. Měli jsme tam dva počítače, na kterém jsme se střídali a byli jsme jedni z prvních, kteří jsme začali na těch počítačích stříhat, protože dřív se stříhalo na takových minidiscích a ještě mnohem dříve na páscích. To já už jsem neuměla, já už jsem rovnou šla do té digitální formy a byli jsme s Zdenkou Schovánkovou a Janou Pavlíčkovou takovými progresivistkami, protože jsme si s tím Soundforgem, což je ten zvukový program, ve kterém se stříhají všechny ty reportáže a zprávy, začaly pohrávat a začali jsme do něj vkládat muziku, překlady, když jsme třeba točili cizince a tak dále.
2: No ale poté nastala velikánská změna a nastalo velké stěhování. V kterém roce to bylo?
1: Tak to stěhování nastalo vlastně v roce 2006, ale my už jsme v roce 2002 připravovali budovu v Zeleném údolí v Modré ulici. Český rozhlas ji koupil jako dvojdomek a já jsem dostala za úkol vlastně řídit celou rekonstrukci toho domu, aby tady vznikla studia podle všech těch norem rozhlasových, newsroomy a redakce jednotlivé. Takže tenhle ten domek, ve kterém teď sedíme, se průzně provrtával, aby tady byly ty patřičné průchody a vchody. A začal se zařizovat samozřejmě tady koupelnička, zázemí, kuchyně a tak dále. U všeho jsem byla a pamatuju si, že vlastně i na mě bylo, jaké tady budou stoly, jaké tady budou kuchyňky a samozřejmě na rozhlasácích v Praze bylo, jak ta studia vybaví. A my jsme tady začali v tom domečku opět jenom posílat mailem všechny ty reportáže a zprávy a postupně začaly tady vznikat jednotlivé vysílací bloky. To jsme dělali takové hodinové bloky, nejdřív samostatné jako liberecká redakce Českého rozhlasu a potom teprve nastala ta příprava na samostatné vysílání a na samostatný Český rozhlas Liberec.
0: Vzpomíná Ivana Bernátová na začátky obnovení stanice libereckého rozhlasu i na přípravu nového zázemí v Modré ulici. Třetí dílo našeho seriálu Týdne o rozhlase můžete slyšet zase zítra po 10:45. A to, na co se vzpomínalo, můžete vidět vy na vlastní oči. V sobotu totiž máme den otevřených dveří, tak se za námi přijďte podívat. No a 13. června s námi můžete jít už tradičně na Královku a 23. června pak pořádáme ještě koncert k oslavě našeho 10. výročí samostatného vysílání. Všechno máme podrobně na webu liberec.rozhlas.cz, tak se k nám podívejte a klikněte si. Teď už hrajeme kapelu U2 a přidáme i Michala Davida nebo Valdemara Matušku, aby vám s námi, s Českým rozhlasem Liberec, bylo dobře.

0: Je 9 minut po půl jedenácté, úterní dopoledne nám na vlnách Českého rozhlasu Liberec příjemně plyne, ale nezapomeňte se, milí posluchači, pořádně obléct, aby vám nebyla zima.
1: Katušku, neměla byste něco na slibu po tatínkovi?
2: Po tatínkovi ne, ale po mamince.
1: No, to nevadí, hlavně, že to nebude po mamičkovi.
0: I když za oknem občas prosvitne slunce, den bude opravdu chladný, odpolední teploty jen okolo 10 stupňů a od 800 metrů budou případné srážky i sněhové, tak ve vyšších polohách pamatujte na pořádnou obuv.
3: Tady orel, Dášenka jde celou dobu v bačkůrkách, přepínám, doba smůlu, v čem bude lyžovat, přepínám.
0: Netřeba říkat, jaká komedie to byla, ale zábava s ledovými muži letos opravdu nebude, protože dostojí svého jména a přinesou i četné přízemní mrazíky zítra ráno a ve čtvrtek. Tak na to, milí posluchači, pamatujte, ať nemají ve vašich sklenicích a záhonech mrazivé žně. A aby neměli žně ani nepoctivci, máme pro vás také spotřebitelského rádce. Ptáte se na reklamaci služby a i v tomto případě se počítá 30denní lhůta. Pokračuje Josef Černý.
4: Panu Láďovi už přes týden nejde internet a provozovatel stále slibuje, že technici už jsou na cestě, že se na tom pracuje, že má vydržet a podobné výmluvy. Pan Láďa by chtěl poradit, co může dělat. Pane posluchači, i tady má provozovatel na vyřízení reklamace kalendářní měsíc. Pokud nevyřídí reklamaci ve stanovené době, můžete od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel je tu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla.
0: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Irina Kara na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Na hodinách je 10.49 a to už pomalu, ale jistě začíná čas oběda, tak ještě než si ho vychutnáte, nabízíme recepty našich babiček jako dobrou inspiraci. Vydáme se za historii omelety a Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hořeník tomu přidají stoletý recept na omeletu.
1: V našem vyprávění o pokrmech, které se vařily a konzumovaly v dobách našich babiček, si dnes povíme, kdo a kdy poprvé usmažil omeletu. Odpověď na tuto otázku není vůbec jednoduchá. Už proto, že receptů na její přípravu existuje nepočítaně v Evropě i v zámoří.
2: Začněme ve starověkém Řecku. Pokrm podobný omeletě tu připravovali z vařených vajec nakrájených na malé kousky. Ty ponořili do medu, přidali k tomu kousky ryby a při vysoké teplotě svařili. Římané prý něco jako omeletu připravovali tak, že smíchali rošlehaná vejce s medem a mlékem, med rozpustili v mléce a poté posypali mletým černým pepřem a směs usmažili. Tuto teorii potvrzují i archeologické výzkumy.
1: Nicméně za svůj vynález považují omeletu Francouzi. Pravdou je, že slovo omeleta z Francie pochází a nejen to. Na francouzské straně Alp, kdy si horští pastevci o jarním slunovratu pekli na návsi obrovskou omeletu, kterou rozdávali sousedům. Svátek nazývaný Fetele omelet se dodnes mezi místními dodržuje a často prý na něj padne až 1000 vajec. Podle legendy souvisí tradice s Napoleonem Bonaparte. Říká se, že když jednou projížděl tímto krajem, dal si omeletu v hostinci. Zachutnala mu tak, že nařídil připravit obrovskou omeletu pro celé vojsko. Nicméně francouzská omeleta se od omelet připravovaných v jiných národních kuchyních trochu liší. Nepřidává se do ní ani voda, ani mouka. A před podáváním se stočí do tuby. Která omeleta je ta pravá, těžko soudit.
2: Tak si připomeňme, jak omeletu připravoval v Praze vyhlášený šéfkuchař Šotek v roce 1926.
1: Rozbijeme a rošleháme dobře celá vejce se solí. Na pánvi rozhřejeme máslo a vlijeme do něho vejce. Když je omeleta za několik minut zespod do zlatově opečená, posuneme ji do středu pánve, kterou nakloníme a předhrneme jednu půlku omelety přes druhou. Vyklopíme ji pak rychle na talíř. Omeletu můžeme připravovat s telecími ledvinkami nebo s telecím brzdíkem, s cibulí, s houbami, s lanýži, s račími ocásky, s chřestovými hlavičkami, s artičoky, se sledi nebo různými druhy masa. V případě, když používáme slané maso, se omeleta nesolí.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku. A síle starých vín, jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky ní.

Kocour se scholil na tvůj klín, zpíval Petr Habka. A není se co divit, venku je opravdu chladno a studené počasí vydrží i v dalších dnech, i když se má podle meteorologů o něco oteplit. Chladnější ráz počasí má ale vydržet až do konce týdne, v tom dalším by se pak už mělo oteplit. S vámi je Český rozhlas Liberec a čím dál více lidí využívá elektromobily pro tichou a bezemisní jízdu. Péče o tato vozidla se ale v mnohem liší od údržby vozidel se spalovacím motorem. V čem spočívá, jak správně nabíjet, čím si prochází na STK. Nejen těmto tématům se budeme věnovat hodinu předpolednem a nezapomeneme ani na správnou údržbu tolik oblíbených elektrokol a elektrokoloběžek. Tak zůstaňte s námi, ať vám nic důležitého a zajímavého neuteče. Tady je od nás Ital Eros Ramazzotti.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Koberovi se letos dočkají lepšího zásobování pitnou vodou. Město Dubá na Českolipsku nekoupí bývalé bistro u autobusového nádraží. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla. Odpoledne bude oblačno, přehánky a teploty do 12 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Obyvatelé obce Koberovy na Jablonecku se letos dočkají lepšího zásobování pitnou vodou. Severočeská vodárenská společnost po 3 letech prací dokončí stavbu přivaděče ze Železného Brodu. Práce budou stát přes 126 milionů korun. Na nákladech se podílí i obec. Současné vodní zdroje v Koberovech už nestačí, jak říká nezávislý starosta Pavel Pospíšil.
2: Musí se doplňovat ze vzdálenějších zdrojů, musí se to dovážet voda cisternami, takže to je velká komplikace a obec se podílí na spolufinancování této akce a zatíží to náš rozpočet v částku 14 milionů korun.
0: Radnice v Dubé na Českolipsku se nedohodla na odkupu s majitelem bývalého bistra u autobusového nádraží. Odhadní cena nemovitosti a pozemku byla přibližně 700 tisíc korun. Majitel ale za nemovitost požadoval mnohem vyšší sumu.
3: Starostka Irina Žalovičová za ODS uvedla, že město mělo v plánu stavbu zbourat. Nakonec tedy zřejmě na místě zůstane. Původní Dubistro mělo úspěch a lidé do něj jezdili i po dokončení obchvatu města. Pak se ale jeden z provozovatelů odstěhoval a objekt několikrát změnil majitele. Žádnému se tam podnikatelský záměr nepodařilo dlouho udržet. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9%. Oproti březnu se snížila o 0,1% bodu. Údaje zveřejnil úřad práce. Lidí bez práce ubylo zhruba o 8 tisíc. Úřady teď evidují přes 364 tisíc uchazečů. Zároveň mírně přibylo i volných pracovních míst. Nejvyšší nezaměstnanost je dál v Ústeckém kraji, naopak nejnižší zůstává v Praze. Loni v dubnu byla míra nezaměstnanosti 4,3%. Výroba masa v Česku letos v prvním čtvrtletí meziročně opět stoupla. Zvýšila se o 3,5% na více než 119 tisíc tun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Výroba masa rostla díky větší produkci vepřového a drůbežího. U hovězího naopak výroba oproti loňsku klesla. Za hovězí a drůbeží si lidé připlatili. Vepřové maso a mléko naopak oproti loňskému roku zlevnili.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude proměnlivá převážně velká oblačnost a postupně na většině území přehánky. V polohách nad 800 metry budou srážky smíšené nebo sněhové a nejvyšší odpolední teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede ulicí Tovární a uzavírka potrvá až do konce května. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 11. vás z Českého rozhlasu Liberec zdravíme do úterního dopoledne a představte si, milí posluchači, že v dubnu bylo úřady zaregistrováno zatím nejvíc elektroaut. Naše téma na další minuty vysílání je tedy jasné, jezdíme na elektřinu. Jak pečovat o elektroauta, jaký je rozdíl v STK mezi nimi a auty se spalovacími motory, je potřeba udržovat i elektrokola nebo elektrokoloběžky. I to budou otázky, na které se zaměříme s naším hostem. Přejeme hezké dopoledne a bohacující poslech.
1: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a hodinu předpolednem si budeme povídat na téma, které jsme nazvali Jedeme na elektřinu. Péče o elektroauta je jiná, jak se připravují a jak prochází STK, jak optimálně nabíjet a pečovat o baterku. Tak nejen na to se zeptáme, na řeč přijde určitě i na elektrokola a elektrokoloběžky. Ve studiu je se mnou majitel autoservisu Jiří Černý, vítejte.
1: Dobrý den i vám i posluchačům.
0: Máte elektroauto?
1: Já sám osobně ho zatím nevlastním.
0: Proč?
1: Protože mě se momentálně nevyplatí.
0: V čem by se vám vyplatilo?
1: No, vyplatilo by se mi to v momentě, kdybych měl velice vhodné dobíjení. Nemusel bych to řešit nějakýma takovýma zvláštníma situacema.
0: Jako nataženou kabelem z pátého patra.
1: Ano, přesně tak, natažený kabel na sídlišti a podobně, to je samozřejmě nesmysl. Druhá věc je takže já mám rád elektromobil z hlediska toho použití. To znamená, pokud bych ho měl jako malý vůz do města, tak ano, to podle mě má smysl a tam bych si ho pořídil.
0: Počet registrací nových elektromobilů v Česku za duben pokořil nový rekord. Úřady zaregistrovaly 1684 nových vozidel na elektrický pohon. Jde tak o historicky nejsilnější měsíc. Vyplývá to z analýzy Centra dopravního výzkumu. Čím si to vysvětlujete, že se zájem o elektroauta zvyšuje?
1: No tak samozřejmě tam je několik aspektů. Jeden z nich je ten, že jsou samozřejmě velmi dynamicky protěžovaný v médiích a podobně. Firmy se snaží ty elektromobily prodat. Automobilky, které do toho samozřejmě utopily spoustu investic a spoustu peněz, tak potřebují, aby se jim vrátili. No a současně tam je tlak z hlediska toho, že se říká, že to jsou naprosto nejekologičtější způsob dopravy a podobně, takže a vzhledem k tomu, že to je tak složité odvětví, tak si myslím, že spousta lidí, jaksi lajků, nemá dostatečné informace o tom, aby dokázala posoudit, jestli to pro ně je opravdu dobré nebo není.
0: Chce se to tedy pořádně zamyslet. Z pohledu vašeho autoservisu dá se říct, kolik procent aut u vás tvoří elektro, nebo třeba kolik jich je z 10, 1, 2, 3?
1: Tak u mě konkrétně zatím objem elektroaut není až tak veliký. Objevuje se to, řekněme, jedno elektroauto za 2 měsíce asi tak, jo, zatím to je opravdu málo. Ale já mám osobně, nejsem automechanik, já mám vzdělání elektrotechnické, takže mám i k té elektrice poměrně blízko. No, takže mám na to všechny zkoušky, vybavení a tak dále, takže vím si, myslím o tom docela hodně.
0: Říká náš host a majitel autoservisu Jiří Černý. Za chvíli se zeptáme, v čem je vlastně rozdíl mezi autem elektrickým a tím se spalovacím motorem, třeba v jeho údržbě.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: všechna místa, kde nás posloucháte, vás se zdraví Český rozhlas Liberec a pokračujeme v povídání na téma Jedeme na elektřinu. Ve studiu je majitel autoservisu Jiří Černý. Přijede k vám zákazník s autem se spalovacím motorem a přijede ten s elektrickým. Komu budete věnovat víc času?
1: No, to je dobrá otázka. Na to se mě ještě nikdo nezeptal, to jste první. No, takhle, samozřejmě záleží, s čím přijedou, s jakým konkrétním problémem. Opravy u elektrických aut oproti konvenčním jsou velmi rozdílné. Takže co se týče oprav třeba elektrických vozidel, tam zatím ty vozidla mají většinou poměrně málo najeto, jsou poměrně mladé, takže tam některé věci moc jako nejsou zatím. Ale zase prostě to se ukáže taky. To auto elektrický neznamená, že na něm nejsou mechanické záležitosti. Podvozek, brzdy a tak dále. Taky obsahuje olej, taky obsahuje chladící kapalinu, taky obsahuje brzdovou kapalinu, takže tyhle ty všechny věci jsou shodné. Jediný rozdíl je vlastně v tom pohonu samotným. Dneska už se stává i to, že i u toho elektromotoru, který je v tom elektromobilu, tak jsou třeba potřeba vyměnit ložiska. Jo, takže tohle všechno se děje taky.
0: Z vaší zkušenosti, jaká je nejčastější závada na elektroautu?
1: Úplně nejčastější závada většinou bývá nějaká, řekněme, problém s 12-voltovou baterií, protože elektromobil kromě vysokonapěťové baterie má i 12-voltovou baterii, klasickou, tak jak ji známe v běžném autě. No a protože tomu samozřejmě nikdo nedává žádnou péči, nic se neděje s tím, tak prostě ona někdy klekne, ale ona je ta, která celý ten systém spouští. Bez ní se to auto nerozjede.
0: Takže na ní dávat pozor.
1: To je nejčastější problém.
0: Jak se vlastně liší, řekněme, taková ta klasická údržba, prohlídka na nějakém počtu ujetých kilometrů? V čem je rozdíl mezi tím konvenčním autem a tím elektrickým?
1: Hlavní rozdíl je vlastně v mechanice konvenčního motoru, kdy teda jsou tam potřeba nějaké úkony, ať už výměny oleje, výměny třeba rozvodů a tak dále. Dnešním velkým tématem jsou emisní systémy ve výfukových cestách. To je tak složitá záležitost dneska už, že v podstatě by se s trochou nadsázky dalo říct, že ten výfuk sám o sobě je skoro složitější jak zbytek auta. No, opravdu to je teda peklo.
0: Dá se říct, jaký je rozdíl i v přípravě na STK?
1: Ano, zase rozdíl vyplývá pouze v tom, že na STK se samozřejmě u elektromobilu neměří emise. To je jediný rozdíl. Všechno ostatní se tam měří a zkoumá úplně stejně jako u konvenčního vozidla. To znamená právě ty podvozkové skupiny, brzdy a podobně. Ještě když jsme narazili na ty brzdy, tak tam je důležitá věc, protože elektromobil má nějakou míru rekuperace, tak v podstatě méně brzdí ten člověk, ten řidič, než v konvenčním vozidle. No ale to neznamená, že automaticky brzdy vydrží dvakrát, třikrát víc, protože oni zase vyreznou, takže nastane tam taková ta hloubková rez a stejně je musíte vyměnit.
0: Takže je potřeba prostě brzdit, byste řekl.
1: V podstatě ano.
0: A jak vás tak tady poslouchám, tak vlastně jako ta příprava na to STK mezi klasickým autem a tím elektroautem víceméně je stejná?
1: Víceméně stejná až na ty emise. To je jediný rozdíl. No.
0: Elektroauta jsou vlastně o něco těžší než ta klasická. Jak je to třeba s přezutím na zimní nebo letní pneumatiky? Dokáže to vlastně ten majitel sám nebo už je lepší jet do autoservisu?
1: Takhle, vždycky je lepší jet do autoservisu. Dneska už je ta praxe i taková, že vlastně já osobně neznám nikoho, kdo by si to přezouval na zahradě takzvaně, protože ono samozřejmě po té sezóně, ať už po zimní nebo po letní, když se přezouvají ty kola, buď pneumatiky na hrávku, tak se to stejně musí vyvážit a to doma stejně neuděláte. Pokud máte kola celá, tak je stejně dobré je nechat vyvážit, aby potom tam nebyly nějaké vibrace při jízdě. Takže z hlediska toho zvednutí vozidla si myslím, že by nebyl takový problém, pokud byste měl nějakou pevnou základnu, betonovou nebo něco, měl kvalitní hever a měl samozřejmě věděl, kde je ten bod na karosérii toho vozidla, za který se to má zvedat. To bývá největší problém, protože pak to tam dá někdo blbě a speciálně u elektromobilu by mohl nastat velký problém.
0: Za chvíli budeme v našem povídání pokračovat a zaměříme se na baterie.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45. Počasí. A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Liberec máme hosta a tím je dnes pan Jiří Černý, majitel autoservisu. Probrali jsme rozdíly v údržbě a v přípravě na STK pro klasická a elektrická auta. Jak je to vlastně s dobíjením baterek? Na co by si měli dávat majitelé pozor?
1: Tak u těch baterií je to relativně jednoduché. Samozřejmě ideální poměr, kde ta baterka nejlíp funguje a má největší životnost, tak je udržovat nabíjení někde mezi 20, nebo respektive nabití té baterie někde mezi 20 a 80%. Pochopitelně, když potřebujete jet na nějakou delší cestu, tak si to nabijete do stovky. Druhá věc, která vlastně má velký vliv na životnost baterie, tak je rychlost dobíjení. Dneska se všude skloňuje rychlé nabíjení a podobně. To je ale velký zabiják ty baterky. Takže čím častěji používám rychlo nabíjení, tím si zkracuju životnost té baterie. No, takže tohle to v podstatě je úplný základ.
0: Jak dlouho vlastně taková baterie vydrží? To se počítá na nějaké cykly třeba toho nabití, jak jste zmiňoval?
1: Ano, počítá se to většinou na cykly nabití. A následně, ale bohužel na to má vliv samozřejmě mnoho vlivů. Stejně jako u konvenčního auta, mě tam jezdí auta, které mají na motoru nalítáno třeba 700-800 tisíc a pořád jsou v dobré kondici a jsou schopní i bez úplatku projít emisema. Jo. Takže jako není to problém. A pak jsou tam auta, které mají na je to 100, no a jsou mrtví. A to samé platí i u těch baterií a u toho elektromobilu. To znamená, záleží na tom, jak se k tomu chovám. Čím častěji dobíjím pomalu, pozvolna a udržuju to mezi těma 20 a 80%, tím mi to déle vydrží. Ale neznamená, že automaticky déle. Tam je potom ještě další věc zátěže té baterie v provozu. No, zase, prostě když budu jezdit tady po Liberci, kde je, kamkoliv se podíváte, tak je kopec strmý, tak samozřejmě to zatěžování baterky a tím i ty cykly jsou jiné, než když budu jezdit v Hradci Králové, kde jezdím jenom po rovině. Jo, tím samozřejmě se snižuje i reálný dojezd toho elektromobilu, čím je kopcovitější a náročnější terén. Ono něco vám vrátí rekuperace, ale to není za stolik, že by vás to jako nějak zachránilo. Jo. No a tohle všecko má vliv na životnost. Pak ještě baterie má jednu takovou necnost, že tam někdy nastává u článku takzvaná rychlá smrt. A to si můžete představit, v podstatě ta baterie v autě je složená z jednotlivých článků, podobně, teď to řeknu možná trošku hloupě, jo, nadsazeně, ale v podstatě to tak je. Je to stejný, jako když máte třeba ovladač na televizi, tam máte dvě tuškové baterie. Tak z těle těch tuškových baterií se skládá ta baterie vysokonapěťová, která je v tom autě. A vy si možná ještě budete pamatovat, je to stejný, protože ty články jsou zapojený do série, to znamená za sebou, a když jeden ten článek vám vypadne, tak vám nejde celý. Stejně jako dřív u stromečku, když vám zasla jedna žárovka, tak se zhasnul celý stromeček a vy jste hledal, která žárovka to je.
0: Jo, to jsme jako děti neměli rádi, protože potom ten stromek nesvítil. Mám ještě jeden takový zajímavý dotaz. Příklad. Pojedu autem, elektroautem nahory, zůstanu v peci pod sněžkou zaparkovaný přes zimu třeba týden, protože budu mezi tím lyžovat. Co na to vlastně ta baterka v tom zimním, chladném, mrazivém počasí odjedu?
1: No, odjedete možná, ale otázka je, jak daleko. Tak. Že samozřejmě to jí nesvědčí. To platí obecně u akumulátorů, chlad jim nesvědčí, klesá kapacita. Tím, že to bude stát v nějakém stupni nabití, tak to jí taky nesvědčí. Takže pořád je lepší, když to nějakým způsobem energie v té baterii cykluje, než když je ustálená a vůbec nejhorší je, když je ustálená třeba týden, 14 dní na hodně vybitém stavu, anebo naopak na úplně 100%. To jsou zase ty extrémy krajní, který nesvědčí. No.
0: Říká majitel autoservisu Jiří Černý a když už si povídáme na téma jedeme na elektřinu, neměli bychom opomenout ani elektrokola a elektrokoloběžky.

0: vámi je Český rozhlas Liberec. Jak jsem říkal před chvílí, našeho hosta se teď zeptáme také na elektrokola a elektrokoloběžky. Tak elektrokola jsou stále rozšířenějším pomocníkem při výletech na delší tratě, na delší kilometry. Poraďte, jak o ně správně pečovat.
1: Tak co se týče elektrokol a elektrokoloběžek, tak tam to je v podstatě shodný. A tam z hlediska uživatele je to jenom o tom udržovat čistotu, tam nemáte co jako na tom vymýšlet. Jo, dávat si samozřejmě pozor, když to mejete, tak spíš jakoby na ty mechanické části, paradoxně ani ne tu elektriku, že ta tam není zas až tak zásadní a je udělaná tak, že se voda by do ní neměla dostat, ale samozřejmě, když použijete nějaký vysokotlaký čistič, tak můžete do toho, takže s tím opatrně, ale to je jediné, co tam můžete dělat.
0: To samé platí i pro elektrokoloběžky, nebo třeba bych měl být při nich trochu opatrnější a zaslouží si nějaký větší servis?
1: Ne, je to úplně stejné. Úplně stejné. Opravdu jenom tu čistotu a to je všechno. Tam to je úplně v pohodě.
0: Tak to jsou rady od našeho hosta, kterým byl pan Jiří Černý, majitel autoservisu. Děkujeme, že jste k nám přišel, že jste se podělil o své zkušenosti a poradil všem, kteří jezdí na elektřinu. Ať se daří.
1: Já děkuju také a vám ať se také daří.
0: Zítra přivítáme hosta, s nímž si budeme povídat o autobusech a vlacích v našem kraji. Řeč přijde určitě třeba i na projekt Tvůj bus, který se nedávno rozšířil na Hrádeckom. Zeptáme se i na turistické spoje a cyklobusy nebo na změny v jízdních řádech. Jsme Český rozhlas Liberec.

zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec a v sobotu byl velmi zajímavý den, milí posluchači, den ztracených ponožek. I ty mají tedy svůj den, protože to asi znáte i vy sami, že ztracených ponožek je opravdu hodně. Taky ponožka, ke které už neexistuje druhá do páru, ještě může být užitečná. Naše babské rady vás naučí je používat při čištění žaluzí nebo třeba při léčení bolavých kloubů.
1: Babské rady.
2: Trápí vás bolavé klouby či naražená část těla? Udělejte si ze staré ponožky nahřívací či ledový obklad. Stačí ji naplnit buď nahřátou pohankou, luštěninami, rýží či třešňovými peckami, anebo kostkami ledu v igelitovém sáčku a poté přiložit na bolavé místo. Starou ponožku lze použít i jako praktický obal, například na mobil, který je při práci na zahradě či v dílně vystaven nástrahám poškození. Ideálním pomocníkem je ponožka, ke které nemáte druhou do páru. Hodí se při úklidu, kdy ji stačí navléct na mop či koště, dobře tam drží a po vyprání ji můžete opakovaně použít. Díky ponožkám můžete také zbavit pokojové květiny vrstvy prachu. Stejný trik můžete využít například i na otření žaluzí. Z jinak nepoužitelné ponožky si s přehledem vyrobte také lapač pachů. Stačí, když ji naplníte suchou kávovou sedlinou a pověsíte do míst, kde se chcete zbavit nelibého odéru.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Čas nám neuvěřitelně letí, za chvíli bude poledne a ještě než se dostanete k obědu, pojďte se s Českým rozhlasem Liberec zasmát a zavzpomínat. Připomeneme si herečku Valerii Kaplanovou, která nás opustila v tento den před 27 lety. Narodila se ještě za Rakouska-Uherska v roce 1917 a většinu své kariéry strávila na divadelních jevištích. Její první angažmá v letech 1947 až 48 bylo mimochodem na liberecké scéně. Do širšího povědomí se ale dostala až v pozdějších letech díky svým filmovým rolím. Hrála například kultovní Synilní babičku v Troškově sérii snímků Slunce seno, také Zubatou v Perimbabě nebo průvodkyni v Muzeu peří ve filmu Jára Cimrman ležící spící. Začátkem 90. let se jako bába tutovka stala tváří televizní soutěže. A jaká byla mimo jeviště a mimo plátno, to uslyšíte ve vzpomínce Zdeňka Trošky.
1: No Valerie, to byla pusinka naše milovaná, tak já vám řeknu. Já jsem jí obdivoval. My vždycky, když jsme jeli na oběd, tak ona jedla jenom jedno a to samé jídlo celý to léto. Vždycky zavolala nám, chlapče, pojďte sem. Tak ten číšník přiskotačil, přinese mě, víte co, tak na ně mrkla. A on jí přines na talíři ty nejtlustší odřezky toho tlustého masa, tak jak se takhle třese. A ona to jedla rukama, takhle prostě to mají to teklo přes. No mě se zvedal kufr, a pak Valerie, už vám v životě nedám posu. On říká, ty nevíš, co je dobrý, ty hloupej. Zapila to rumajzlíkem, zazděla to třema cigaretama a pohodě, vidíte. To je dieta. A byla šlank pořád, no. Ona byla bezvadná, ona měla ráda rum a měla vám takovou placatici z umělý hmoty. Vždycky říkala, tam mám čaj na hlasivky, ale jak to odevřela v tom autobuse, když jsme jeli, tak ten čaj byl cítit až dozadu, to byl čistokrevný rum. A to jsme přesně věděli, kolik ta Valerie toho rumu má. Když ještě neměla nic, tak chodila normálně takhle. Když už měla upito hodně, tak chodila takhle. Jako čáp, nechlapovala z vejšky. Takže jsme přesně se viděli, v tom stádiu ta Valerie je. Ale profesionálka byla každým soulem, ať zvedala nohy do jakýkoliv vejšky, pořád byla teda jako při věci a byla s ní obrovská sranda. Obrovská sranda teda. Neskazila vůbec nic. No.
0: To byla krásná vzpomínka Zdeňka Trošky na Valerii Kaplanovou a také tečka za dnešním dopolednem pod Ještědem. Je 11.56, za chvíli další zprávy a pak vás od mikrofonu pozdraví Filip Majsl, aby vám hrál na přání. Jan Holub se loučí, přeji krásné úterý a těším se na slyšenou.

0: hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Liberecký kraj kritizuje výběr akceleračních zón. Ve Stráži pod Ralskem uprchl vězeň, policie ho už zadržela. Obecní úřad v Hamru na Jezeře by se mohl přesunout do nové budovy. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 12 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. Vedení Libereckého kraje se nelíbí způsob výběru akceleračních zón. Ministerstvo pro místní rozvoj nepočítá s žádnou akcelerační zónou tam, kde se už delší dobu plánuje výstavba větrných elektráren, jako je například oblast kolem Václavic u Hrádku nad Nisou nebo Frýdlanský výběžek. Místo toho navrhuje zrychlenou výstavbu větrných a solárních elektráren na úplně nových místech. Ministerstvo argumentuje tím, že obnovitelné zdroje v Česku musí být výrobní kapacitu minimálně 3 GW. Aby na jejich výstavbu mohlo získat 9 miliard korun z evropských dotací. Toho se dá podle náměstka hejtmana Jiřího Klápše z TOP 09 dosáhnout i jinak.
4: Šlo by to splnit právě tím způsobem, že bychom tam zahrnuli i ty plochy, které už jsou vymezeny a už jsou nějak připravovány. Nicméně tady opravdu snaha řešit nové oblasti, nové plochy, které doposud nebyly úplně připravovány. Na druhou stranu je tam i výjimka v Libereckém kraji, a to jsou Selská vrcha, kde se realizuje fotovoltaická elektrárna, a ta v těch zónách je. Takže ta metodika je prapodivná.
3: Veřejné projednání návrhu akceleračních zón bude na ministerstvu tento pátek. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června. Ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku dnes brzy ráno uprchl vězeň. Policejní hlídka ho po hodině zadržela v lese, uvedli policisté na sociální síti X. Muž podle nich uprchl okénkem na toaletě z nestřeženého pracoviště. Před útěkem mu do konce trestu zbývalo 5 měsíců. Nyní mu hrozí až 5 let vězení. V Hamru na Jezeře na Českolipsku vznikne nové víceúčelové centrum. Bude v budově bývalého sídla báňské záchranné služby. Obec ji koupila za zhruba 17 milionů korun a teď připravuje projekt na její proměnu. Plány přiblížil nezávislý starosta Jan Třešňák.
5: Tam vlastně bychom měli nějaký takový multifunkční dům, kde bychom mohli mít obchod, knihovnu, kulturní centrum a podobné záležitosti. Zároveň bychom tam mohli přesahovat poštu i případně obecní úřad.
3: 6 jednotek dobrovolných hasičů a pracovníci Národního parku s drony stále hlídají oblast nedávného požáru mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku. Značené turistické cesty jsou otevřené. Lidé by ale neměli chodit po lesních cestách přímo v místech, kde hořelo. Podle mluvčího Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova to může být nebezpečné. Požár v sobotu 2. května zasáhl zhruba 100 hektarů lesa. Hasiči ho uhasili po 5 dnech.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude střídavě oblačno, na většině území přeháňky, výjimečně i bouřky. Nad 800 metry nad mořem to mohou být srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 9 až 12 stupňů Celsia, na horách to bude 4 až 7 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Jablonci nad Nisou se v ulici Želivského mezi centrem Rýnovka a čerpací stanicí střetla 2 osobní auta. Místo nehody se dá opatrně projet.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásný. Krásné úterní poledne, tak kolega můj předchůdce Jan Holub už vás nasměroval k úternímu obědu. Vy si po obědě možná dopřejete i, jak se říká, 20, je vám samozřejmě přáno. A v tomto směru vám možná mohu nabídnout několik novínek, řekněme ve spánkovém průmyslu. Zrovna předevčírem mi přišel e-mail s předmětem levné povlečení a uvnitř byla fotografie a na ní kožená pouta, roubík a jezdecký bičík. Tak to jsou zřejmě nějaké inovace, které se ke mně ještě nedonesly. To budeme muset možná prověřit ve spánkové laboratoři. A tímto nijak nenarážím na dnešní Mezinárodní den podpory nemocných chronickým únavovým syndromem. Samozřejmě, než se dostanete k té odpolední siestě, jsou tady písničky na přání. U nich vás vítá a zdraví Filip Majsl a s Českým rozhlasem Liberec přeju hezký poslech.

Dej zpátky čas, ale kdo by vracel čas, když je 12 hodin 8 minut a v Českém rozhlase Liberec začínají písničky na přání, tedy prostor pro vaše hudební touhy. Od této chvíle tedy můžete volat do Českého rozhlasu Liberec na číslo 22 155 37 22. To číslo očividně znáte, protože už nám tady telefon intenzivně bliká. A nebo nám můžete psát, a to buď SMS zprávy ve tvaru 90 01 04, to tady samozřejmě není ten tvar, to je to číslo, na které svoje textové zprávy posíláte. Ten tvar je Zahrajte Liberec, potom Mezera a potom váš text, anebo jednoduše napíšete e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Já se moc těším.

0: Není všechno paráda, co hrajem, zpívá Karel Zich, ale v tomto případě to určitě neplatí, tedy myslím v písničkách na přání, protože to samozřejmě hrajeme to, co se vám líbí, a to rozhodně je paráda. No a co budeme hrát jako první v písničkách na přání? O tom rozhodne paní Božena. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipku. Já doufám, že se písnička bude líbit. Děkuji za výběr, že jsme to spolu vybrali. A taky písničku posílám do Potoka pro bratránka, pro paní Janu z Raspenavy, kterou taky zdravím, pro paní Evičku do Turnova, pana Vlastimila a pana Lučka, pro Šárku, pro Jindřišku a pro úplně všechny posluchači Českého rozhlasu Liberec. A doufám teda, že se s většinou potkáme v sobotu a v Rádíku na Dní otevřených dveří.
0: Já věřím tomu, že ano. No tak s vámi se určitě potkáme, že?
1: Určitě, já chodím celý roky, to já bych nemohla vynechat.
0: A už máte napečeno?
1: To dostanete, ale od někoho jiného.
0: Dobrá, no tak kvůli tomu to samozřejmě neděláme. No dobrá, tak se na vás budeme pochopitelně těšit, paní Boženo, i na všechny ostatní, kteří dorazí už tuto sobotu na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. Mějte se krásně a na viděnou a naslyšenou.
1: No, na viděnou se budu těšit moc a už se na všechny tam od vás taky těším a vůbec na všechny, který tam potkám a se kterými se znám a se kterými se i poznáme, doufám ještě.
0: Já myslím, že to bude po všech stránkách prostě fajn.
1: Tak jo, děkuju moc krát a mějte se hezky, pěkný den.
0: Vám taky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Táta můj mi říkal, a Mirek Hofman v Českém rozhlase Liberec, to byl tedy hudební kousek, který nám odstartoval dnešní písničky na přání. A jak budeme pokračovat, to už se dozvíme od naší další volající. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe. Takže já úplně nemám co dodat, paní Boženka řekla úplně všechno z Liberce, taky se na vás moc těším. I na nové tváře Českého rozhlasu Liberec. A pak písnička, kterou jsme vybrali, bude pro úplně všechny, co si dáváme hrát. A pro mého přítela Matěje, který si ji vybral. A je to teda Abraxax. A jak jste mě upozornili, je to obyčejný svět.
0: Ano, ano. Tady netřeba být přehnaně spisovný. Předpokládám, že váš přítel Matěj opět připravuje oběd, jak je u vás dobrým zvykem?
1: Ne. Já jsem po obědě a ale... tentokrát jsem vařila já.
0: Ne. A co bylo dobrého? Jo, chleba s paštíkou?
1: Ne, kuřecí vývar s játrovými knedlíčky. Ty teda byly dokupovaný, protože jsem játrovou zavářku nesehnala, takže jsem jen to, ale taky se na vás moc těším, tak... možná nějaká ta dobrota ke kávě bude, ale tam už budu přihlížet a samozřejmě ochutnávat, to mi jde dobře, to už víme.
0: Ne, rozhodně si nemusíte dělat škodu, my se na vás budeme těšit a stačí, že prostě přijdete. Tak paní Šárko, mějte se krásně, teď už posílám Abraxas, obyčejný svět a zase někdy příště se budu těšit na slyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Byty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

USA for Africa, We Are the World, písnička, kterou před 41 lety napsali společným úsilím Michael Jackson a Lionel Richie a která se stala osmým nejprodávanějším singlem všech dob. Jak by také ne, když se téměř 50 nejzvučnějších jmen amerického showbiznisu vměstnalo do úhledného 5minutového balení. My teď budeme pokračovat v písničkách na přání. Napsala nám paní Hana a poprosila o modrou do modré všem, co se budou podílet na přípravách Dne otevřených dveří. No my samozřejmě moc krát děkujeme, nicméně popisem písně Modrá jste nám příliš nepomohla. Teď je otázka, jestli chcete Modrá je dobrá od Žlutého psa, nebo Modrá planeta od Kamelotu, nebo Modrá z Jean od Michala Tučného, Modrá zem, Modrá řeka a tak dále, těch modrých je opravdu nepřeberné množství. No, nakonec jsme tady intuitivně sáhli po Janě Kiršner a její Modré.

Ano, modrá je dobrá, o čemž svědčí to nepřeberné množství písní s tímto názvem. Tohle byla jedna z nich od Jany Kiršner, 2:30. Písničky na přání v Českém rozhlase Liberec už jsou tedy za polovinou. Vy i dál můžete pochopitelně volat na číslo 22 155 37 22, prostoru je ještě spousta. Stejně tak je ještě spousta prostoru na vaše e-maily. Ty posíláte na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Pak jako třeba paní Sylvie z Prahy, která nám dnes dala na výběr z písní umělců, o nichž teď běží filmy v kinech, Michael Jackson a Billie Jean a Billie Eilish Birds of a Feather. Pankrácům k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům. My jsme tady nakonec sáhli po Billie Eilish, už protože Michael Jackson před malou chvíli dospíval, tak tady je Birds of a Feather.

Mladá britská zpívačka Billie Eilish a její nahrávka Birds of Feather, která nás dovedla k 12. hodině a 36. minutě a zároveň k dalšímu písemnému přání, které dorazilo do Českého rozhlasu Liberec e-mailem. Píše nám pan František, že by chtěl na cesty zahrát od Aerosmith What Could Have Been Love, aby mu cesta, kam má namířeno, lépe utekla. Pane Františku, písničku posíláme a šťastnou cestu.

Steven Tyler a Joe Perry, zdravé jádro, tedy zdravé v úvozovkách americké kapely Aerosmith. Mimochodem ze Spojených států amerických pochází i zpěvačka, která dospívala před Aerosmith, Billie Eilish, ale kterou jsem nedopatřením poslal do Velké Británie. Nicméně zatímco skupina Aerosmith je z Bostonu, Billie Eilish je z Los Angeles. Tak jsme všechno uvedli na pravou míru a teď už se vrhneme na československou hudební scénu. Napsala nám totiž paní Monika, a že by chtěla pro zpříjemnění úterního odpoledne písničku od Hany Zagorové a Štefana Margity. Tak ať je to úterní odpoledne ideálně ve společnosti Českého rozhlasu Liberec, co nejpříjemnější.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel je tu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla.
0: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Píseň Hraboše a Dan Barta, s touhle písničkou jsme v úvozovkách se dohrabali k 12. hodině a 49. minutě a je tady další přání. Do Českého rozhlasu Liberec se napsala paní Marie a poprosila o písničku pro jejího tatínka Jaroslava Sturnova k dnešním narozeninám. Písničku od Marie Rotrové a Pavla Bobka prý vybrala vnoučata Pavlína a Helena. Všechno nejlepší k těm narozeninám samozřejmě přeje i Český rozhlas Liberec a vybraná písnička je tady.

To byl krásný duet čistokrevné osmdesátky. Marie Rotrová, Pavel Bobek, s tím bláznem si nic nezačínej. A my naopak budeme končit, alespoň pro dnešní den, s písničkami na přání, protože se nám pomalu blíží 13. hodina, bude tady za 6 minut. Za 6 minut tady bude také Miroslav Holubec s čerstvými zprávami a po nich Alex Minářová, která dnes přivítá ve studiu fotografa Roberta Vana ve svém pořadu Alex a host. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje stále krásné odpoledne a po 14. hodině se těším opět na slyšenou.

0: Zemekrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Zemekrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Do Bedřichova by se po roční pauze mohli vrátit lyžaři. Nová hra z přehrady v Liberci má udržet až 10 000letou povodeň. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 12 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Přehrada Harcov v Liberci je po rekonstrukci stále v ověřovacím režimu. Povodí Labe proto žádá veřejnost, aby dodržovala zákaz vstupu k vodnímu dílu. Kvůli testování nově opravené hráze se bude voda v přehradě napouštět až metr nad promenádní cestu. Vodohospodáři potřebují otestovat odolnost koruny hráze, která má nově udržet až 10 000letou povodeň. Před rekonstrukcí byla hráz určená jen pro zadržení stoleté vody, říká ředitel povodí Labe Marian Čebesta.
3: To počasí se nám trošičku mění a musíme být připraveni na to, že ta rozkolísanost bude větší a že ty extrémy mohou být větší. Proto je ten důraz kladen na tu bezpečnost. Tam se počítá s tím, že je bezpečná ta koruna hráze a s tím, že je bezpečné to podloží pod tou hrází, to znamená, kdyby tam ta voda přetýkala, tak vlastně nemůže vybrat to podloží.
1: Lyžaři by se už letos mohli po roční pauze vrátit na sjezdovky v Jizersko-horském Bedřichově. Vedení obce a majitelé pozemků se vloni nedomluvili, kdo bude ski areál provozovat. Podle nové dohody, která zazněla na včerejším veřejném setkání, mají vlastníci převést pozemky na obec a středisko by provozovala společná firma. Pokračuje za investory Adam Kuchař ze společnosti Niseko.
4: Máme v úmyslu, aby fungoval ski areál, proto děláme ty kroky, které děláme. Všechno, co jsem tam prezentoval, už to máme vynaložené od strašného času, peněz, všechny jednání, které to stálo, takže rozhodně nám jde o to ten areál vybudovat a provozovat.
1: Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9%. Oproti březnu se snížila o 0,1% bodu. Údaje zveřejnil Úřad práce. Lidí bez práce ubylo zhruba o 8 tisíc. Úřady teď evidují přes 364 tisíce uchazečů. Zároveň mírně přibylo i volných pracovních míst. Nejvyšší nezaměstnanost je dál v Ústeckém kraji, naopak nejnižší zůstává v Praze. Loni v dubnu byla míra nezaměstnanosti 4,3%. Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. České úřady podle něj výskyt viru v zahraničí sledují a informace předávají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní lodi Hondius. Ta vyrazila z Argentiny na začátku dubna a plula pod nizozemskou vlajkou. 3 nakažení lidé během cesty zemřeli. Zbytek cestujících a část posádky se evakuovali na Kanárských ostrovech. Na palubě byl žádný Čech. I přesto jsou podle Vojtěcha české úřady v kontaktu s mezinárodními partnery a situaci sledují.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude střídavě oblačno, na většině území přehánky, výjimečně i bouřky, nad 800 metry nad mořem zrážky smíšené nebo sněhové a nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou havarovalo v Jabloňové ulici osobní auto. Místo se dá opatrně objet. A na silnici 1/9 Bukovci u Dox na Českolipsku opravují svodidla. Až do 15. hodiny tam bude pravý pruh neprůjezdný. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobět kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak, takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolika tý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, koliká ta to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na
1: já
0: mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Nebo už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mitu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP
1: dám.
0: HDP je
1: všichni ty AA, tak si a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidi, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že vy tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí
0: jak
1: v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: Mm-hmm. No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo
1: ne,
0: jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: Ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky tak, že ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný. Takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat. A čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti. Ale oni nehledají kamarádi, jo? Oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a i dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty párty a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zase ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělal práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy.

0: Di Crawford, Carla Bruni, Eva Herzigová, Tereza Maxová naše, a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
1: A že jsou stále krásné.
0: A stále krásné.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: ex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáků a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Německa,

0: pardon, Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci, jo? Že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo tak, takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako... Nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky. Jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak, já nevěděl, že já byl sledovaný, jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa, jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář a tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl, já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a on říká, dobře, tak už nemluvme o tom. Já

0: byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní v tým 91. myslím, že ještě bylo Československo, a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu, a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45, a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další, a pak jsem zůstal a furt jsem, a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 31 30 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, já měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. Tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní, ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí něko vedle nějakého velkého pana nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra.
0: Tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuju za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kobrovy se letos dočkají lepšího zásobování pitnou vodou. Mrazy podle ovocnářů zničily půlku úrody. Město Dubá nekoupí bývalé bistro u autobusového nádraží. V noci i zítra bude oblačno s přeháňkami a teplotami od minus 1 do plus 14 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Obyvatelé obce Koberovy na Jablonecku se letos dočkají lepšího zásobování pitnou vodou. Severočeská vodárenská společnost po 3 letech prací dokončí stavbu přivaděče ze železného brodu. Práce budou stát přes 126 milionů korun, včetně daně. Na nákladech se podílí i obec. Současné vodní zdroje v Koberovech už nestačí, říká nezávislý starosta Pavel Pospíšil.
2: Musí se doplňovat ze vzdálenějších zdrojů, musí se to dovážet voda cisternami, takže to je velká komplikace. Obec se podílí na spolufinancování této akce a zatíží to náš rozpočet v částku 14 milionů korun.
0: Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, informoval o tom předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Jejich rozsah ovocnáři stále sčítají. Přesnější údaje by měly mít v příštím týdnu. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho. Letošní škody by mohly být druhé největší po historickém propadu v roce 2020. Tehdy byla úroda nejnižší za posledních 100 let a škody přesáhly 1,25 miliardy korun. Radnice v Dubé na Českolipsku se nedohodla na odkupu s majitelem bývalého bistra u autobusového nádraží. Odhadní cena nemovitosti a pozemku byla přibližně 700 tisíc korun. Majitel ale za nemovitost požadoval mnohem vyšší sumu, která je pro město neakceptovatelná.
3: Starostka Irena Žalovičová za ODS uvedla, že město mělo v plánu stavbu zbourat. Nakonec tedy zřejmě na místě zůstane. Původní Dubistro mělo úspěch a lidé do něj jezdili i po dokončení obchvatu města. Pak se ale jeden z provozovatelů odstěhoval a objekt několikrát změnil majitele. Žádnému se tam podnikatelský záměr nepodařilo dlouho udržet. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Horská služba v Bosně a Hercegovině zachránila v pohoří Preny 5 nezletilých Čechů ve věku 16 a 17 let, informoval o tom server Sarajevo Times. Skupina se ztratila kvůli blížící se bouřce a nezvládla najít ubytování. Záchranu akci komplikovaly extrémně obtížné povětrnostní podmínky. Zároveň byla kvůli sněhovým závějím a sesuvům půdy neprůjezdná silnice a záchranáři museli jít pěšky. Všech 5 lidí našli po 3 hodinách.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou oblačno, zpočátku místy postupně ojediněle déšť, nad 6 metry nad mořem srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší teploty klesnou na plus 4 až minus 1 stupeň a místy se objeví přízemní mrazíky. Zítra bude po celý den oblačno až zataženo, odpoledne postupně místy přeháňky a nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí. Uzavírka platí až do konce června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: No a já ještě k zelené vlně doplním šťastnou cestu všem profesionálním řidičům, když už tady dnes mají ten svůj mezinárodní den. Mimo jiné je také mezinárodní den ošetřovatelek a zřejmě z toho důvodu se dnes předškoláci v anketě budou zabývat sestřičkami. Ale nejprve se podíváme na téma, které celkem výrazně hýbe minimálně naším krajem v posledních týdnech a tím tématem jsou akcelerační zóny. Liberecký kraj pošle ministerstvu pro místní rozvoj připomínky k návrhu akceleračních zón. Výhrady má hlavně k těm pod Krkonoší a k tomu bude mít podrobnosti kolegyně Jana Pavlíčková. A pak se také podíváme na zahájení festivalu Pražské jaro, kde téměř po 20 letech zahájí tento festival Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který letos slaví 100 let. U mikrofonu Českého rozhlasu Liberec je s vámi Filip Majsl a přeju hezký poslech.

0: Tak kolega už se vám představil a tohle byl samozřejmě Jaroslav Uhlíř, Severní vítr. Severní vítr přivál k nám do studia Českého rozhlasu Liberec Janu Pavlíčkovou a její téma se v podstatě i okolo větrů bude točit. Už jen 3 dny zbývají do veřejného projednání návrhu nových akceleračních zón v Česku. V Libereckém kraji bych podle návrhu Ministerstva pro místní rozvoj mělo vzniknout 7. 5 pro větrné elektrárny a 2 pro solární. Ani s jednou z nich ale nesouhlasí jak dotčené obce, tak vedení kraje. A s podrobnostmi už vítám ve studiu právě redaktorku Janu Pavlíčkovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jano, čím kraj odůvodňuje svůj nesouhlas?
1: Tak dokument podle radních vykazuje vážné odborné i procesní nedostatky, nerespektuje prý stávající biokoridory v regionu, podceňuje negativní zásah do krajinného rázu a postrádá základní analytické podklady, včetně vizualizací. A zároveň ty navržené akcelerační zóny jsou v rozporu s rozvojovými plány kraje. No a ty největší výhrady má hejtmanství k tomu, že záměr nebyl projednán s obcemi, kterých se to vlastně má týkat, uvedl hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Nerespektuje zájmy obcí, názory obyvatel, ani principy územního plánování. Samozřejmě se na nás obrátila i celá řada občanů a myslím, že v případě těchto projektů stojí za to připomenout, že se prostě nedají realizovat bez toho, aniž by respektovali názory lidí, kteří v okolí podobných projektů žijí nebo tam vlastní nemovitosti.
1: Návrh také podle kraje postrádá celkové hodnocení celkových dopadů na krajinu a obyvatele. Týká se to hlavně oblasti pod Krkonoší, kde je vedle sebe navrženo hned několik akceleračních zón pro větrné elektrárny, konkrétně v okolí Čisté Uhorek, Borovnice, Nové Vsi nad Popelkou, Bělé a Lipštátu a zároveň i v sousední Dolní a Horní Kalné, které už jsou tedy v Královéhradeckém kraji, říká náměstek hejtmana Jiří Klápše z TOP 09.
3: V momentě, kdy máte třeba v malém území vymezeny 4 takto velké akcelerační oblasti, tak byste měli hodnotit jejich celkový dopad na to území. Nikoliv si vyzobávat jednotlivé oblasti a říkat, jaký mají vliv, protože v momentě, kdy tam je potenciál výstavby v těchto 4 oblastech a 41 větrníků, tak byste měli vlastně si být vědomi toho, jaký dopad budou mít jako celek na to území. A tohle nikdo nedělá, což je obrovská chyba, které tyto záměry mají.
1: Kraj proto navrhuje přepracování a výjimutí těchto konfliktních částí z dokumentu.
0: A jaké další lokality pro akcelerační zóny jsou v Libereckém kraji navržené?
1: Tak u těch větrných elektráren je to ještě oblast kolem Říčné, Kruhu a Košťálova na Semelsku a potom v Ralsku a Hlavici na Českolipsku. No a pro solární elektrárny tam vybralo ministerstvo 2 lokality, obě v Ralsku, a to v okolí Hradčan a lokality Selská Vrcha.
0: A co bude dál, když kraj ani obce s návrhem nesouhlasí?
1: No, toť otázka. Nicméně tento pátek je v Praze veřejné projednání, kam může přijít i veřejnost. Jinak písemně mohou lidé i obce poslat ty svoje písemné připomínky do 1. června. V každém případě tu změnu územního rozvojového plánu, která vlastně definitivně stanoví akcelerační zóny, tak to by měla vláda schválit do konce srpna tohoto roku.
0: Říká redaktorka Českého rozhlasu Liberec Jana Pavlíčková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Bratři a opět a Radeček, 8 minut před půl třetí. Když tak poslouchám hudbu na vlnách Českého rozhlasu Liberec, říkám si, kolikrát se tím rockoví a popoví hudebníci nechali inspirovat klasickou hudbou, třeba Procol Harum, ti se nechali inspirovat Johannem Sebastianem Bachem, Eric Clapton hledal inspiraci u Rachmaninova, Beatles třeba u Beethovena a tak dále a tak dále. A tak se teď klasické hudbě na chvíli budeme věnovat. Vystihuje krásu české krajiny a zazněla v dobách přelomových okamžiků našich moderních dějin. Cyklem symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast dnes začne 81. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. V podání našich rozhlasových symfoniků půjde o historicky 11. provedení a na zkoušku do studia S1 nás pozval i náš reportér.
1: Tak jaká je poslední příprava před zkouškou?
2: Cigareta rozhodně a pár věcí si člověk musí jako ujasnit, co projede, jak ten čas jako nejlíp využít. No.
1: Že byste si pročítal noty, to už ne?
2: Jo, samozřejmě, no jasně.
1: Berete noty, máte jich 6?
2: Všech 6 básní, teďka budeme probírat ty nejzásadnější věci prostě, no.
1: Petr Popelka míří ze své šatny do studia S1, kde už jsou připraveni všichni hudebníci, včetně houslistky Terezie Koskové.
3: Tak je to poprvé pro mě.
1: Takových hudebníků je tu víc, kteří si na zahajovacím koncertu Pražského jara zahrají v premiéře.
3: Myslím si, že vystihuje tu nádheru jako českých krajin. Je v ní spoustu motivů české hudby. Pro nás je tahle hudba symbolem nějaké hrdosti.
1: Teď budou zkoušet smyčce, včetně prvního koncertního mistra skupiny prvních houslí Vlastimila Kobrleho. Ten Mou vlast hrál se Sočrem na zahájení Pražského jara už 3x, hned po svém nástupu v roce 2000 a naposledy před 19 lety.
4: Z té vlasti se některé části hrajou častěji, než by to hrál komplet. Třeba v Japonsku se hraje Vltava poměrně pravidelně, třeba na začátku koncertu a pak se hrajou jiná díla, ale si myslím, že hlavně to je pro nás jako fyzicky náročný, protože zahrá to celku je prostě fakt jako, že se člověk vydá úplně jako do plnej.
5: Ahoj.
1: Petr Popelka se objímá s Vlastimilem Kobrlem, šéf-dirigent vítá i ostatní hudebníky, kteří ho teď zdraví klepáním smyčců o notové stojany. Než si vezme slovo a dirigentskou taktovku, předstupuje před orchestr inspicient Jan Köhler.
6: Páni Jane, jestli máte dořešený ty fraky všichni? Jo, už nový fraky, boty.
7: Tak jo,
8: vyměnit.
2: Dobré ráno, ještě jednou, dobré jitro. Tak vememe, rozhodně nebudeme dneska, že jo, přehrávat jenom prostě pár věcí, že jo, kritických, ty fugu, luhy, že jo, a podobné věci. A teďka začátek, první nástup ve Vyšehradu náš, to je tak číslo kolikátej, před trojkou dva, tak ty...

0: jsme tomu věnovali spousta času tady tomu projektu, mý vlastní natáčení, tak stejně znovu a znovu prostě se k tomu budeme vracet, protože tam jsou opravdu, prostě se musí říct, nepříjemný místa.
1: Co prožíváte vy jako dirigent, když víte, že se blíží orchestr tady k tomu místu?
0: Jsou místa, které jsou těžký pro dirigenta, kde jako vy se musíte jako hrozně soustředit, kde vy prostě nesmíte udělat chybu, nebo když ji uděláte, tak rozhodíte ty lidi, jo. Takže to jsou místa, ze kterých jako vy máte, že strach sám ze sebe.
1: Přiznává Petr Popelka. Poprvé rozhlasoví symfonikové na Pražském jaru vystoupili v roce 1948 s tehdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem. Dnešní provedení díky českým centrům uvidí diváci ve 24 zemích světa. Zahajovací koncert se bude z obecního domu přenášet i na velkoplošnou obrazovku v pražských Rýgrových sadech, kde už odpoledne začne předfestivalový program. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Marie Rotrová, to je vlastně taková muška jenom zlatá, přinesla nám do toho dnešního odpoledne také trochu štěstí. 8:30. Vy dál posloucháte Český rozhlas Liberec a před námi je stále vlastně ještě taková mokrá, čerstvá rubrika, co v učebnicích nebylo. A my se dnes podíváme na hranici Čech a Moravy s Martinem Pízaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec vám stále přeje krásné úterní odpoledne, i teď 3:45. Dnes máme 12. května, svátek slaví první zmrzlý muž a není to věčně zmrzlý kolega Pavel Kudrna, je to Pankrác, ale připomínáme si také Mezinárodní den sester a ošetřovatelek, ten je spojený s datem narození Florence Nightingaleové. Roku 1920 byla to anglická ošetřovatelka šlechtického původu, která je považována za zakladatelku a průkopnici povolání všeobecné zdravotní sestry a moderního ošetřování. Tak přejeme všem sestřičkám, ať mají pěkný den. A teď už mají slovo děti a redaktorka Tereza Brázdová.
1: Jaký je rozdíl mezi paní doktorkou a sestřičkou?
2: Že doktorka léčí a sestřička zas podává věci.
3: Jo, a jaký je ještě rozdíl, no, že jako třeba ta doktorka může jako

0: Jánovi rozšít koleno, aby udělal větší díru, aby mohla ošetřit. Dá mu tam náplat, pak odvazu a pak ještě jednu odvazu na nohu jako smradlavou a pak jako ta sestřička podává ty náplasti a ty jako foukačky na kolena a jako zase nějaký náplasti. Prostě i veterinář může operovat kurátka, oslíky, koně, veverky.
1: Musí být sestřičky na ty pacienty hodné?
2: Jo.
1: Proč?
0: Aby tu bolest nehoušeli.
1: A jak se někdo stane tou sestřičkou?
0: Třeba když uvidí někoho zraněného, tak třeba udělá, já bych mu mohla pomoct, tak mu odváže nohu a odvezu ho do nemocnice a tak se stane sestrou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

0: dnes večer v České televizi. ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Nejvyšší povolené ceny paliv v Česku znovu klesnou. Liberecký kraj kritizuje výběr akceleračních zón. Policie pátrá po 15-leté dívce z Brněnska. V noci i zítra bude oblačno s přeháňkami a teplotami od minus 1 do plus 14 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Ceny pohonných hmot ve středu oproti dnešku opět klesnou, informovalo o tom Ministerstvo financí na svém webu. Nafta zítra zlevní o 73 haléře na 42 korun a 11 haléřů za litr. Sníží se i cena benzínu. Litr řidiči natankují maximálně za 43 koruny a 87 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes. Ministerstvo nově cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Vedení Libereckého kraje se nelíbí způsob výběru akceleračních zón. Ministerstvo pro místní rozvoj nepočítá s žádnou akcelerační zónou tam, kde se už delší dobu plánuje výstavba větrných elektráren, jako je například oblast kolem Václavic u Hrádku nad Nisou nebo Frýdlanský výběžek. Místo toho navrhuje zrychlenou výstavbu větrných a solárních elektráren na úplně nových místech. Ministerstvo argumentuje tím, že obnovitelné zdroje v Česku musí mít výrobní kapacitu minimálně 3 gigawaty, aby na jejich výstavbu mohlo získat 9 miliard korun z evropských dotací. Toho se dá podle náměstka hejtmana Jiřího Klápče z TOP 09 dosáhnout i jinak.
5: Šlo by to splnit právě tím způsobem, že bychom tam zahrnuli i ty plochy, které už jsou vymezeny a už nějak připravovány. Nicméně tady opravdu snaha řešit nové oblasti, nové plochy, které doposud nebyly úplně připravovány. Na druhou stranu je tam i výjimka v Libereckém kraji, a to jsou Selská vrcha, kde se realizuje fotovoltaická elektrárna, a ta v těch zónách je. Takže ta metodika je prapodivná.
4: Veřejné doprojednávání návrhu akceleračních zón bude na ministerstvu tento pátek. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června. Městská policie v České Lípě najala strážnici psovodku. S fenou německého ovčáka Kalimerou bude vykonávat běžné pochůzky v ulicích města. Sbor chce dvojici využívat také při řešení přestupků proti občanskému soužití a veřejnému pořádku.
6: Není to první nasazení psů v řadách Českolipské městské policie. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, prvního čtyřnohého strážníka mohli lidé v České Lípě potkávat už před víc než 10 lety. Počet kynologů chce městská policie v létě ještě rozšířit. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: Policie prosí o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu. Volala rodině, že jí ujel autobus a vrátí se domů až před půlnocí dalším spojem. Podle policie se pak měla pohybovat v Brně. Dívka je hubená a měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Na sobě měla růžovo-fialovou mikinu, světlemodré džíny a černo-červené tenisky. U sebe by měla mít černošedý batoh. Fotografie pohřešované dívky naleznete na serveru i rozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158.
0: Počasí.
4: V noci bude většinou oblačno, zpočátku místy postupně ojediněle déšť, nad 600 metry nad mořem srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší teploty klesnou na 4 až minus 1 stupeň, můžou se tedy objevit přízemní mrazíky. Zítra bude po celý den oblačno až zataženo, odpoledne postupně místy přehánky a nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června.

0: Vlna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po 15. samozřejmě řidičům přejeme šťastnou cestu a všem bez rozdílu příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. V České Lípě zahájili výběr nového provozovatele městských autobusů. Soutěž za stovky milionů korun si město nechá připravit od specializované firmy. Proč, to už za malou chvíli mimo jiné prozradí kolega Jiří Jelínek. No a pak také přijde čas na odpolední kávu. Taková zajímavost, káva je hned po ropě druhou nejobchodovanější komoditou na světě a prý se eventuálně dá použít místo fosilních paliv, takže z popelníku v kamnech budeme lovit logr. No a k té kávě si připravíme v rámci pochoutkového roku vláčný dezert s jablky, kakaem, ovocem a šlehačkou, původně nazvaný mouřenín v košili. Tentokrát ho bude připravovat cukrář Vojtěch Vrtiška, ten by ho mohl jednoduše nazvat Otelo, a na to si krátce po čtvrt určitě počkáme. U mikrofonu je s vámi Filip Majsl a přeju hezký poslech.

0: Dlouho, dlouho spím. Petr Spálený se samozřejmě má v 15 hodin a 13 minut. My nespíme, my bdíme, hlavně bdí náš kolega na Českolipsku, za kterým teď v Českém rozhlase Liberec míříme. Výběr nového provozovatele hromadné dopravy v České Lípě připraví odborná firma. Tamní radnice najala poradenskou společnost AGM Partners, která připravuje a vypracuje podklady pro výběrové řízení, které následně i zajistí. A víc k nám k tomu ve vysílání poví redaktor Jiří Jelínek. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč si vlastně město výběrové řízení neuspořádá samo?
1: Protože jde o velmi specifický obor. Ono něco jiného je vybírat firmu pro, řekněme, rekonstrukci nějaké budovy. Takových tendrů každé větší město uspořádalo stovky. Autobusový dopravce se ale vybírá mnohem méně často. Tady v České Lípě jde o desetileté období. To současné skončí v roce 2029 a město by podle místostarosty Jakuba Mencla ze Starostů pro Liberecký kraj chtělo soutěž vyhlásit ještě v letošním roce. Budoucí dopravce se totiž musí připravit. Jen dodání nového autobusu může trvat třeba rok a půl. Město se chce také vyhnout časové tísni, která nastala při minulém tendru. Předchozí vedení města velmi dlouho lavírovalo nad vůbec formou zajištění dopravy a novou smlouvu nakonec podepisovalo v den komunálních voleb.
0: No a co by se mělo v dopravě po uzavření nové smlouvy změnit?
1: Tou nejpodstatnější změnou bude určitě složení vozového parku. Podle aktuální legislativy totiž musí být nejméně 60% autobusů nízkoemisních, z čehož nejméně polovina musí být úplně bezemisní. Mezi nízkoemisní se řadí třeba ty na zemní plyn, bezemisní jezdí na vodík nebo elektřinu. Elektrické autobusy už se nedávno v relativně kopcovité České Lípě testovaly. Mimo jiné se ukázalo, že vzhledem k dostatečnému dojezdu by nebylo nutné budovat po městě nabíjecí stanice. Stačilo by nabíjet přes noc v depu. Jinak autobusů Českolipská MHD potřebuje zhruba 25, vycházelo by to tak zhruba v poměru 8 naftových, 8 plynových, 8 elektrických. Dopravce ale může nabídnout klidně všechna vozidla na elektřinu, v tom žádný limit není.
0: A uvažovalo město i o jiných formách zajištění této služby, třeba o založení vlastního dopravního podniku?
1: Ono o tom uvažovalo i to předchozí vedení města, kdy mělo dojít k založení takzvaného joint venture, tedy společné firmy s dopravcem Busline. Kvůli mimo jiné silné opoziční kritice z toho nakonec sešlo a město s dopravcem uzavřelo v úvozovkách jen standardní smlouvu za 3/4 miliardy korun. Současné vedení města o založení vlastního dopravního podniku také uvažovalo, ale nakonec nápad schodilo ze stolu, a to kvůli extrémní časové, logistické i finanční náročnosti, jak to popsal už zmíněný místostarosta Jakub Mencl. Nová smlouva bude platit do roku 2039, což dává budoucímu osazení radnice dost času podobný nápad nastolit a případně i realizovat.
0: O připravovaném tendru na provoz hromadné dopravy v České Lípě jsme mluvili s redaktorem Jiřím Jelínkem. Moc krát děkujeme, Jiří. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: náš příběh. Tohle byl příběh, který společně napsali a hlavně zaspívali Tereza Mašková a Marek Lambora 7 minut před 15:30. Umíte si představit, kolik příběhů už napsal Pochoutkový rok v Českém rozhlase? No spoustu, za ty roky určitě spoustu. A v neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku Pochoutkového roku připomněl recept ze druhého místa roku 2020. Tehdy se jednal o sladký dezert nazvaný Mouřenín v košili od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic. Tentokrát ho podle svého připravil cukrář Vojtěch Vrtiška. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku Pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty předchozích 9 let, ale záměrně nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Josef Maršálek a právě Vojtěch Vrtiška.
1: Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
2: To je na piškot, na ten ovocný gel.
1: 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba 1 lusk a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější.
2: Tak se do toho pustíme.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
2: Piškot, čím se začíná?
1: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Do robota, na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá.
2: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: A všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou. Zase snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem.
2: Takhle to nalijeme do nějaké formy?
1: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naliju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
2: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
2: Cukru je kolik tedy v tom poměru?
1: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
2: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyši šmout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Vrhneme se na gel. Máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem. To si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka.
2: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout. Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
1: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, dáme si to na tác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
2: V jedné souvislé vrstvě. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrojkama jablek a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
0: Neboli, jak říká Vojta, pyší šmout. Vypadá opravdu krásně, noblesně a přitom to není nic složitého. Vojtěch Vrtiška si původní recept na mouření na vkošili vylepšil o ovocný jel a ochucenou šlehačku. Celý recept, i ten původní od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic, za který si v roce 2020 odnesla druhou cenu od Poroty, najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Tak se podívejte a porovnejte, která verze je lepší, a v neděli

0: připomeneme recept, který v roce 2020 získal první místo. Půjde o zelné šišky, které nám připraví šéfkuchař Roman Paulus.
1: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dále ladíte Český rozhlas Liberec. No, Český rozhlas Liberec letos slaví 10. narozeniny a společně s vámi je oslavíme ve velkém stylu 23. června na náměstí doktora Eduarda Beneše v Liberci a budeme samozřejmě rádi, když přijdete. Máme pro vás připravený pestrý program, mimo jiné Big Band Gustava Broma pod vedením Vlády Valoviče a doprovodu Marty Jandové, zpěvačky, kterou určitě znáte, nejenom v České republice, který posluchači znají. Čeká vás spousta dalšího a budeme rádi, když samozřejmě dorazíte. Budeme se na vás moc těšit.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Neutíkej, pojď, pojď se klíž, ty víš, jak se mi líbí. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel Yetu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem. Ten, kdo nám zlomil křídla. Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 15 hodin 46 minut a míříme za naším regionálním stopařem. Aktivní, inteligentní, temperamentní hlídač a sporták. To není jeho skromný popis. To je plemeno Pumy, které bylo vyšlechtěné zhruba před 300 lety v Maďarsku jako pastevecký pes. A právě do nich se zamilovala Kamila Hrachovcová, za kterou se na Maršovice Číškovice na Jablonecku vydal regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z chovatelské stanice a vlastně takového psího ráje, kde Kamila Hrachovcová pejsky chová a také cvičí. A teď tady máme 6 nádherných štěňátek plemene Pumy. Ono to není tak úplně známé plemeno, je to krásný, jsou to krásní chlupáčci, takový kudrnáčci, ale trošku nám to plemeno přibližte.
3: Dobrý den, tak jedná se o plemeno Pumy, je to maďarské ovčácké plemeno, které vzniklo v nějakém 17. 18. století a využívalo se převážně opravdu k práci se stádem, se zvířatama. Historicky některé dokumenty říkají o lov krys a tak.
2: A k čemu jsou tihle pejsci vhodní teďka? Vy teda tady máte ovečky, takže to jejich ovčáctví tady můžou rozvíjet?
3: Ano, můžou, ale v dnešní době je to primárně spíš rodinný pes a aktivní parťák do sportovních a aktivních rodin.
2: A oni jsou třeba i cvičitelé, jste zmiňovala, že jste třeba s nimi byla na józe.
3: Ano, teď jsme měli v rámci socializace, na józe byly štěňátka, ale jinak standardně se já věnuju agility, pasení ovcí a aktuálně jsme začali třeba i serali obedience.
2: Mně se moc líbí, že to má různé barevné variance, tenhle ten pejsek.
3: Ano, standardně těch variant je víc, je to bílá, plavá, tam se rozlišují dvě verze, buď je to plavá jakoby krémová a plavá, která se špatně překládá, je to v maďarštině másko švako, jakoby plavé vyblednutí a je to taková barva, která má v tom trošku znaky tmavé, jako tmavší masky a tmavýho pruhu na zádech. Potom se rodí štěňátka v černé barvě a postupem času můžou zesvětlat, takže buď zůstanou černý, anebo jsou šedý. To jsou ty základní barvy. A ještě se nám rodí občas i nestandardní barvy, což je třeba černá spálením nebo šedá spálením a ještě taková popelavá modrá.
2: Jak jsou staré tyhle ty malé koule?
3: Aktuálně jim je 7 týdnů a 2 dny. Takže jsou připravený odchodu do nových domovů, teoreticky dle českého zákona.
2: Tak nebude trošku smutno po nich?
3: Vždycky je smutno, ale pro chovatele je fajn, když taky odejdou, když jdou do správných domovů, že si člověk odpočine, ale oni tady s námi ještě chvíli posečkají.
2: Já se moc těším na to, až je vypustíme, to bude určitě velká zábava, to ostatně pak uvidíte na našich stránkách, ale ještě bych se zeptal třeba, jak moc to roste.
3: Tak je to poměrně střední plemeno, ta výška dle standardu je poměrně široké rozpětí, u feny je to 38 až 44 cm a u psů je to 41 až 47 cm, takže takový střední plemeno.
2: A mohli bychom ho třeba k nějakému známějšímu plemenu to

0: plemeno pumy přiblížit?
1: Těžko říct, ten výraz je, spousta lidí se oplete třeba s foxteriérem, někteří zase s kníračem, někteří s pudlem, ale pro to plemeno jsou typický právě ty stojící uši se vlastně sklopenou jednou třetinou nahoře a typický prostě takový veselý kukuč.
0: Ano, jsou to opravdu velice veselí pejsci a koukám, že vy tady máte i pomocníka na ten chov.
1: Ano, mám tady svého tříletého syna Maxíka, který se o ně opravdu velice často stará a je s nimi každý den několik hodin na cvičí a hraje si s nimi.
0: Tak my už je nebudeme trápit a vypustíme je ven a vy se třeba přijďte někdy podívat. Je možnost se i tady podívat na vaše pejsky?
1: Určitě, určitě. Máme i tady 4 dospěláky, takže návštěvy jsou vítány kdykoliv během roku.
0: Tak to je od nás z Čížkovic Maršovic všechno.
2: A my už tady vypouštíme našeho regionálního stopaře Jaroslava Hořeního. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Pavel Vítek, to je samozřejmě zpříjemnění odpoledního vysílání Českého rozhlasu Liberec a vlastně taková neformální pozvánka na den otevřených dveří, ano, už tuto sobotu, kde bude Pavel Vítek jako jeden z hostů a vystoupí a také se s ním třeba můžete i vyfotit. Samozřejmě vás rádi uvidíme a moc se na vás modré v Liberci těšíme. Vy se naopak můžete v našem vysílání těšit na Humoriádu. Dnes ji bude moderovat Patrik Rozehnal a společně s ním herec, režisér, scénárista, moderátor a fotograf Ondřej Kepka. Předtím pochopitelně zprávy, které chystá Miroslav Holubec. Filip Majsl vám přeje stále příjemné odpoledne a po 17. hodině se budu těšit ve dni v kraji naslyšenou.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla. Obecní úřad v Hamru na Jezeře by se mohl přesunout do nové budovy. Policie se snaží objasnit loupež v libereckém nákupním centru. V noci i zítra bude oblačno s přeháňkami a teplotami od minus 1 do 14 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9% oproti březnu se snížila o 0,1% bodu, údaje zveřejnil Úřad práce. Lidí bez práce ubylo zhruba o 8 tisíc, úřady teď evidují přes 364 tisíce uchazečů. Zároveň mírně přibylo i volných pracovních míst. Nejvyšší nezaměstnanost je dál v Ústeckém kraji, naopak nejnižší zůstává v Praze. Loni v dubnu byla míra nezaměstnanosti 4,3%. V Hamru na Jezeře na Českolipsku vznikne nové víceúčelové centrum. Bude v budově bývalého sídla báňské záchranné služby. Obec ji koupila za zhruba 17 milionů korun a teď připravuje projekt na její proměnu. Plány přiblížil nezávislý starosta Jan Třešňák.
3: Tam vlastně bychom měli nějaký jaký multifunkční dům, kde bychom mohli mít obchod, knihovnu, kulturní centrum a podobné záležitosti. Zároveň bychom tam mohli přesilovat poštu i případně obecní úřad.
1: Kriminalisté pátrají po svědkovi loupeže v trafice v libereckém obchodním centru Forum. Incident se stal 12. dubna dopoledne, kdy pachatel ukradl pokladnu se zhruba 10 tisíci korunami. Po srážce s kolem jdoucím pokladnu upustil a utekl bez ní. Informace k případu mohou lidé hlásit na linku 158.
4: Mluvčí policie Iva Martinková uvedla, že v místě byl důležitý svědek, který by mohl pomoct s objasněním celé věci. Jde o muže štíhlé postavy asi 180 cm vysokého, který měl na sobě černé oblečení a sandály s bílými ponožkami. Na hlavě měl černou kuklu. Z Liberce Jiří Línek, Český rozhlas.
1: Opoziční poslanci se nezúčastní čtvrteční mimořádné schůze k usnesení o chystaném sjezdu sudeckých Němců v Brně. Oznámili to zástupci vedení ODS, Hnutí STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Koalice chce ve čtvrtek prosadit usnesení, kterým by sněmovna vyjádřila nesouhlas s uspořádáním sjezdu na území Česka. Zdůvodňuje to tím, že na takovou akci na území Brna ještě nepřišla vhodná doba. Podle opozice se koaliční politici pokoušejí rozdmýchávat nenávist. Koalice chtěla usnesení prosadit už dvakrát na řádné schůzi. Opozice to v obou případech zablokovala. Svou nepřítomnost zdůvodnila i názvem bodu. Koalice ho pojmenovala jako stanovisko vládní koalice.
2: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno, zpočátku místy postupně ojedinile déšť, nad 600 metry nad mořem srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší teploty klesnou na 4 až minus 1 stupeň a můžeme zaznamenat přízemní mrazíky. Zítra bude po celý den oblačno až zataženo, odpoledne postupně místy přeháňky a nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V České Lípě se v Liberecké ulici střetl autobus s pracovním strojem a v Jeřmanicích na Liberecku se v Rádelské ulici střetla dvě osobní auta. Projíždějte těmito místy opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Končí. Končí. Já mám nalíkají.
6: Slyšte z toho strudan.
5: jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
6: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal. Přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
7: Ahoj, ahoj tobě i posluchačům.
6: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
7: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí. Takže
6: jo, že to bude zima.
7: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
6: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv. V Tartech začíná Humoriáda.
2: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy, a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No, já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné uvést 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak, jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda, jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není, je to žert. Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu, je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča? No to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang. To je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu. Takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle. To se může stát, se může malovat, to je humor. An sich, jak by řekl Jinci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem. Bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody. A nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě, a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí, lidské, a tudíž skutečně lidové slovo, sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
0: Taková úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
1: V souvislosti s legrací nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech clown a komik. Jo, že
0: v jakém smyslu?
1: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
0: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Hvězdné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to to samý.
1: No a to je...
0: A já myslím, že ne.
1: To, no samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem, na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát, a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
0: No, já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to je jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i na myšlenek, protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
1: Samozřejmě, pak může být slovo komik se dá přeneseně říct na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo? Je to takový komik v nějaké pozici, jo? Ano. Nějaké seriózní pozici, je takový komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo? Protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek, jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový Šašek, jako zase, že děláš ze své pozice Šaška omylem v podstatě, jo? Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo? A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo? A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo? To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
0: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
1: Ano, jak ano, jo, to je, no jo, jo.
0: No, v dnešní době, kdy, oni se bojí teda dost,
1: no tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké, no tak, ale to jsme začali tak jako, opravdu jako z hlouby.
0: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
1: Ano, ano.
0: Typického komika, já zkusím, takže ano. Jan Werich Ačko a Bčko Pepa Náhlovský.
1: Výborně.
0: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmén právě teď svého favorita, dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý den.
2: A při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc, ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběslud, zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho a přeju vám hezké odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám, děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím, Ogařím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: A tady Petr Zdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku u nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak. Vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano. Děkujeme, díky.
1: I díky vám vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo Šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukýla. Tatínkově dcerce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepy Háhorského, tedy verze ano. Slavné popelky. No, Ondro, slavné...
3: Jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče. Vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasovali jsme v rádiu,
1: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo, potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Vyjel nad les, jo,
1: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda uježí babinovek se to. No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku. Mm-hmm. Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze, popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy,
3: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známe z těch pozic. Že
1: herecký
3: jo,
1: úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo?
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, taková estráda, prostě takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
1: Jo. Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 01 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se zákonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Květku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepi Karálovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepiček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Ten masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se k ránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku jíst doma.
1: Humoriáda. Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluvení. Na těch... Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo.
5: Nebylo ovoce.
1: Jinak to aby byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to, tu třešňovici, jako pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom leco vím, ale co jsem zažil jako návštěva.
1: Mm-hmm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky.
1: Byli ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenuli jsem jako naprostý neználek, dostával první školení, jako, teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je Riesling Rýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo, jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: No tak když tě trénovali, se nemohli divit, no.
5: No přesně, no.
1: A vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by se šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem?
5: Bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak bylo takový mlha a pak jsem se probudil, no, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené.
1: Ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo.
1: Vypráví a vzpomíná Ondřej Kepka u nás
5: v Humariádě. To jsem si teď dal teda, no.
1: Čemu všemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humariádě.
9: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

0: Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď si zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
2: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jarku Obermajerovou, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romea a Julii, pravděpodobně tu Julii, teda pro školy.
1: Tak co se u toho dá zažít? Ano. Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
3: Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské. Já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romea a Julii, už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14.
4: Čili ve věku Julie.
3: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty bábrdlata, cvrnkali a hlavně řvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozně a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo, my jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stalo za to.
4: Ano, ano, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jaroslava Obermajerová nedávno oslavila taky své kulatiny.
2: Ano, ano, ano.
1: Jak na ní vzpomíná Ondra?
2: Žádnou elegraci dneska. Já jsem jednou fotil, dokonce ano, pozor, fotil pro jeden časopis na titul. A to bylo úžasné, protože Jarka, vždycky jsem si chystal, že jo, ten říká, Jarka, mám pro tebe speciální objektiv, jako on říká, to je zbytečný. Vždycky. Říká, ne, víš, jak to, ale to je úplně jedno, já se tady takhle
1: postavím. A co to je za speciální objektiv na Jarku?
2: No, jako milosrdně, no. No, mimochodem to Pepa Špelda, ten, když točil Nemocnici na kraji města, tak měl speciální filtry pro určité herečky. Kameramani umí jako vylepšit design, vylepšit tvář. To je v moci kameramana i fotografa. Aha. Filtrem jako zjevnit třeba některé neduhy a dneska se dají dělat samozřejmě lecjaké věci, ale tohle je poctivá cesta, to není umělá inteligence, která udělá cokoliv.
1: Dnes se to dělá dodatečně, tehdy se to dělá už na place.
2: Ano, ano, ty metody jsou akorát byly složité a nešlo to, co jde dneska, že jo, dneska zmíním.
1: Takže když jsou dámy, které třeba říkají, já se nechci fotit, já nejsem fotogenická, stačí dobrý objektiv.
2: Stačí dobrý objektiv, ano. Všimněte si, milí posluchači, třeba v amerických westernech v jisté době, když je záběr na dámu, tak je taková mírně jako rozmazaná a pak je prostřih záběr na toho kovboje a to je takový drsný, nasvícený. Přitom je to stejná situace.
1: Ano.
2: Jo, to byla dokonce byl styl. Takový se to dělalo, že dámy měly speciální světlo, chlapi taky. No, ale potom jsme se sešli tedy v jednom nekonečném seriálu, posluchači asi vědí jakém, ve kterém Jarka hraje a ona byla neuvěřitelný improvizátor, takže když tam prodávala, že jo, to pečivo, tak v textu bylo

0: Stále příjemný časný podvečer ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Výběr nového provozovatele hromadné dopravy v České Lípě připraví odborná firma. Tamní radnice najala poradenskou společnost AGM Partners, která vypracuje podklady pro výběrové řízení, které následně i zajistí. S redaktorem Jiřím Jelínkem jsme probrali, proč si město výběrové řízení neuspořádá samo.
1: Protože jde o velmi specifický obor, ono něco jiného je vybírat firmu pro, řekněme, rekonstrukci nějaké budovy, takových tendrů každé větší město uspořádalo stovky. Autobusový dopravce se ale vybírá mnohem méně často. Tady v České Lípě jde o desetileté období. To současné skončí v roce 2029 a město by podle místostarosty Jakuba Mencla ze Starostů pro Liberecký kraj chtělo soutěž vyhlásit ještě v letošním roce. Budoucí dopravce se totiž musí připravit. Jen dodání nového autobusu může trvat třeba rok a půl. Město se chce také vyhnout časové tísni, která nastala při minulém tendru. Předchozí vedení města velmi dlouho lavírovalo nad vůbec formou zajištění dopravy a novou smlouvu nakonec podepisovalo v den komunálních voleb.
0: No a co by se mělo v dopravě po uzavření nové smlouvy změnit?
1: Tou nejpodstatnější změnou bude určitě složení vozového parku. Podle aktuální legislativy totiž musí být nejméně 60% autobusů nízkoemisních, z čehož nejméně polovina musí být úplně bezemisní. Mezi nízkoemisní se řadí třeba ty na zemní plyn, bezemisní jezdí na vodík nebo elektřinu. Elektrické autobusy už se nedávno v relativně kopcovité České Lípě testovaly. Mimo jiné se ukázalo, že vzhledem k dostatečnému dojezdu by nebylo nutné budovat po městě nabíjecí stanice. Stačilo by nabíjet přes noc v depu. Jinak autobusů Českolipská MHD potřebuje zhruba 25, vycházelo by to tak zhruba v poměru 8 naftových, 8 plynových, 8 elektrických. Dopravce ale může nabídnout klidně všechna vozidla na elektřinu, v tom žádný limit není.
0: A uvažovalo město i o jiných formách zajištění této služby, třeba o založení vlastního dopravního podniku?
1: Ono o tom uvažovalo i to předchozí vedení města, kdy mělo dojít k založení takzvaného joint venture, tedy společné firmy s dopravcem Busline. Kvůli mimo jiné silné opoziční kritice z toho nakonec sešlo a město s dopravcem uzavřelo v úvozovkách jen standardní smlouvu za 3,25 miliardy korun. Současné vedení města o založení vlastního dopravního podniku také uvažovalo, ale nakonec nápad schodilo ze stolu, a to kvůli extrémní časové, logistické i finanční náročnosti, jak to popsal už zmíněný místostarosta Jakub Mencl. Nová smlouva bude platit do roku

0: U 2039, což dává budoucímu osazení radnice dost času podobný nápad nastolit a případně i realizovat.
1: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Splavci jsme na vlnách Českého rozhlasu Liberec dopluli k 17. hodině a 54. minutě. Následovat budou zprávy, po nich vzpomínky hudebního publicisty Honzy Vedrala na skvělého muzikanta Ivana Krále. A co zítra? Náš regionální stopař nás zavede do Tatra veterán kar klubu Semily, který slaví 50 let. Kolega Jan Holub s dopoledním hostem probere mimo jiné třeba i to, kam všude a odkdy jezdí v našem kraji turistické autobusy a cyklobusy. A na odpolední vysílání jsme připravili soutěž o vstupenky na koncert herce a hudebníka Jana Budaře v Novém Boru. Filip Majsl vám přeje ve společnosti Českého rozhlasu Liberec stále příjemné chvíle a zítra popolední se těším na slyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Mrazy podle ovocnářů zničily půlku úrody. Město Duba nekoupí bývalé bistro u autobusového nádraží. Po pádu z elektrokoloběžky zemřel v Jablonci 54letý muž. V noci i zítra bude oblačno s přeháňkami a teplotami od minus 1 do plus 14 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký provečer. Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, informoval o tom předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Jejich rozsah ovocnáři stále sčítají. Přesnější údaje by měly mít v příštím týdnu. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho. Radnice v Dubé na Českolipsku se nedohodla na odkupu s majitelem bývalého bistra u autobusového nádraží. Odhadní cena nemovitosti a pozemku byla přibližně 700 tisíc korun. Majitel ale za nemovitost požadoval mnohem vyšší sumu, která je pro město neakceptovatelná.
3: Starostka Irena Žalovičová za ODS uvedla, že město mělo v plánu stavbu zbourat. Nakonec tedy zřejmě na místě zůstane. Původní Dubistro mělo úspěch a lidé do něj jezdili i po dokončení obchvatu města. Pak se ale jeden z provozovatelů odstěhoval a objekt několikrát změnil majitele. Žádnému se tam podnikatelský záměr nepodařilo dlouho udržet. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: V noci na úterý se krátce před půl jedenáctou stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici 5. května. Jak na svém webu uvedli krajští policisté, 54letý muž jel na elektrokoloběžce bez ochranné přilby ve směru od ulice SNP do centra města, kde nezvládl řízení a přes řídítka upadl na vozovku. Při pádu muž utrpěl zranění, kterému na místě i přes veškerou snahu záchranářů podlehl. Veškeré okolnosti celé tragické události nyní šetří jablonečtí kriminalisté. Za první čtyři měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu, informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který se neobjednali. Časté jsou také podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
4: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
1: To znamená, co nejdřív kontaktovat policii nebo banku.
2: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno, zpočátku místy postupně ojedinělé déšť, nad 600 metry nad mořem srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší teploty klesnou na 4 až minus 1 stupeň, místy se objeví přízemní mrazíky. Zítra bude po celý den oblačno až zataženo, odpoledne postupně místy přehánky a nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/35 ve směru na Chrastavu havarovalo před libereckým tunelem dvě osobní auta. Projíždějte tudy opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec. Úžasné životy.
1: Ivan Král podle Honzy Vedrala.
2: Já jsem Honza Vedral, jsem hudební novinář, šéfredaktor časopisu Headliner a napsal jsem pár knížek o muzice, mimo jiné i o Ivanu Královi. Příběh Ivana Krále v kontextu české, možná československé hudby je opravdu výjimečný. Je to vlastně jediný rockový muzikant, který se skutečně proslavil ve světě.
3: Já vám musím říct, že i když mi bylo mizerně, tak vstoupíte na to jeviště v tom malém klubu a že vás to přejde.
2: Ivan Král byl muzikant, který to nějakým přirozeným způsobem v sobě měl. Myslím si, že to, co bylo příčinou jeho úspěchu, byla jeho schopnost empatie a naladit se na ty muzikanty, se kterými zrovna hrál. On k tomu přistupoval velmi pokorně a vždycky, když jsme spolu mluvili, tak mi zdůrazňoval, že on jak od Patti Smith, tak později od Iggy Popa, on se jako učil o té muzice. Cítil vlastně oproti těm americkým muzikantům, se kterými hrál, ten handicap, že v Americe nevyrostl, to znamená, nemá tu kulturní základnu a musí strašně moc toho dohánět. Byl úplně jiný a hrál úplně jinak než všichni ostatní. Ivan Král byl kluk ze Smíchova, který mu jako spoustě jeho vrstevníků učarovala rocková hudba. A měl velký sen, že tu hudbu bude hrát a jednou se jí bude živit. K muzice Ivana Krále přivedl jeho strejda, který hrál v Big Bandu. Zásadní vliv měl jeho tatínek, který ho bral na operu a na klasiku. A už tam si Ivan všiml jedný důležitý věci, že i ty klasické díla mají něco, nějaký motiv, který mu utkví. A že to je to důležitý, že najednou celý to divadlo vlastně ožije tím, když se ozve ten hlavní motiv. Tak to si vzal z toho světa klasiky. Miloval písničky Suchýho a Šlitra, celou tu semaforskou poetiku a to, jak vlastně zacházeli s češtinou. Myslím si, že Ivan celou dobu, jako přestože žil, tvořil v Americe, tak opravdu miloval češtinu. A co se týče toho Big Beatu, tak z těch českých kapel, tak to byl Olympic. Rodiče Ivana Krále pracovali pro ČTK a byli poslaní vlastně do Spojených států. Aby tam mohli odjet, tak jako takovou zástavu tady museli nechat vlastně svoje děti, svoje dva syny Ivana a Pavla. Vlastně v době, kdy byli nezletilí, tak vyrůstali téměř rok sami za dohledy nějaké tety. Potom ti rodiče dostali povolení, že za nimi mohli přijet, no a už všichni v té Americe zůstali. To zní jako pro kluka tady z Prahy jako sen, samozřejmě. A nicméně Ivan Král z toho nebyl úplně šťastný, protože už tou dobou měl kapelu, která se jmenovala Saze. Měla podle něj hodně nakročeno, už hrála před Olympikem a taky už jejich píseň zahrál Jiří Černý v Houpačce a dokonce snad v hitparádě jakoby zabudovala. Takže Ivan Král pořád to bral jako výlet do té Ameriky, ze kterého se chtěl vrátit a pokračovat v té hudebnické kariéře v Čechách. No a konec to bylo úplně jinak. Já si dovolím říct, že ta kariéra Ivana Krále v Americe byla dílem samozřejmě jeho nějaký predispozice k hudbě a to, že měl hudbu rád, ale taky velkou částí dílem náhody. On se nejdřív musel naučit anglicky. Jeho rodiče trvali na tom, že musí vystudovat vysokou školu. On samozřejmě při tom všem pořád brnkal na tu kytaru, snažil se, ale v té obrovské Americe, která je kulturně jiná a on samozřejmě neměl ty rockový základy, jako všichni ty ostatní muzikanti tam, tak to je velmi jednoduchý se ztratit, což se mu bezesporu stalo. No ale potom po studiích, když hledal práci, tak jednou odpověděl na inzerát, nakráčel na pohovor a zjistil, že je ve společnosti Apple, která patřila tehdy Beatles, která se starala o Beatles. A on se najednou ocitl v epicentru hudebního dění, dělal opravdu asistenta, nebo staral se tam o fanklub Beatles a potom i asistoval Johnu Lennonovi, dělal mu řidiče a podobné věci. On si založil vlastní kapelu, ve který tehdy zpíval, jmenovala se Luger a velmi se přátelila s jinou začínající kapelou. Byla to kapela Kiss. Hráli společně koncerty, Kiss měli smlouvu, no a Luger se rozpadli. Ivan Král zjistil, že v Americe skutečně nemůže být frontman, nemůže stát za mikrofonem, až by měl být někdo, kdo té muzice slouží. Začal vystupovat, nejdřív s kapelou, ze který se stali blondý, ale z té kapely zase odešel, což možná nevím, jestli se nevyčítal potom, ale spíš se na to díval úsměvně. No ale potom zjistil, objevila se Patti Smith v klubech a Patti Smith byla absolutní senzace v tom podzemním New Yorku. Jo. A tehdy ještě jako neměla úplnou kapelu a hledala basáka. A Ivan se rozhodl, že to místo musí získat. Přestože neměl baskytaru a byl kytarista. Takže šel do nějakého obchodu, kde si z druhý roky koupil baskytaru, kterou tak nějak jako naladil. A šel tam, šel na zkoušku, začali hrát, začali jamovat. A na základě toho, že pořád hrál, tak ho ta Patti Smith opravdu vzala. A Ivan Král se stal členem Patti Smith Group. Natočil s ní její první album Horses a potom postupem času pro ní začal psát písničky. To je důležitá věc, protože Patti Smith v té době opravdu byla jako experimentální vlastně umělkyně, básnířka, která pokud něco chtěla, tak potlačovat jakoukoliv formu. My víme, že písnička by byly posluchačsky úspěšné a aby zkrátka rezonovaly, tak nějakou formu potřebují. A ten Ivan, tý Patti, říkal, pojďme psát písničky, pojďme dělat písničky, pojďme dělat písničky. No a párkrát se mu to povedlo. Pro Patti napsal jednu z jejich nejslavnějších písniček. Skladba Dancing Barefoot vznikl opravdu jeho největší hit.

0: Já jsem to napsal, tu písničku v Čechách, když mi bylo asi 16 let. A byly tam jenom ty první akordy, jako to E-mol, D, E-mol, A. Já jsem ji u sebe vždycky měl a jmenoval se asi jinak. A byly to pro moji skupinu Saze. A když jsme natáčeli, nebo dotáčeli poslední desku, tak tát za mnou přišel a říkal, my ještě potřebujeme jednu skladbu, víš, a nemáš něco, prosím tě. Tak jsem vytáhl u sebe kazetu a tam bylo asi 10, 15 nových písní a on si vybral tuhle skladbu a Péte říkala, že napíše slova a já jsem tomu nechtěl věřit, to byla zase někde něco z vesmíru, prostě něco mě naklepalo na to a stal se z toho hit.
1: Tady to velký jako intenzivní období a přátelství s Petty Smith, ale pak skončilo na koncertě v Římě, po kterém Petty přišla za kapelou a řekla jí, hele, končíme, já už to dělat nebudu. A Ivan zůstal úplně v šoku, protože měl pocit, že jsou ještě na začátku jenom a jeho přítelkyně Lynette zavolala Iggymu Popovi a protože s Iggym už se znali z večírku z New Yorku, tak Iggy říkal, jasně, ať přijede Ivan a pozval ho vlastně na natáčení, takže on se ocitl co by kytarista s Iggy Popem ve studiu, kam přijel i David Bowie a zase začal tvořit trošku jinou muziku. Iggy Pop byl v té době naprostý divočák, byl to opravdu jako stělesnění toho, co si představíme pod pojmem punkový muzikant. Samozřejmě ta jeho persona pódiová byla spjatá samozřejmě s velkou konzumací drog a alkoholu a všeho okolo. No a ten Ivan je přece jenom svou náturou jemnější člověk, ale hudebně si porozuměli a vytvořili spolu album Party. Ta balanc, kterou Iggy měl mezi tím svým civilním a pódiovým já, tak byla neudržitelná, protože ta konzumace drog byla velká a nakonec to opravdu skončilo tak, že ten Ivan se s ním pohádal, řekl mu, že už nebude mu dělat chůvu a odešel pryč z té kapely. Což tehdy vlastně jak toho Iggyho hodně naštvalo, tak i Davida Bowieho. Vlastně Ivan s ním, s Iggym působil v období, kdy David Bowie za ním přišel a říkal, teď se prostě o něj chvilku postarej ty. No a ten Ivan to neustál moc dlouho.
0: Na jedné straně byl šílenec, co se týká drog a alkoholu, anebo mejdany, nebo co mě taky vadilo, jak se choval k ženám. Kolikrát brečeli a neměli kde spát, tak prostě král, no, tak se o ně postará. A mě to vždycky mrzelo, vždycky jsem říkal, to nepotřebuješ, chlape, to máš v sobě, ty jsi prostě svůj. On se jmenuje Jim Osterberg. A jak jsem říkal, Jimmy, to nepotřebuješ, ale vykašli se na to, ne. A pak se zase změnil, protože když si dal frťana, tak už byl zase úplně jiný, to byl Iggy. Ale když byl střízlivý, tak byl fajn jako, tak jsem rád prostě pro něho, že to vlastně přežil celý ty léta.
1: Ona se změnila celá hudba. V 80. letech začala vysílat MTV a ty požadavky vlastně na ty muzikanty byly najednou jiný. Ta doba se stala vizuální. Éra těch klasických kapel na chvíli musela ustoupit tomu, čemu můžeme říkat pop 80. let. V té době Ivan ukončil nebo uzavřel nějakou svoji kapitolu hudební taky a společně s Lynette se odstěhovala z New Yorku do města, který se jmenovalo New Brunswick a tam si otevřel videopůjčovnu, obchod s videokazetama a 10 let muzice se vlastně nevěnoval. No. Vypadalo to, že už to celý skončilo, ale neskončilo. Na konci 80. let David Bowie, on měl tehdy ve zvyku, tak vždycky vzal nějakou starší písničku Iggyho Popa a předělal ji na svoje album a šáhl po písničce Bang Bang, kterou napsal právě Ivan Král, za kterou se stal docela velký hit, zejména v Evropě. Což mělo ten příjemný následek, že Ivan dostal nějaký peníze z toho za autorský práva a mohl se odstěhovat do Seattlu. Ale nicméně pořád to nebylo to, co si představíme jako život muzikantské hvězdy, to vůbec ne, on pracoval pro Červený kříž, dělal tam řidiče, měl střešní štíty, jo. Dělal opravdu takový práce, který bych člověk neřekl, že někdo, kdo napsal takhle slavný písničky, bude dělat. A to je jako velmi důležitá věc, která je nutná říct o Ivanu Královi, že to byl člověk nesmírně pracovitý. A bylo jedno, jestli dělal muziku, anebo jestli měl štíty domů. Všechny ty věci dělal až neuvěřitelným nasazením. Jako. No a nakonec se tam potkal s jiným emigrantem, což byl Zbyněk Pavlíček, a společně si otevřeli palačinkárnu. A protože oba měli k té muzice blízko, tak spolu taky začali zkoušet. A to už se dostáváme k tomu návratu do Československa tehdejšího.

Ivan jsem vůbec nechtěl. Tak jako spousta emigrantů měl obrovský strach, že sice se psalo samozřejmě o revoluci, o tom, že v Československu je demokracie, ale oni tomu prostě nevěřili. Oni si mysleli, že to je další nějaký trik a že ve chvíli, kdy překročejí ty hranice, tak jim někdo vezme pás a skončili, budou sedět. Tady ten z dnešního pohledu úsměvný iracionální strach tak byl jako velmi vlastně silný, ale nakonec díky té muzice a té možnosti hrát, tak odjeli do Evropy z Native, jezdili po Evropě po malých klubech, kde bylo obrovskýma písmenama napsáno na plakátech Ivan Král z kapely Iggy Popa a Patti Smith, ale nikdo na to moc nechodil, protože prostě to nebyl Iggy Pop ani Patti Smith. Potom byl jeden koncert ve Vídni, kde najednou přišlo spousta lidí, hodně Čechů, kteří tam tehdy žili, hodně těch exulantů. Tam to bylo asi dobrý, měli jet do Prahy, ale nestihli vlak. A aby stihli ten svůj první koncert v Praze, tak si vzali taxika a jeli z Vídně taxikem do Prahy, aby se dostali do klubu Bunkr, kde na ně čekali lidi naprosto natěšený, že přijíždí ta rocková hvězda, ten člověk, který to ve světě dokázal, ten kluk, který ho všichni znali z obalu alb Patti Smith a vlastně hádali, který z nich to je, že tam to nebylo napsané, který z těch kluků má ty nejvíc slovanský rysy, no to ten Ivan moc neměl. Nicméně jako přijel najednou po těch víc než 10 letech, kdy byl z hudby pryč, tak přijel jako hvězda, no. A asi tehdy ho napadlo, že by z toho tady něco mohlo ještě být a že by se té muzice mohl ještě věnovat, i když úplně jinak. Ivan tady dostával postupně zakázky na alba a postupně vlastně zkusili udělat ten americký model, že Ivan Král se stal tím producentem. Opravdu v 90. letech tady vyprodukoval velkou spoustu alb a písniček, který dneska považujeme za klasický český popový nebo poprokový věci. Nejdůležitější z tady z těch spojení Ivana Krále s českými muzikanty bylo se skupinou Lucie, která byla už v té době jako ohromně nastartovaná. Domluvili se, že s Ivanem natočí desku Černý kočky, Mokrý žáby. Je asi dobrý říct, že si to každý pamatuje jinak. Myslím si, že pro něj tady v tom byl ten střet s tou americkou pracovitostí, o kterou jsem mluvil, s tou takovou jako českou pohodou a dělat ty věci jako na klid a tak nějak, že pro něj byl velmi výrazný právě v případě nahrávání tady té desky, která se točila v Bratislavě, tak jako čekal, že když se jde do studia, že ta kapela jde prostě jako do práce, že prostě tam přijde v 9 ráno, natáčí se, jde se pak na oběd, skončí se. No a on tam přijel a tak, jak to líčil, tak tam prostě jako nikdo nebyl, teď ta kapela se tam tak jako scházela postupně, no tak ten Ivan prostě s tím, kdo v tom studiu byl, tak jako natáčel a zbytek natáčel nějak sám, protože on, když byl ve studiu, tak on nechodil ani na ty obědy, on prostě byl úplně fascinovaný tou technikou a tím, že může natáčet písničky. Jo, na druhou stranu to, co potom říkal vlastně David Koller, bylo to, co si od toho Ivana vzali, že on dokázal z těch muzikantů vytáhnout tu přirozenost a to, co jako opravdu umějí. Myslím si, že to je velká věc, kterou řeší rockový kapely, jak vlastně dostat tu energii, kterou mají naživo, jak dostat na tu nahrávku. A ten Ivan tím, že spoustu věcí jako nechal a tak jako trošičku v tom soundu zašpinil, jo, tak dokázal těm písničkám dát život i z té studiové nahrávky. Strašně důležitá věc, která se velmi těžko popisuje a myslím si, že to byla ta jeho přidaná hodnota, kterou dokázal těm nahrávkám, na kterým dělal dát.

srovnání se světem. Je tady šílený tlak jako ze západu a nejenom ze západu, prostě se otevřely hranice a najednou tady spousta věcí a lidi nevědějí co a jak a si to rozstřídí v té hlavě. Není to jenom s hudbou, je to ze vším. My jsme vždycky napodobovali všechny a já se nevymykám tomu, že když jsme dělali Saze poprvé, že jsme chtěli být Beatles samozřejmě. Aby jsme jenom napodobovali, to je moc málo. Potřebuje to být něco originálního, co já jako si vážím Ivu Bitovou. Na ní třeba tady nejdou vůbec, ale tam ona vyprodá Jižní Ameriku jako během pár minut. Mně se líbí Dan Barta, jak zpívat, nebo Lucka Bílá, to je talent jako šílený. Ale pořád doháníme určitý věci a my jsme vždycky tak byli, myslím. A to já si pamatuju, když jsme hráli na tom Smíchově a STVáci za náma přišli a viděli Stony a já jsem jim chtěl dokopat, protože jsme neměli možnost vůbec vyjet. A dneska ty mladí můžou vypadnout. She's funny when she wants

0: Cindy byla podnikatelka. S Emilem se poprvé potkali v éře, kdy hrál s Iggy Popem, hned mezi nima přeskočila Jiskra, ale ten příběh jejich je opravdu velmi složitý. V určitý fázi jeho života, kdy i ten Ivan, který proplul heroinovým a kokainovým New Yorkem v klidu, tak ve chvíli, kdy po té revoluci přijel do Čech a tady zkrátka byly devadesátky a ty rockové kapely se je užívaly, tak ten Ivan si je vlastně jako užíval docela taky. Tak, jak on to říkal, tak začal trošku víc pít než dřív a byl takový divočák. A ten vztah s tou Cindy jako sklidnil v tom životě a začal abstinovat. I ta jeho hudba začala být jako taková niternější, nebyl to takový rock and roll najednou, což si myslím, že je důkaz velkého lásky k ní. Tak se jako stáhl, občas jsem přijel na nějaký turné menší, když někdo po něm chtěl, aby napsal písničku, tak jí moc rád napsal. Psal si sám pořád, jako doma pořád psal písničky, to jo, ale ta ambice uspět v tom velkém světě nějak rock and rollu, to už měl naplněno. Jak Ivan vnímal svoje odcházení, já vlastně nevím. My jsme začali pracovat na knížce, která vyšla jako Neuvěřitelný Ivan Král 2,5 roku před jeho smrtí. A já jsem vůbec netušil, že je nemocnej. Až později mi došlo, proč on mi dává jako termíny, kdy to má být dokončený, který byly naprosto šibeniční. On vlastně poprvé, co jsme spolu mluvili o tom, že vznikne knížka, tak mi dal najednou termín, že má být hotová za 0,5 roku. A já jsem mu říkal, dobrý, rozjedem to, ale já si nemyslím, že to bude za 0,5 roku hotový. Až později mi došlo, že to byly nějaké předpovědi na to, kolik má ještě života. Že já jako velkou radost, kterou mám, je, že se to nakonec opravdu stihlo tak, že ten Ivan tu knížku měl v ruce, že z ní měl velkou radost a vlastně po tom vydání nějakých jako pár měsíců potom prostě zemřel. A já jsem tím byl překvapený, protože byly věci, o kterých on nemluvil. Ale mám s ním ten magický okamžik, kdy jsme tu knížku křtili v Praze a on byl doma a vystupoval tam Honza Ponocný, který dělal Ivanovi doprovodného kytaristu a hrál právě Dancing Barefoot a Ivan Král tam byl připojený přes FaceTime, měli jsme ho tam na projekčním plátně. Díval se na to, jak ten Honza hraje Dancing Barefoot, my jsme si předtím povídali a najednou vytáhl kytaru a začal hrát. Ten Honza Ponocný stál na pódiu, to projekční plátno bylo za ním, takže on to vůbec netušil, že s ním najednou jako začal ten Ivan hrát, takže najednou slyšel tu kytaru, kterou nehrál, že byl z toho zmatený, nakonec mu to došlo, co se děje a byl to takový opravdu magický hudební moment, tady toho spojení přes digitální technologie, přes Atlantik a já si myslím, že tady to bylo úplně poslední vystoupení Ivana Krále. To je jako je chvíle, o který přemýšlím a která je pro mě hodně magická. Ale ani v tu chvíli jsme vlastně nikdo v tom sále netušili, že ten Ivan už odchází. Já jsem s Ivanem Králem předtím, než jsme začali pracovat na knížce, dělal několikrát rozhovor, tak jsem ho bral jako strašně zajímavého člověka, který mi může říct něco o muzice a nebojí se toho. Líbila se mi ta kombinace absolutní pokory a skromnosti, kterou v sobě měl s vědomím toho, co má za sebou a co dosáhl. U něj ta pokora nebyla v kontrastu s tím, že se vlastně uměl prosadit. A to mě se líbilo. Byl ten typ toho člověka, který když přijde do místnosti nebo promluví, tak víte, že tam někdo je. Potom přišel na pódium a začal hrát. To bylo tak přirozený. V té branži je neuvěřitelné množství přetvářky a pózování a snažit se vypadat, znít, působit, jako je to, jako a ta image a tak. A to království všeho je ta přirozenost nakonec. Já vám vím ze, tuším, že to byl nějaký Sázava Fest, nějaký ročník, kde on vystupoval. Celou dobu pršelo ty lidi, nebylo jich tam moc a byli úplně jako zmoklí všichni na kost. A přišel ten Ivan na to pódium a začal hrát. A všechny problémy byly pryč, no, tak to v sobě prostě měl takovýhle jako kouzlo.
1: V dalším díle pořadu Úžasné životy vzpomínal publicista Honza Vedral na hudebníka Ivana Krále, který by 12. května oslavil 78 let. Následuje magazín Vlakem Libereckým krajem, ve kterém se s Pavlem Petrem vrátíme na žitavskou úzkokolejku v doprovodu našeho rozhlasového kolegy Petra Kumfeho.

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Magazín Vlakem Libereckým krajem vám, posluchačům, něco slíbil. Totiž ještě jednou návrat na žitavskou úzkou kolejku v doprovodu našeho rozhlasového kolegy. Tím je Petr Kumfe. Zatímco v minulém vydání jsme vás nechali nahlednout, tak říkají spod pokličku této turistické atrakce, tak tentokrát se dozvíme zajímavosti přímo z trati. Může vám posloužit jako inspirace pro některý z výletů. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že se právě tam moc rád vracím. Alespoň jednou za rok. A na úvod jedna důležitá informace. Týká se jízdenek na žitavskou úzkokolejku.
3: Já bych těm, kteří se chtějí povozit vláčkem Žitavy, doporučil, aby si koupili Euronisa tiket, tu Euronisa jízdenku, kterou zakoupí v Liberci na nádraží, která jim umožní nejenom jezdit nejrůznějšími prostředky hromadné dopravy v libereckém kraji, ale také v té polské části Euroregionu Nisa a samozřejmě v té německé části Euroregionu Nisa. Za jízdenku potom tady na úzkokolejce se připlácí takzvaný parní příplatek, ten dělá 12 euro. Jinak děti do 14 let jezdí žitavskou úzkokolejkou zdarma.
2: Těch milovníků železnice je opravdu hodně. Statistické údaje to jasně ukazují.
3: V loni jsme měli bezmála 250 000 cestujících, měli jsme 245 tisíc. Letos si připomínáme 30 let vlastně té nové žitavské úzkokolejky, té soukromé. A před těmi 30 lety jsme začínali na číslech nějakých 117 tisíc ročně. Ale v té době, před těmi 30 lety, vlastně nikdo tak úplně tu úzkokolejnou železnici nemusel, nedělala se vůbec žádná propagace, a takže během vlastně několika málo let jsme se dostali i pod 100 tisíc návštěvníků nebo cestujících ročně.
2: Mezi nimi pochopitelně nechybí návštěvníci z České republiky.
3: Já jsem dlouhá léta říkal, že to je okolo 20% ten podíl českých návštěvníků. Nemáme to samozřejmě statisticky podložené, je to ten odhad. Můžu říct, že teď je ten odhad mnohem vyšší a můžu říct, že podle odhadu je ten podíl českých cestujících až 30-40%. Protože Češi ještě umějí jezdit vlakem.
2: Nejsou to ale pochopitelně jen zájemci z Čech, kteří do Žitavy směřují své kroky.
3: Dá se to pojmout z toho odhadu, když vlastně se pohybujete v tom provozu, takže opravdu fotografové k nám jezdí z celého světa. Poměrně ještě nedávno to byli i výletníci z Japonska, ty pravděpodobně měli nějaký týdenní program asi po Evropě, ale přijeli z Drážďan vlakem, dojeli si na dvojí výjezd vlaků, podívali se, pak zase sedli do vlaku, jeli zpátky, jeli do Berlína a pravděpodobně ještě ten večer letěli zpátky do Tokia.
2: Zajímavé pak je porovnání těch, kteří do Žitavy přijedou z Čech nebo z dalšího sousedního státu Polska.
3: Ten český návštěvník to má jednodušší, protože sem přijede vlastně z toho libereckého kraje přímým vlakem a zase může tím přímým vlakem odjet zpátky. Ten polský návštěvník kvůli dolu Turov, kde je vlastně taková ta velká díra, musí jet sem oklikou, musí sem přijet přes Gerlitz, ale navzdory tomu musím říct, že i polských návštěvníků přibývá. Průvodčí říkají, že neděle je vždycky tady na dráze ten polský den, protože tady je nejvíc polských návštěvníků, ale ten český návštěvník obecně má radost z toho, že se může svést parním vlakem podle jízdního řádu. Poláka to zas až tolik nezajímá, ale zase v Žitavě díky velkému a malému postnímu plátnu máme natolik vlastně církevní památku, která zajímá ty polské návštěvníky.
2: První čas uzavřeme pohledem na počet zaměstnanců, které žitavská úzkokolejka má.
3: Máme zhruba 50 zaměstnanců, z toho 38 je pevně zaměstnaných, ten zbytek jsou nejrůznější brigádníci, které si pak najímáme sezóně.
2: Tolik pro tuto chvíli Petr Kumfe. Za pár minut se za ním opět vydáme.
1: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel je tu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
4: Ten, kdo nám zlomil křídla, havraní.
1: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Žitavská úzkokolejka, to je místo, kam se dnes vydal magazín Vlakem Libereckým krajem. Petr Kumfe nás provází a teď už přidá i zajímavosti přímo o trati. A možná vás napadne, proč by právě do Žitavy měl vlastně člověk dorazit.
1: Tak proč by měl člověk přijet do Žitavy? Tak já si myslím, že v dnešní době už není to primární, že se jezdí do Německa nakupovat. Většina Čechů jede do Německa něco zažít a při té příležitosti si třeba nakoupí. Ta možnost tady v Žitavě samozřejmě taky je nakoupit si, ale dá se tady zažít spousta věcí. Hovořili jsme tady o úzkokolejné železnici, která tak, jak jezdí tady, tak ji vlastně v Čechách nenajdete. Jezdí podle každodenního jízdního řádu, jezdí v té hlavní sezóně, jezdí i v těch vedlejších sezónách, takže celý rok se tu můžete vozit pravidelně úzkokolejnou železnicí s výjimkou listopadu, kdy máme celý měsíc odstávku.
0: Samozřejmě atrakcí nemusí být jen samotná úzkokolejka. Výlet se dá spojit s řadou dalších zajímavých míst.
1: Ten výlet se dá spojit s návštěvou třeba zoologické zahrady v Žitavě, která je vlastně přímým protikladem třeba té liberecké zoologické zahrady, protože v liberecké zoologické zahradě je spousta lidí, je tam hluk. Ta zoologická zahrada tady v Žitavě je maličká, je v lesoparku, lidi se tam chodí odpočinout. Místní lidi třeba mají celoroční permici a chodí si tam opravdu jenom projít, jenom odpočinout.
0: Jak už jste mohli slyšet, je možnost také navštívit postní plátna.
1: Je tady možnost podívat se na postní plátna, což je zajímavé.

0: Tady v Žitavě ten vláček jezdí pomalu. Jezdí okolo 20 km za hodinu, jezdí na páru. Myslím si, že si dokážete tady krásně odpočinout, že to je takové to příjemné zpomalení, kde si starší zavzpomínají na to, jaké to bylo, když parní vlaky jezdily, a ti mladší se podívají na to, jaké to v té minulosti bylo.
1: Možná vás také napadne, z jaké doby jsou lokomotivy, které brázdí úzkokolejku.
0: Rámcově bavíme se vlastně o té druhé epoše žitavské úzkokolejky. To znamená, že většina těch lokomotiv a vagónů je z období zhruba 20. až 30. let.
1: Nabízí se také třeba možnost sledovat křížení úzkokolejky s klasickou železnicí.
0: Hned jakmile vyjedeme tady ze žitavského nádraží, tak budeme překonávat regulérní rozchod regulérní koleje. Běžný cestující si toho vůbec nevšimne, ale je to opravdu rarita, nebojím se říct rarita jako blázen, protože se nám tam vlastně potkává to řízení vlakového provozu, které dnes už se provádí digitálně pro východní Sasko z jednoho centrálního místa, a to řízení vlakového provozu, které provádíme my na úzkokolejce, které je čistě manuální, tak jak to bylo ještě někde do půlky minulého století, do konce minulého století.
1: Další rarita se nabízí v okamžiku, kdy vlak překonává řeku Mandavu.
0: Pojedeme přes most. Ten most je zvláštní tím, že se na něm potkává železnice se silničním provozem. Takže vlastně ten železniční přejezd je přímo na tom mostě. Raritní je to z několika důvodů, protože nevíme nikde jinde, že by na světě něco podobného bylo, kde by se silnice a úzkokolejka potkávaly na mostě, a ještě ke všemu to není v pravém úhlu. Uvidíte, že vlastně každá ta komunikace míří v jiném úhlu a potkává se uprostřed toho mostu.
1: Není to ale poslední rarita. Petr Kumfe o tom promluví také v závěrečné části magazínu Vlakem Libereckým krajem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Po třetí a dnes naposledy se vydáváme na žitavskou úzkokolejku. Provází nás náš kolega Petr Kumfe. Milovníky železnice pak potěší také dvojí výjezd lokomotiv.
1: Ten zdvojený výjezd dvouparních vlaků v regulérním provozu, tam to máme potvrzení, to opravdu jinde na světě nemají, že by to bylo v regulérním provozu. To, že si udělali zvláštní jízdu vlaku, ano. No a další raritu, kterou vám můžu cestou nabídnout, je zase poměrně nenápadná. Máme pravděpodobně jeden jediný podchod pod úzkokolejkou, který je na světě. Byl postavený v dobách, kdy úzkokolejka začínala, nebo kdy na úzkokolejce probíhal ten největší boom, to znamená ve 20. letech minulého století, kde ten provoz směrem na nádraží Žitava předměstí byl velmi silný. Dnes ten podchod končí v polích. Kdo v Praze jezdí metrem až do Letňan, tak ví, jak to vypadá.
0: Ze všech odpovědí musí být jasné, že Petr Kumfe má k úzkokolejce vřelý vztah. Možná by se dalo říct, že je to pro něj srdeční záležitost.
1: Úzkokolejka původně samozřejmě to pro mě bylo další přivýdělek pro někoho, kdo je na volné noze. Prostě jsem tady začal pro ně tlumočit. A mezi tím už je to pro mě část domoviny, protože já jsem vlastně v těch 25 letech, kdy působím mimo jiné jako tlumočník tady v Euroregionu NISA, přestal ty hranice tak úplně vnímat. Takže tady se sice mluví německy, ale vidím odsud na ještět, takže jsem tady doma. Obecně mám kladný vztah k těm starším věcem. Zajímají mě především teda auta historická, takže i samozřejmě i pro mě je to určitý návrat, určitý zpomalení, vlastně takový ten návrat do analogových dob.
0: Má navíc vlastní zkušenosti z jízdy na parní lokomotivě. To, když se chystal na úzkokolejce, na svou práci český topič.
1: Já jsem vlastně, když se připravoval ten český topič, takže jsem jezdil jako jeho tlumočník spolu vlastně v té kabince toho strojvůdce a musím říct, že jak je ten vláček menší, tak i ta lokomotiva je menší a mým největším úkolem bylo dávat si tam pozor, abych nedostal lopatou, protože tam opravdu je ten prostor minimální a tak jsem během těch, já nevím, asi 10 jízd, kdy jsem ho doprovázel, se snažil, když jsem tady opravdu celou tu pracovní dobu s ním byl, tak jsem se snažil to pochopit, jak to funguje a musím říct, že do dneška nevím a do dneška bych asi ten vlak, kdyby oba dva omdleli, asi bych ho nedokázal zastavit. Nevím, v jakým to je stavu, jestli tady pořád ještě pracuje, máme českého průvodčího, to taky ještě pořád platí.
0: A nejkrásnější úsek na trati pohledem našeho průvodce?
1: Mně se hrozně líbí ten úsek tady vlastně z Berzdorfu na Ojbín, kdy po cestě jedeme takovým tím romantickým lesem, takhle si já představuju tu postapokalyptickou dobu, až taková je ten svět lidek, že to bude vypadat nějak takhle.
0: Uzavřel Petr Kumfe dnešní povídání o žitavské úzkokolejce v magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Nejvyšší povolené ceny paliv znovu klesnou. Do Bedřichova by se po roční pauze mohli vrátit lyžaři. Obecní úřad v Hamru na Jezeře by se mohl přesunout do nové budovy. V noci i zítra bude oblačno s přeháňkami a teplotami od minus 1 do plus 14 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. Ceny pohonných hmot ve středu oproti dnešku opět klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Nafta zítra zlevní o 73 haléřů na 42 koruny a 11 haléřů za litr. Sníží se i cena benzínu. Litr řidiči natankují maximálně za 43 koruny a 87 haléřů, to je o 16 haléřů méně než dnes. Ministerstvo nově cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Lyžaři by se už letos mohli po roční pauze vrátit na sjezdovky v Jizersko-horském Bedřichově. Vedení obce a majitelé pozemků se vloni nedomluvili, kdo bude ski areál provozovat. Podle nové dohody, která zazněla na včerejším veřejném setkání, mají vlastníci převést pozemky na obec a středisko by provozovala společná firma. Pokračuje za investory Adam Kuchař ze společnosti Niseko.
2: Máme v úmyslu, aby fungoval ski areál, proto děláme ty kroky, které děláme. Všechno, co jsem tam prezentoval, už to máme vynaložené od strašného času, peněz, všechny jednání, které to stálo, takže rozhodně nám jde o to ten areál vybudovat a provozovat.
1: V Hamru na Jezeře na Českolipsku vznikne nové víceúčelové centrum. Bude v budově bývalého sídla báňské záchranné služby. Obec ji koupila za zhruba 17 milionů korun a teď připravuje projekt na její proměnu. Plány přiblížil nezávislý starosta Jan Třešňák.
3: Tam vlastně bychom měli nějaký jako multifunkční dům, kde bychom mohli mít obchod, knihovnu, kulturní centrum a podobné záležitosti. Zároveň bychom tam mohli přesilovat poštu i případně obecní úřad.
1: Sněmovní mandátový a imunitní výbor dostal podnět kvůli výrokům Filipa Turka z motoristů o deratizaci parazitů na ministerstvech. Zabývat se tím ale nemůže, neumožňuje to jednací řád. Po jednání výboru to řekla předsedkyně Helena Válková z hnutí ANO. Turkův výrok nezazněl v poslanecké sněmovně, ale na akci soukromé internetové televize. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO koaličního poslance kritizoval. Předseda motoristů Petr Macinka ale říká, že titulky médií k těmto výrokům byly zkreslené. Sám Turek odmítl, že by za parazity označil všechny úředníky. Počasí. V noci bude většinou oblačno, zpočátku místy postupně ojediněle déšť, nad 600 metry nad mořem zrážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší teploty klesnou na 4 až minus 1 stupeň a místy se mohou objevit přízemní mrazíky. Zítra bude po celý den oblačno až zataženo, odpoledne postupně místy přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou 11 až 14 stupňů, na horách to bude 5 až 8 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená silnice 2/287 ulice Pražská, a to od kruhové křižovatky Nová Pražská a Turnovská směrem na Vrkoslavice. Objížďka vede ulicemi v Aleji a Vrkoslavická. Uzavírka platí do 9. června.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Proč jste dnes přišla do Hezky česky s otázkou, paní magistro, jak souvisí kšandy s ostudou?
2: No, protože jsem tuhle tu otázku dostala.
1: Od koho?
2: Ale to jsem šla tak po ulici.
1: Jo, a zeptali se vás, prosím vás, nevíte, jak souvisí kšandy s ostudou?
2: Přesně.
1: Tak jak souvisí kšandy s ostudou?
2: No, musela jsem taky trošku zapátrat, protože jsem zjistila, že máme všechny ty, dneska hlavně kšandy a šle. Mimochodem, můj syn nosí kalhoty vždycky s kšandami, ale když je kupuju, tak musím hledat šle, protože když zadám kšandy, tak nenajdu ty správné. No a slovo kšanda, jak je v tom asi trošku slyšet, je z němčiny. A my jsme to prý převzali z nářečního výrazu šande, který existuje dnes i ve spisovné němčině, ale v té nářeční tam znamenal popruh nebo takové dřevo, co si dávali lidé přes ramena a na okraje pověsili
1: vodu.
2: Vědra s vodou, tak aby se jim to lépe neslo. Tak to bylo to nářeční německé šande.
1: A jinak nenářeční šande?
2: To vy určitě víte, umíte německy.
1: No zrovna tohle slovo neznám.
2: Dobře teda, tak spisovné německé šande znamená hanba, ostuda.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů deportovaných za druhé světové války do koncentračních táborů. Táborem v Letech u Písku prošlo zhruba 1300 Romů a Sintů a více než 300 z nich zde zemřelo. Zbytek byl deportován zejména do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiku odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024. O jeho vznik se dlouhodobě zasazoval Čeněk Růžička, který v Letech ztratil velkou část své rodiny. Po jeho smrti v prosinci roku 2022 převzala vedení výboru pro odškodnění romského holokaustu jeho neteř Jana Kokyová. A právě ona na nedělním pietním aktu promluvila.
1: Protože historie nás učí, že nenávist nezačíná násilím. Začíná

0: se studenty a zda je dnes o toto téma mezi mladými lidmi větší zájem.
1: Docela bych řekla, že ty pražské školy o to zájem mají, kde už mají takový ty erudovanější mladí učitelé, který vlastně se o to zajímají a neumějí o tom vyprávět těm dětem, tak si nás jako pozývají. Osvěta je strašně důležitá. Vnímám to jako jednu z nejdůležitějších věcí.
2: Jak podle vás se změnil přístup škol a mladých lidí k tématu romského holokaustu v posledních letech?
1: No, když budu mluvit za jako školní děti, děti ze základních škol, tak ty o tom nemají vůbec ponětí, nikdo jim to nevypráví, takže tam se nemohl změnit ten pohled na nějaký romský holokaust. Oni často nevědí, že vůbec nějaký romský holokaust byl. A je i spousta dětí, kteří nevědí, že holokaust vůbec byl. Co to holokaust je? Což mě minule u jedné dívčiny mě to prostě strašně jako až zarazilo, když se mě zeptala, co to je holokaust. To, že nevěděla, co je romský holokaust, to beru. To vlastně už to tak jako člověk bere, jde tam s tím, že jim to chce jako vysvětlit. Ale jsou děti, které prostě nevědí, co je to holokaust. Pokud ty rodiče se o to nezajímají, tak se o to nezajímají i ty děti. To se předává a to se týká i romských dětí. Pokud my svým dětem nebudeme předávat naši historii, taky oni nebudou přenášet dál na svoje děti.
2: Jaký je vztah Romů a Sintů k tomuto místu?
1: Pro mě to je osobní záležitost. My tady máme půlku naší rodiny z babičiny strany a spoustu tečiček a strýců a copak jako já už jako mámu, tátu mám, ale pro tu vlastně poválečnou generaci, oni tím, že vlastně byly ty koncentrační tábory, přišli o ty svoje tetičky, babičky, dědové a vlastně vyrůstali opravdu jenom v úzkém kruhu mámy a táty, protože ty okolo prostě jako nebyly.
2: Jak vnímáte proměnu tohoto místa od bývalého tábora k dnešnímu památníku?
1: Je to velký počin, že se povedlo zbourat prasečák, postavit důstojný památník, ale památník je velký, má svoje mouchy, ale je to prostě velký památník, nový provoz. Všecko potřebuje čas.
2: Co podle vás přináší to, že tady dnes památník stojí i pro veřejnost?
1: Pro veřejnost to přináší především jako osvětu. Pro spoustu lidí je to vlastně první setkání s tím, co se tady vlastně odehrálo, protože to není v učebnicích a pokud potom vysloveně jako nejdete a nehledáte to na internetu nebo nejste sám aktivní, tak se o tom nikde nedozvíte.
2: Co by si podle vás měl každý odnést z návštěvy tohoto místa?
1: To, že vymezovat se vůči barvě pleti, víře, nějaký sexuální orientaci je nesmírně nebezpečný a že bychom si vlastně ve své lidskosti měli být rovní.
0: Mezi pravidelnými účastníky piety v letech je i dlouholetý spolupracovník Čeňka Růžičky Joška Miker, který uvedl, že v zahraničí nacházeli větší pochopení než v Česku.
3: My jsme prostě ve spolupráci s EGAMem, jo, dostali lety skoro do celého světa. Podepisovaly se petice za vykoupení prasečáku na Evropskou unii, kterou podepsali herci, kanadská premiérka, bývalí americký prezidenti, že to nejde. Jo. Takhle jsme bojovali. No. Měli jsme mnohem větší pochopení v zahraničí než tady. Tady se tvrdilo jenom, že to byl nějaký pracovní tábor, kde učili cikány dělat. Jo? A v zahraničí to brali normálně jako rodinný koncentrační tábor. A dokonce sami Němci se nám kolikrát omlouvali. Jo? A jedni, kteří s nám pomáhali bojovat za lety tady s blokádama a šířit do světa, jo, tu nespravedlnost, tak přece mi jeden řekl, ještě děti našich dětí musí trpět za to, co udělali naši předci.
2: Co pro vás osobně znamená dnešní pětní akt v Letech u Písku?
3: Je vlastně 30. že jo. 96. to otevřel Havel. Pro mě to znamená hodně. A jak vidíte, tak nejsem v dobrým zdravotním stavu. Jsem po těžké operaci, ale dolet se prostě musí. No. Ano, je to moje srdcovka.
2: Proč podle vás je důležité tyto události si připomínat i po tolika letech?
3: Ty mladší generace už o tom nic nevědí. A pokud někdo připomíná, že Romové kradli slepice a podobně, a že si kvůli tomu zasloužili koncentrační tábory, tak my musíme připomínat, jak se k nám chovali. I pro ty další generace. Jo, protože když nebudeme pořád prezentovat svoji historii,

0: těm mladým, tak se na to zapomene, na všechno. To nejde.
1: Jak vnímáte proměnu tohoto místa od bývalého tábora k dnešnímu památníku?
0: Moje pocity se slovy popsat nedají. Nedokážu to těma slovy vyjádřit, co cítím. To je něco, jako kdyby něco spadlo z nebe. To se prostě jen tak nedá. Když si člověk vzpomene, kolik let jsme byli za branou, nesměli jsme tu bránu překročit, volali na nás policajty, jo, a tady to, a v dešti, v mrazu, venku, v blátě jsme byli, jo. A teď, když to vidíte, vy můžete volně překročit to a vidíte tu nádheru, žádný smrad. Díky ty lecky, který dřív nám nadávali, co tady děláme, a nechtěli nám ani jídlo prodat v obchodě, tak teď nás potkávají, podávají nám ruce a děkujou nám, jo, že jsme je zbavili tady toho smradu.
1: Co na to říkáte, že dnes tady památník stojí i pro veřejnost?
0: No tak to je právě to, co jsme vždycky chtěli. Aby ten památník nebyl jenom v našich srdcích a to, co se stalo v Letech u Písku, ale aby to bylo pro širokou veřejnost, aby ta veřejnost přišla, sedla si, jo, zaspomínala, aby tady měli hezký prostředí a ne, aby jim smrdili prasata, že jo. No ale dneska si můžete přijít, sednout si v klidu, podívat se, krásný počasí, že jo, splynete s přírodou, je to něco nádherného. Protože i když to bylo utrpení pro nás, tak ten výsledek stojí za to, za všechno, co jsme zažili.
2: Památník v Letech u Písku tak dnes není jen místem vzpomínky, ale i připomínkou historické odpovědnosti a nutnosti o romském holokaustu dál mluvit.

0: Stále posloucháte o Roma Vakeren, pěkný večer. Když z lidí zůstanou jen čísla. Výstava romského tatéra a výtvarníka Alexe Dzurka připomíná hrůzy nacistického režimu i osudy Romů vězněných v koncentračních táborech. Na 10 velkoformátových kresbách zachycuje tváře fiktivních postav inspirovaných skutečnými příběhy. Výstavu můžete vidět v rámci Světového romského festivalu Camoro. S Alexem Dzurkem natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Dzurko, vy jste před rokem namaloval obrazy. Namaloval jste lidi, kteří byli v koncentračních táborech. Co vás k tomu vedlo?
2: Dlouhou dobu, nebo je to i doteď, je romský holokaust vytlačovaný na okraj historie druhé světové války.
1: Co bylo pro vás nejnáročnější namalovat? Protože ty obrazy, kdy se člověk na ně podívá, ty oči jsou, jak kdyby byly živé.
2: Emočně ty oči a po té technické stránce ty pruhy na těch mundurech. Ale emočně ty oči asi. No. Neměl jsem předlohu, to bylo z hlavy, protože jsem si udělal skicák a skicák jsem si to namaloval. A já ani nevím, proč jsem začal jakože zrovna dítětem. To byl ten kluk s tím kamenem v ruce. Asi to jsou ty dokumenty a to všechno, co jsem koukal. Prostě děti, to jsou čistý duše, tak asi proto. No.
1: Vy jste byl i v Osvětimi s jedním tím obrazem, právě s tím chlapcem, když jste ho nesl. Připojoval jste se vlastně k tomu pietnímu aktu v Osvětimi před rokem. Jak to působilo na ty lidi?
2: Jak to působilo? Pan Josef Stojka mi řekl potom, když jsme jeli domů. On jako řekl, že já, ale já to beru, že ten obraz. Tam strhl veškerou pozornost na sebe. Tam byli ty přeživší a potomci a ty si toho nemohli spustit oči. Hodně to bylo silný pro mě jako úplně. Jako poprvé jsem byl v Terezíně, jsme byli. Tam je to taky dost smutný, ale ten Osvětim, my jsme tam přijeli a my jsme to viděli poprvé, já a moje přítelkyně a ty jsme viděli tu velkou bránu a my jsme přijeli domů a já jsem to měl v hlavě a i když tam byly právě ty lidi, ty potomci a tak celkově, jak to tam bylo, tu chvíli jsem tam říkal moji přítelkyni, uvědomuji si, kde stojíme, že prostě tady ty lidi umírali a všechno, co se tam dělo. Říkám vždycky, že by tam měli jezdit lidi, ale zároveň to je tak depresivní místo. Já jsem neměl slov tam.
1: Když jste to tam vlastně vezl, očekával jste právě, že nějakou reakci?
2: Jo, asi trošku jo, ale ne zas takovou velkou. Toho kluka jsem kreslil měsíc, takže já už jsem to měl nakoukaný a už to se mnou tak moc víc nedělalo. Ale tam to bylo trošku jiný. No.
1: Budete mít výstavu v nejbližší době?
2: Budu mít výstavu, když čísla pláčou, protože za každým číslem byl člověk. V Praze v rámci Camora, 27. května, kampus Hybernská. A potom budu mít výstavu začátkem června v Teplicích, Kultura Akor.
1: Jaké odezva? Vy nevystavujete poprvé?
2: No, měl jsem první výstavu v Chomutově a tam ta odezva byla hodně silná. Tam došlo i na slzy.
1: Zahynul někdo v druhé světové válce z vaší rodiny v koncentračních táborech?
2: U nás v rodině nikdo. Moje bába, když ještě žila, tak vždycky vyprávěla, že její máma utíkala před SS-ákama, před těma lidma po lesích a že jí umrzly nohy, protože neměla boty. Ale to bylo, že nebyli přímo v koncentračních táborech, že utíkali, prostě se schovávali v lesích a takhle. No. Ale jako přímo z rodiny, ani po mámě, ani po tátové straně tam nikdo nebyl.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangautumen gebut bacht, zhor tesa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Aplikace Záchranka usnadňuje přivolání pomoci už 10 let. Ministr Šťastný chce kvůli výtržnostem na sobotním pražském derby zpřísnit tresty za přestupky. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situací. Podle ředitele Záchranky Filipa Maleňáka nově aplikace umí navázat i videohovor. Moravskoslezští záchranáři mají nové výcvikové středisko. Vzniklo v Ostravě a učí se tam i studenti záchranářství. Lektoři mají k dispozici větší prostory, simulovat tak mohou přímo zásah v uzamčeném bytě, kde někdo volá o pomoc nebo příjem na urgent či zásah u překotného porodu, říká vedoucí střediska Petra Jašo.
2: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci policie České republiky, hasičského záchranného sboru a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
0: Na 250 000 turistů se v lednu, únoru a březnu ubytovalo v jihočeských hotelech, penzionech a kempech. Je to o 17% víc než loni. Vyplývá to ze statistik Českého statistického úřadu. Přibylo hostů z ciziny i z Česka. Češi tvořili 69% všech ubytovaných.
3: Nejvíc zahraničních turistů přijelo do jihočeského kraje z Německa, a to 15 tisíc. Následovali turisti z Tajvanu, kterých bylo 11 tisíc, a Rakušané v počtu 9 tisíc lidí. Cizinci strávili v hotelech průměrně 2 noci, Češi 3. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas. Sport.
0: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce, aby zahalování obličejů na sportovních akcích bylo považované za přestupek. Oznámil to po jednání s představiteli fotbalových asociací. Společně se sešli kvůli výtržnostem fanoušků Slavie při sobotním derby se Spartou. Kluby by se taky měly zaměřit na to, kudy fanoušci Světlice a Dýmovnice na stadiony dostávají, pokračuje předseda fotbalové asociace David Trunda.
4: Je to komplikované. U menších stadionů těch možností je méně, u těch větších stadion typu Slavie, Sparta, těch přístupových pozic je hodně, ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudma to jde. Jo, a jestli to jde přes hlavní vchod, nebo přes fanshop, nebo všude jinde. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno a večer na některých místech až jasno, jinak oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou v severozápadní polovině území srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je teď neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na kilometru 77 budou vyprošťovat kamion po nehodě. Dopravu odklánějí na 80. kilometru na Chlumec na silnici 13. Dálnice má být uzavřená několik hodin. A na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka čekejte kolony ve Vlkavě. Přímo v obci, navíc v omezení, se srazila 3 auta. Silnice byla chvilku zavřená, teď už se projíždí aspoň Kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončí, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřek, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolika tý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední, ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolika ta to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takový to psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na
1: já
0: mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to a kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Nebo už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný MeToo, YouToo, ADP, HDP, takže už to není jak
0: dám. HDP je trošku něco.
1: Všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidi, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a
0: Takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: to
0: začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jde jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co fotografujete?
1: Ty taky neumě, ne. Že to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dnes, já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělal práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova yellow submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jenom půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo tak, takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak vaši já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po 2 letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SBS spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, když bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní v tým 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já užila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, kteří taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moc dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, já měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. Tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní, ale tak to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte a jdete, ale teď tam přijdete a cestou tam všelijaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom, protože z dětství máte z paměti, že do vlaku

0: nastupi štiri ženski z živima kužetama nebo kohutem. Vytáhnu si sendviče, neď mají žízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
1: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit tři velké pány. Silné.
0: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž, a na druhý den ráno chci jít domů.
1: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
0: V televizi nebo někde.
1: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž.
0: Ano.
1: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku.
0: No, budu
1: nebo to
0: muset.
1: Bude muset být bez vás?
0: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělaj? Jo, takže pojedu.
1: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
0: ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
0: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blíz... Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
1: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
0: Ano.
1: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
0: Teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
1: tak to je příjemná povinnost, není?
0: No, musím koupit baťoch, protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
1: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
0: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. Dron pomohl policistům na Jižní Moravě odhalit desítky přestupků. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za první čtyři měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu. Informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
3: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
2: Policisté díky dronu odhalili na rizikových silnicích na jihu Moravy v posledních dnech desítky přestupků. Například na úsek s kyvadlovou dopravou z Tvarožné na Brněnsku vjelo i přes červenou na semaforu během pár hodin 19 řidičů. Další případy přibližuje mluvčí policie Petr Vala.
4: Další kontrola probíhala na dálnici D2 před Brnem, kde se policisté zaměřili na zákaz předjíždění nákladních automobilů. Zadokumentovali celkem 11 řidičů kamionů, kteří zákaz předjíždění nerespektovali. Jeden z nich dokonce tento přestupek během krátké chvíle spáchal na několika kilometrech hned dvakrát.
2: Studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích vytvořily kuchařku pro klienty sociálních organizací. Obsahuje recepty ze základních surovin z potravinových sbírek. Jako první ji budou moct využívat klienti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka v Českých Budějovicích. Publikaci si od autorek převzala sociální pracovnice Jitka Borovková.
5: Naše klienti využívají pravidelně potravinovou pomoc a dost často jsme se u nich setkávali s tím, že dostávali vlastně ty potraviny a nevěděli, co s tím mají dělat. A tady holky přišly úplně s úžasným nápadem, kde vlastně my budeme moct předat kuchařku, kde budou jednoduchý recepty z těch potravin, které dostávají. Sport.
2: Fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky šance ligy. Klub z Uherského Hradiště se díky třem bodům už jistě vyhne přímému sestupu, ale už také nemůže opustit barážové příčky po triumfu Teplic ve Zlíně 4-2. Počasí. Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená za tunely kvůli vyprošťování kamionů od kolonie na 80. kilometru na silnici 13 přes Chlumec a Žandov. Kolona se před exitem zkrátila, nezdržíte se dlouho, zpátky na dálnici se vrátíte na 74. kilometru. A na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce máme hlášenou překážku za sjezdem do náměště na Hané. Na kilometru 255 stojí kamion s defektem pneumatiky, uzavřený je tam i pravý průvod. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní country dostavník vás zavezl nejdříve do kraje Vlaštovčí Hnízd, přesně podle návodu Mariky Šinovské a skupiny Trepka z Nejtku, která právě otevřela další z našich pravidelně nepravidelných toulek za legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a trampské písně. Ještě se k ní vrátím, ale teď už rychle za královnou cest brněnských traperů.

Harry Nelson s oslavou Expressu, známého jako City of New Orleans, která byla v roce 1984 jeho 88. hitparádovým singlem a navíc 15. jedničkou. Vlakovka z dílny folkového mistra Steve Goodmana se dočkala řady českých verzí a v roce 2008 ji na své soukromé album zařadili obnovení brněnští trapeři s textem Roberta Křesťana Dostal jsem facku od silnice.

původní trojice traperů, solový kytarista Robert Šlacha Křesťan, zpívající mandolinista Pavel Páca Petržela a kontrabasista Petr Pedro Surý s rutinovanými nováčky Lubošem Malinou s pikovaným benžem a Tomášem Buskem s foukačkou, tedy trapeři v sestavě, v níž v roce 2008 nahráli do alba Královna cest jako baladu o cínových vlnách lidovku, kterou najdete třeba už v roce 73 na 13. albu Baba Dylana.

gospelově laděný evergreen Mír v údolí, který v roce 1939 složil Thomas A. Dorsey pro Mahalii Jacksonovou, tak jak ji o 18 let později vložil do svého dnes už trojnásobně platinového vánočního alba Elvis Presley. Robert Křesťan jej přinesl v roce 2008 do alba Traperů pod názvem Je to tak.

To jsem já, přiznávala Marika Šinovská se skupinou Trepka z Nejtku, která se objevila na hudební scéně v roce 1979. O 23 let později tady válčila pod vedením Josefa Šístka společně s Petrem Stefanovičem, Monikou Hudijovou, Tomášem Čepelákem a Frontou Farmačkou. A v téhle sestavě nahrala album Sudička i s písničkou Mirka Ciny Pro tebe.

Jednou z nedávno objevených českých verzí slavné Kešovy I Still Miss Someone pod názvem Zamřížovaný song se představili další trapeři. Tentokrát trapeři z Rakovníka, kteří vznikli ve stejné době jako Nejdecká trepka a ke svým třicetinám vydali 30-dílnou kolekci amatérských nahrávek. A rychle do Ústí nad Labem na portu 1976, kde brněnští poutníci prožili premiérově týden v železniční zemi.

0: Brethren, hold it, brethren, hold it. Friend, I want to tell you that we don't play that kind of music in here.
1: Oh, okay. Then show us your muscles.
2: V 60. letech neomylný restaurátor texaského honky-tonku Buck Owens a country klasika Tima Sprensa Cigarettes and Whiskey and Wild Wild Women v duetu s jeho synem Buddy Alanem stará letos přesně jako brněnští trapeři. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Stát chce zpřísnit sankce za pyrotechniku na sportovních utkáních i za vstup na hrací plochu. Liberecký kraj kritizuje výběr akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Zítra bude převážně oblačno až zataženo místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovaly jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
2: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmí využívat, říká Šťastný.
3: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
2: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slávií. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Vedení Libereckého kraje se nelíbí způsob výběru akceleračních zón. Ministerstvo pro místní rozvoj nepočítá s žádnou akcelerační zónou tam, kde se už delší dobu plánuje výstavba větrných elektráren. Ministerstvo argumentuje tím, že obnovitelné zdroje v Česku musí mít výrobní kapacitu minimálně 3 gigawaty, aby na jejich výstavbu mohlo získat 9 miliard korun z evropských dotací. Toho se dá podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště TOP 09 do sáhnout jinak.
4: Šlo by to splnit právě tím způsobem, že bychom tam zahrnuli i ty plochy, které už jsou vymezeny a už nějak připravovány. Nicméně tady opravdu snaha řešit nové oblasti, nové plochy, které doposud nebyly úplně připravovány. Na druhou stranu je tam i výjimka v Libereckém kraji, a to jsou Selská vrcha, kde se realizuje fotovoltaická elektrárna, a ta v těch zónách je. Takže ta metodika je prapodivná.
1: Veřejné projednání návrhu akceleračních zón bude na ministerstvu tento pátek. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června. Obnova prameniště Mračný vrch zlepší zásobování pitnou vodou v Klínech na Mostecku. Obec má hotovou studii a odborníci teď připravují projekt. Podle nezávislé starostky Zdeňky Němečkové by práce měly začít příští rok.
5: Slibujeme si, že se zlepší ty zářezy, které tam jsou, takže se zlepší jejich propustnost a že se bude lepší sbírat voda do toho sběru, který vede do vodárny pro zásobování vodou občanů.
1: Nakolik úprava prameniště vyjde, bude jasné až po dokončení projektové dokumentace, tedy na konci tohoto roku.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na 77. kilometru vyprošťují kamion po ranní nehodě. A na dálnici D2 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Hned za sjezdem z D1 stojí osobní auto, které blokuje část připojovacího pruhu. Na místo už jede policie. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích, a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé, těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, kos, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
3: Hej, hej, zastavme!
2: Ozývalo se z konce průvodu.
3: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
3: Zvráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva. Můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
2: Jeden z jezdců, Vysoký muž s šedivými vlasy a vousy zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
3: Ano, pod tou horou, je už nedaleko.
2: Souhlasili poutníci.
3: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
2: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem, ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny, svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku, krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraj, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
3: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
2: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pouť je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
3: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
2: vykřikl jeden z mužů.
3: Čechy, Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný do daleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od ní to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si si maloval. A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd a řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslila. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, lásky. Teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy. Takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21, a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi
0: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého zlata?
1: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jí tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak tady máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jaký kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškoval chlap. A já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem svou dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo. Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka Durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a houstnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři. Šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák. Já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribúny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná.

Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas, mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů, vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě, v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestavěni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevztekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček. Tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Právě začínáme, vážení přátelé. Je tu poslední hodina 12. května 2026. Svátek mají Pankrácové, jak jistě víte, je to ten první ze tří ledových mužů. A tomu dá se říci odpovídá i aktuální počasí. Ze zešeřelého brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Pro dnešek to pro mě znamená, tedy to, co jsem říkal o trošku chladnější noci, to bude zřejmě bez neustále otevřeného okna. Ale vy, ať už jste v jakémkoliv rozpoložení, jistě víte, že vás čeká jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. Ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900, tedy tradiční telefonní spojení, tradiční webová adresa. Jsou to květnové dny, ale to jsou nejen dny, kdy se probouzí příroda a kdy si zvykáme na pozdní západy slunce. Jsou to také dny, ve kterých vrcholí předmaturitní nervozita. Mnohdy si ti, kterých se to týká, kompenzují kreativitou při výrobě maturitních tabel. Já bych to nechtěl tvrdit jako stoprocentní pravdu, ale zdá se mi, že těch maturitních tabel, množné číslo od maturitního tabla, je čím dál tím méně, tedy k vidění za výlohami obchodů a na různých jiných veřejných místech, tak jak to bývalo, dejme tomu ještě před nějakými 50-40 lety. Vzpomenete si ještě na to, jak vypadalo vaše maturitní tablo? Máte někde uloženou aspoň jeho fotografii? Svěřili jste jeho výrobu tenkrát před dlouhými lety nejšikovnějšímu spolužákovi, spolužačce? Jak vypadalo to maturitní tablo, na které vzpomínáte dodnes? Kde jste jej vystavili? Příběhy, kterými se vrátíte k té vaší zkoušce z dospělosti a k maturitnímu tablu, kterým jste světu dali hrdě najevo, že jste zdárně ukončili středoškolské vzdělání, můžete tradičně svěřit telefonu 731 800 900 a nebo už zmíněnému webu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Budu se těšit na vaše příběhy na téma maturitní tablo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, přeju vám dobrý večer a ptám se paní Zdeny, která je tou první, která na čísle 731 800 900 měla štěstí, jestli si vzpomíná často na svoje maturitní tablo. Dobrý večer, paní Zdena.
1: Dobrý večer, vzpomínám často, mám i fotku. Dělala jsem ekonomickou školu na Pionýrské, obor veřejného stravování. A byli jsme sami holky, jenom jeden kluk. A měli jsme tábor na náměstí Svobody v potravinách. A to vím, že jsme tam měli všichni stejnou halenku. Jsme se převlíkali a byli jsme ve stejné halence všichni. Dělali z toho takový tábor.
0: Mělo nějaký speciální tvar nebo speciální náplň?
1: Takový, trošičku s výstřihem.
0: Že tak smějete, jako kdyby ten výstřih nebyl jenom trošičku.
1: A neřekne.
0: Dobře, tak nebudu vás dál trápit. Vy máte to tablo i vyfotografované, jste říkala.
1: Mám fotografii doma.
0: A víte, kde...
1: Doma?
0: Že nemůže...
1: Nemůžu ani podívat.
0: Nemůžete se ani podívat a nám ho nemůžete ani dopodrobna popsat, podle toho, co byste měla před sebou.
1: Ale jo, čtvrtá S, střední ekonomická škola.
0: Čtvrtá S, píšu si ekonomka a jen jeden chlapec a kolikže bylo dívek?
1: Ano. Nás bylo asi, já nevím, 28.
0: To je velký harem teda pro toho dotyčného.
1: Akorát my jsme neměli vůbec maturitní večírek, já nejsem taková třída, že jsme to, ale scházeli, naše škola vlastně ekonomická svolává každých 5 roků nás, takže jsem se vždycky zúčastnila a ze začátku jsme byli vždycky na stadioně a vždycky přišel nějak ten 3 dny a tak se na nás podíval a vždycky mě poznal. Říká, vy jste pořád stejná, mě teda už vykal. A řekl mě i příjmením. A potom za 5 let zase přišel a zase řekl, vy jste pořád stejná. Všichni už čekali za 15 let, co bude. Jo, jestli teda to řekne to stejný, už se byli všichni pod stolem smíchem a zase to řekl. A potom se s náma loučil tam a pak zemřel. A pak tam byl teda, co nás měl z matematiky profesor a ten se jenom podíval, už neřekl příjmením, jenom se po nás podíval a říká, vy jste pořád stejná. To bylo moc hezky. A potom taky zemřel. Ale se spolužečka říká...
0: Vy tomu dáte vždycky ten krásný konec teda, pardon, že to takhle říkám, no ale...
1: Že to ti to bude říkat. A potom jsem tam přišla zase a ona se říká, ty jsi opravdu pořád stejná ta spolužečka. Mě to řekla. Takže to bylo takový pěkný, jako jeho vzpomínku mám na školu pěknou a byla...
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala?
1: No, tak já jsem tam i 3. Já jsem totiž měla tolik zájmu všechno, že jsem zvládla všechno a i školu.
0: Tak to vás trumfne.
1: Ale z ruštiny taky nezapomenu. Co jsem měla. Co dělají teba, nevím, jaká někul.
0: Já guljaju v parku.
1: Ano.
0: Že jo? No.
1: Ano.
0: No. Co vy dělajte, Malková? No nic.
1: Ale jste tam byli teda spisovatelně, že nějaký ten...
0: No, já měl Lermontova, no. Lermontova a Zaklíčátěl.
1: Prosím?
0: Já jsem měl Lermontova a Zaklíčátěl. To je rusky, to byla odborná ruština. Jo, to je vypínač. No, spínač vlastně, to už vlastně ani dneska nevím. A víte, kde to tablo skončilo fyzicky?
1: Ne.
0: Nevíte.
1: To nevím.
0: Nemáte
1: to ponětí. Nevím, kde potom skončilo.
0: Nevíte, kdo se ho ujal?
1: Když se vrátil do školy, si tam to mají ještě, protože říká, oni nás volou každý 5 roků, všechny ročníky. Jo, to moc pěkné setkání a když můžu, tak vždycky jsem se zúčastnila.
0: Máte, paní Zdeno, taky ten dojem, který jsem tady zmínil, že dnes už těch tabel tolik není vidět?
1: Není, opravdu, v tom Brně. Bývalo toho hodně, že to nestačí se dívat. I má dcera dělala to ekonomickou, to ještě taky toho bylo po Brně tolik, teď už ne. Nevím.
0: Takže to
1: a tady,
0: asi
1: když jsem byla nastoupila do lázní, tak tady byl taky nějak konec školního roku, tady chodili, měli poslední zvonění. Tady chodili po poděbrady.
0: Jo.
1: Tak tady chodili, takže taky jsem si zazpomínala. Říkám, jak to bylo pěkný.
0: Pojďme na závěr pozdravit všechny, kteří sice asi neposlouchají, ale mají svatý týden. To znamená, že by měli věnovat veškerou pozornost učení.
1: Ano, ano, a to má i teda mé dcery kluk, taky maturuje teď, takže tam taky vzpomíná, no vzpomínám na ně.
0: Držme jim palce, paní Zdeno. Děkuju a dobrou noc.
1: A koroně mrzí, že nemůžu se zúčastnit den otevřený dveře.
0: No, ten budeme mít tuhle sobotu.
1: V Českém rozhlase Brno. Všechno mě nemůžu.
0: To je pravda, to je pravda. Tak zase příští rok. Naslyšenou.
1: Ano. Naschledanou.
0: Dobrý večer všem přeje i Helena z Náchodska a píše, studovala jsem na zdravotnické škole, ředitel byl kovaný komunista, zakazoval nám nosit maturitní stužky viditelně na oblečení, prý bychom se povyšovali nad učňovskou mládež. Stužky jsme měli bílé a zelené, na jedné byl název školy a roky studia, na druhé nápis konec snění, život začíná. Mám je schované, fotku ta byla také. No a díky tématu dnešní noční linky jsem si je dnes po dlouhé době prohlédla. Maturovala jsem v roce 1982. Přeji všem klidnou dobrou noc a zdravím paní doktorku Noru a paní Danu z Blatné, napsala Helena z Náchodska. Co my jsme to měli na té stužce? Všechno špatně. Zpátky na strom. To tam bylo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás při poslechu Noční linky, která se teď zřejmě line spíš vašimi domovy, i když možná někteří z vás poslouchají i v zaměstnání. I takové případy už několikrát nastaly a dokonce jste odtud i telefonovali, ale ať už jste kdekoliv, jistě si, když řeknu maturitní tablo, vzpomenete na to své, tedy pokud jste absolvovali střední školu. To samozřejmě není žádné elitářství, ale je to téma dnešní Noční linky a věřím, že mezi našimi posluchači a posluchačkami je plno těch, kteří jako oko v hlavě střeží aspoň fotografii maturitního tabla, kterým jste dávali před třeba mnoha lety najevo to, že už se chýlí ke konci vaše roky na střední škole, na gymnáziu, na odborných školách a podobně. Telefon do studia je 731 800 900 a na telefonu bych rád přivítal dalšího volajícího. Nevím ještě, kdo to je. Tady je Borek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Iva.
0: Zdravím vás, paní Iva.
1: Já jsem maturovala v roce 1962 v Uherském Brodě.
0: A jaká to byla, prosím, škola?
1: No, Gimpl, SRPŠ, teda SRPŠ obecně vzdělávací 12 let.
0: Já jsem si teď říkal, tu zkratku znám trošku jinak. To je Sdružení rodičů a přátel školy.
1: Nevím, proč to ze mě vypadlo.
0: Takže jakáže to byla, já jsem to zamluvil, omlouvám se, jakáže to...
1: Všeobecně vzdělávací 12-letka, něco jako Gimpl.
0: Takže střední všeobecně vzdělávací, něco jako Gimpl. Jaké bylo vaše tablo?
1: No, já jsem trošičku jako malovala. Po škole jsem vymalovávala všelijakou výzdobu a tak, takže jsme se rozhodli, že kromě normálního tabla, kde jsme byli ve slušném oblečení a tvářili jsme se vážně, jsme se vyfotili, já jsem k tomu namalovala karikatury, postavičky, měli jsme i kantory a každému jsem tam... A nebo jsme vymysleli pro každého jeho typický žbleb, nějaký takový dobrý proslov.
0: Takže to byly takové ty postavičky s bublinami.
1: Ano, bublinky. Mm-hmm. A vzbudilo to celkem jako dobrý ohlas, protože jsme pochopitelně vybírali vždycky to nejhorší, co kdo řekl.
0: No tak vy říkáte, že to vzbudilo dobrý ohlas, ale... To asi byl dobrý ohlas mezi studentstvem. Jak se na to dívali kantoři?
1: A nás docela překvapilo, my jsme měli jednoho spolužáka, který fantasticky napodoboval kantory. Z okolností to byl premiant třídy a nikdo by byl do něj asi z těch kantorů neřekl, co tropí. A když jsme měli večírek maturitní, tak on tam všechny ty kantory znectil, protože je napodoboval. A velmi se bavili. Je fakt, že to nikdo neskazil.
0: Bylo to už po vykonání maturitní zkoušky nebo přední? Protože byste říkala maturitní večírek, ale někdy jsou stužkovací večírky třeba půl roku před maturitou, někdy jsou maturitní večírky těsně po maturitě.
1: Já už si to nepamatuju, ale myslím, že to bylo už po matuře.
0: Ano, takže mu to ani nemohlo přinést záporné body.
1: Možná, že to bylo na stužkový, máte pravdu, že to možná bylo dřív. Ale určitě se bavili. Brali to jako takovou dobrou recesi. My jsme si nebrali servítky, opravdu jsme nectili, kdo koho chtěl, tak to bylo to nejhorší. Ale je fakt, že to vzali s humorem.
0: No, tak já jsem zažil ten opačný extrém, že jakékoliv napodobení kantora či kantorky se trestalo nikoli káznicí, ale sníženou známkou přinejmenším z předmětu. No,
1: že nemohli snižovat známky, my jsme pořád měli dvojku schování, protože se něco provedlo, nikdo se nepřiznal, všichni jsme to kryli. Takže já, když jsem dostala na vlastně pololetní vysvědčení, který šlo na přijímačky, na výšku, tak jsem měla dvojku schování.
0: A dostala jste se na vysokou?
1: Dostala. Byl to malý zázrak. protože nás brali 11 a těch uchazečů bylo šílených. Moc. Takže jsem se dostala. No.
0: Máte to tablo, ať už tu verzi s karikaturami.
1: Mám jenom fotografie. Mm-hmm. To tablo zůstalo ve škole, kantoři si to nechali tehdy. Mm-hmm. My jsme jim to rádi dali, protože my jako, kdo by se na to zmohl, že jo, tam to byla taková jako ojedinělá záležitost docela.
0: Paní Ivo, já vám děkuju za váš telefonát, za vaši vzpomínku na dobu dávno minulou. No, ono už je to, jestli počítám správně, 64 let.
1: Ráda na to vzpomínám, protože jsme byli bezva třída a je fakt, že jsme měli i docela fajn kantory. Bylo
0: děkuju.
1: To hezký.
0: Děkuju za tu taky vzpomínku.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Mluvíme o maturitním tablu, o vašem maturitním tablu, na které třeba vzpomínáte. Telefon do studia za chviličku připomenu, stejně tak webovou adresu, ale tu vlastně hned. www.nocnilinka, samozřejmě tak, abyste věděli, rozhlas.cz/linka. A tam vaše vzkazy, jako třeba ten Francův. Cituju. Úvodem bych chtěl pouze připomenout, celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci, což napsal anglický dramatik William Shakespeare. Shakespeare tuhle myšlenku vložil do hry, jak se vám líbí. Podobnou myšlenku všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme uvedl také takzvaný učitel národů Jan Amos Komenský. Myšlenka, že život je divadlo, je nicméně velmi stará a byla oblíbená již v antice. No a já jsem, pokračuje Franz, veškerá ta školní vzdělání vzal způsobem nepříliš vzdáleným od osoby pana herce. Přesto maturitní tablo se neslo ve stylu velmi decentním, spíše prvních taneční z besedního domu. Tady mě to trošku nesedí, Franci, ale pokračuju dál. Pod vedením manželů Burianových. Tak, už si tu výkladní skříň nepamatuji, která byla obohacena tou budoucí pracující inteligencí, pravděpodobně naproti bývalému prioru. Tož z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech uprostřed vzkazu zdraví noční linku pan Franc a pokračuje na závěr, by jsem dodal, že mi chybělo při maturitě, aby nám někdo sdělil, když se chceš smát, tak se směj a když se ti něco nelíbí, tak se ozvi a křič. Já jsem tedy, aspoň dle povahy mi vrozené, přišel na ústní zkoušky maturity o jednu hodinu později, neb večer před jsem ji již oslavoval smazáky v hotelu Morava popíjením vína červeného. Také na kuráž neb jsem si vytáhl otázku proletářská próza a lhal jsem tak, až se prášilo. Děkuji, pane Franci, a teď si to jdu znovu přebrat, abych trošku porozuměl. Vaše vzkazy, vaše příběhy, vaše glosy, vaše psaní na rozhlas.cz/linka po jedné hodině uvidíte. Týkají-li se dnešního tématu maturitní tablo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak jistě víte, takhle se s originálem od Juráhy popasoval Aleš Brichta. A poslední závěsti, která nám končí v noční lince, je připravena Margita se svým příběhem na téma maturitní tablo. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já mám oděvní průmyslovku, příští rok budeme mít 50 let od maturity, takže maturitní tablo jsme měli takový jednoduchý, jenom takhle jako navlečená nit a tam na kolečkách jenom fotky. Ale no, během stužkování to bylo na, samozřejmě na maturitním plece, ale my jsme měli krásný tablo už na základce, což byla experimentální škola s rozšířenou výukou matematiky, jazyků a snad i fyziky, to už si přesně nepamatuju. A to bylo právě, jak před chvílí říkala nějaká ta paní, že tam u každého byla taková jakože karikatura. No já bohužel nemám žádný z těch tablet, to znamená, že si tam jenom fotky, tak my se ztratili dokonce i manželovou tablo z fotbalu, prostě já jsem, chtěla bych poprosit ty holky, až jestli teda vůbec se podaří, že teda ta spoužečka, co vždycky dává dohromady ty srazy, takže teda to příští rok, že teda to, ten sraz bude, tak jestli by mi nějaká holka tu

0: Kdyby v tuhle chvíli náš další posluchač, Franta, který čeká na telefonu, byl vzdálen 500 mil, no tak by od Brna byl těch, vysíláme z brněnského rozhlasového studia, tak by byl nějakých těch 770, 780 kilometrů. To by bylo hodně daleko. Františku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tématem noční linky je maturitní tablo. A mě zajímá, kdy jste maturoval, kdo to tablo vyráběl, kde jste jej měli umístěno a všechno okolo něj. Nebyly s tím třeba nějaké problémy?
1: No, nebyly. Já jsem měl tablo na ulici od nádraží v Brně, kdy jsem se narodil ve Strážnici. A já jsem Teď jsou trošku málo pohyblivý, takže mě to všechno trvá dlouho, než to vypnu. Ale památky mám perfektní. Já jsem chodil tancovat v Brně pro ty mistryně republiky, Buriánovi. A tak jsem se dozvěděl, že Buriánova ještě žije a Burián mě nechal hrát solo. A já jsem si trůfal na všechno možné. Takže to je asi to nejdůležitější, co jsem vám chtěl říct.
0: No tak trošku jsme odbočili od tématu, máte pravdu, paní Vlasta Burianová je stále mezi námi, párkrát jsem ji viděl minulý měsíc. A vraťme se k tablu, maturitnímu tablu. Jaká to byla škola, kterou jste studoval?
1: Jo, já jsem studoval průmyslovku na Sokolské v Brně.
0: Takže strojárnu.
1: No, ono to tehdy tam bylo elektro, taky konstrukce elektrických strojů. Mm-hmm.
0: Já jsem se možná zmýlil z vašeho pohledu, ale v době, kdy jsem já na blízké Lenince, nyní Kounicově ulici, chodil na průmyslovku elektrotechnickou, tak jsme měli na Sokolské už jenom dílny. Tak proto jsem řekl, že tam byla strojárna.
1: Proto jsem řekl, to bylo zajímavé. No, já jsem dělal na Lenince přijímačky, ale školu jsme měli na té Sokolské. Mm-hmm. A vzpomínám, já jsem měl nejlepší učitelky. Když jsme dělali lumpárny, já jsem převrátil, tehdy jsem dělal kulturistiku, tak jsem převrátil se tří stroj, protože střední učitelka to chtěla vidět. O půlnoci nás vyčihla, jak jsme šli a dělali jsme blbosti. Takže památky mám perfektní a tancovala dobře a teď ta moja, co mě říká staričku, chodí k ní do té taneční. A takže to je můj zážitek.
0: Franto, děkuji vám za ně.

0: Hej, přeju vám krásnou dobrou noc a naslyšenou.
1: Také dobrou noc.
0: Slyšeli jste sami, jaké to je, když se vzpomíná na maturitní tablo, ale možná přidáte ty svoje vzpomínky už v zápětí. Na telefonu 731 800 900 si na vás počkám po písničce Mekyho Žbírky, ale když už to tady padlo a my jsme vlastně umístili naše vzpomínky do brněnských středních škol, do té strojárny na Sokolské a do elektrotechnické průmyslovky na tehdejší Leninově ulici. Taky byla zmíněna taneční škola Starlet a mistři tance, manželé Burianovi. No tak vám řeknu ještě to, co napsal Zdenda. Hola všetci ponocníci a hola Borku. Tablo bylo, a je to už opravdu dávno, na stejné škole, jako si měl ty SPŠE Leninova 40. Jen ten rok byl 1987. Co bych chtěl připomenout, bylo i motto k tablu. Už tehdy se řešily energie, dokonce jsme měli povinnost koupit knihu našeho profesora Baláka, Nové zdroje energie. Do dneška ji mám doma, půjčím ti, jestli si ji vyhodil. Tady si dovolím vsuvku, já ji ani nikdy neměl, ale pokračuju dál. Už tehdy pan profesor předpověděl dobu větrných a slunečních elektráren. Vizionář. No a to motto, parafráze na nesvítíte někde zbytečně? Nemyslíte někde zbytečně? Celkem vtipné i po těch letech. Čest tvé práci, Zdeněk z Hostopovic. No, Zdeňku, odpovím stejnou kartou. Savana Hockna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jedním z nejviditelnějších atributů středoškoláků, kteří právě dospěli k maturitní zkoušce, bývají jednak maturitní stužky, ale taky maturitní tablo. No a to je právě téma dnešní noční linky. Té, kterou posloucháte. Paní Milena bude další v řadě, která bude vzpomínat na doby, kdy maturovala. Je to nelehký úkol, ale měla byste to tablo, na které určitě dobře vzpomínáte, nějak popsat i nám, kteří si ho jenom představí. Paní Mileno, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Je to vzpomínka z roku 51, čili hodně, hodně dávna. Maturovala jsem na obchodní akademii a protože jsme měli spolužačku a její tatínek byl truhlář, tak nám vyřezal tablo forma hlavy Merkura, což odpovídalo obchodní akademii jako ucho obchodu. Byli jsme tam vyfotografovaní ve slavnostním oblečení, bylo nás 22. Bylo to umítěno, dřív se to dávalo do výkladních skříní do ulic. Tablo bylo moc hezký, ale protože jsme měli velice uvědomělého ředitele školy, tak nám na poslední chvíli zakázal maturovat oblečení, které jsme měli připravené. A museli jsme maturovat ve svazáckých košilích. Měli jsme ty košile jenom 4. Ráno maturovali 4, odpoledne taky 4, takže jsme si ty košile zapoledne předávali na záchodě, byli propocený a maturovali jsme teda v těch košilích. Tablo skončilo u té kamarádky, která ho vyráběla a ta nám zbyla jenom fotograf. A teď vám ještě musím říct, že z celé té třídy už jsme pouze 2. Všechny ostatní už na maturitní sjezdy nechodí.
0: To je smutné, to je smutné, leč po tolika letech, říkala jste, že jste maturovala v roce 1951, je to vlastně přirozené. No, já vím, že to nezní zrovna hezky, ale to už je vlastně 75 let, říkám to správně.
1: Ano, ano, ano, 75 let to bude letos.
0: No,
1: takže tak... v červnu 51 jsme maturovali a jenom jako doplnění, jak to naše slavnostní oblečení vlastně k té maturitě ani nedošlo, že jsme museli převzít ty svazácký košile.
0: Tehdy byla taková doba. A vy jste měli připravené nějaké speciální oděvy?
1: No, každý jsme měl svoje černý děvčata, z krajkový límečky, kluci měli vázanky, saka, jo, tak jak se k maturitě tehdy chodilo. No, ale pan ředitel na poslední chvíli tomu dal zákaz a bylo to trochu jiný, než jsme si představovali. Ale tablo bylo krásný a máme ho na fotografii.
0: No, prosím, tak aspoň nějaká památka vám zůstala. Paní Mileno, ano. Já vám děkuji za vaši vzpomínku.
1: Není zač, naschle.
0: Naschledanou. Dovolím si drobnou technickou poznámku, je-li to štěstí na vaší straně a vy se dovoláte a vstoupíte-li do vysílání a já se někdy taky dostanu do té pozice, že zapomínám a zapomenu vám připomenout, abyste vypnuli rozhlasový přijímač. Prosím, udělejte to sami. Ale to je jenom tak na okraj. To podstatné jsou vaše příběhy na téma maturitní tablo. Další vzpomínku napsala Iveta na rozhlas.cz/linka a tady je. Zdraví vás, nespavce a píše. Je to sice už víc jak půl století, ale pamatuju si, že tablo bylo ve tvaru malířské palety, kde místo barevných koláčků byly naše fotografie, místo palce malíře foto třídního a na špičce položeného štětce foto ředitele školy. Není to tak dlouho, co jsem foto tabla ukazovala svým vnukům a ti jen kulili oči, jaká byla bába kočka. Tenkrát bylo naše tablo jedno z nejhezčích ve městě a že v Pardubicích bývalo poměrně hodně středních škol. Když jsme slyšeli pochvalné hlasy kolem jdoucích, byli jsme na našeho spolužáka, který se o podobu tabla postaral, opravdu právem pyšní. Škoda, že už mnozí, co se na tablu usmívají, mezi námi nejsou. Dobrou noc přeje Iveta. Noční linka.
2: čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, vážení přátelé. Až z východu naší republiky, z míst, která, neříkám, že důvěrně, ale znával jsem je dosti dobře, tedy z míst, kde jsem trávil část svého mládí, tak se nám ozval náš posluchač Jenda. Sice si na maturitní tabul podle svých slov tak úplně nepamatuje, ale něco by nám chtěl říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím.
1: Tak na maturitní tabul si trochu pamatuju, protože nám, já jsem chodil na gymnázium do Uherského Hradiště. Mm-hmm. Od roku 72 do roku 76 my jsme maturovali. Mm-hmm. A maturitní tablo nám dělal pan profesor Ondra, velký fotograf a tak dále a tak dále. A letos máme výročí, mm-hmm, 50 let od maturity a v září, 20. září nás budou přijímat
0: kdo vás bude přijímat? Třeba na to přijdeme.
1: Budou nás přijímat,
0: Na magistrátě?
1: Na gymnáziu nás budou přijímat jako, uh-huh, jako maturanti po 50 letech. Uh-huh. A to bývá vždycky velká oslava. Bude to ve Slováckém divadle v 8 hodin, potom bude focení na gymnáziu a potom bude ještě nějaký, já nevím, cymbálovka takové.
0: No traktace pro abiturienty.
1: Pro abiturienty, takže po 50 letech, takže budou nás přijímat jako, jak se to jmenuje?
0: Do síně slávy.
1: Tak, do síně slávy, nebo ještě se to jinak jmenuje. Ale je to jo, po 50 letech, takže a z ročníku bylo nás asi 32 a dožilo se zatím asi 29 maturantů. Zatím.
0: Já bych nechtěl vypadat jako cynik, ale to je poměrně dobré skóre.
1: Ano, dobré skóre, z jedné třídy. Takže to bude velká oslava.
0: A kde jste to tablo, pokud si vzpomenete, měli umístěno?
1: Určitě to bylo v prostřední ulici, jestli to znáte v Hradišti.
0: Počkejte, tam je spořitelna? Ne.
1: No, mezi Mariánským a Masarykovým náměstím.
0: Tady se musím omluvit, už ty znalosti nejsou tam, kde byly. Asi se mi někomu půjčil.
1: To tady znáte určitě v Hradišti.
0: No tak znával jsem a už dlouho jsem tam nebyl, ale...
1: Bylo to někde
0: doplním
1: ve výkladě
0: vzdělání.
1: Jak byl Baťa nebo někde, já nevím, už přesně taky to nevím.
0: To už zhruba
1: tuším. Už je to 50 roků.
0: No tak kdo si to má taky pamatovat, že jo, takovou dobu, takový věci. A jakže to tablo vypadalo, když ho dělal váš pan profesor?
1: Pan profesor Ondra... To byly fotky, milion fotek pověšené na nějaké prádelní šňůře, mm-hmm, nebo něco takového.
0: Jo, portrétní fotografie, nebo momentky nějaké?
1: Ne, spíš obličeje a
0: portréty.
1: Pověšené na nějaké této prádelní šňůře.
0: Dobře. Tak jo. Já vám moc krát děkuji, Jendo, za tuhle vzpomínku. Nakonec jsme to dali dohromady. A jaká, vy jste říkal, že taky řeknete něco k současné situaci na gymnáziu v Uherském Hradišti. Takže to se týkalo toho uvedení do Dvorany slávy, předpokládám.
1: Ano, tak to má být. To bude v září. Mm-hmm. A jak se to jmenuje, baví? To se jmenuje, Ježínko, to já si nemůžu dát to slovo vzpomnět. Že nás budou přijímat jako ne abiturienty, nebo ještě jinak se to jmenuje.
0: Absolventy, no, abiturienty.
1: Absolventy, ještě jinak. No to nevadí, já si nespomenu.
0: Teď je to jako v jednom filmu Miloše Formana. Hoří
1: to,
0: má panenku.
1: Prostě,
0: jak ten, co hledal na pódiu to slovo?
1: Jak? Po 50 letech nás prostě přijímají jako za... Stařešiny, to je
0: krásné tak slovo. Tak stařešino, děkuji, že jste zatelefonoval. Předčasně jsem vás pasoval do tohoto stavu. Jsem rád, že jsem vás slyšel, Jendo. Zdravím do Uherského Hradiště. Naslyšeno.
1: Jinak vás zbožňuju, poslouchám vás velice rád.
0: Moc krát děkuji. Za sebe i za
1: hlavně
0: moje kolegy
1: to,
0: a kolegyně.
1: Hlavně, že jste tady z Buchloviak, Buchloviak.
0: No to je pravda. Příští týden jdeme do Zlechova. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: A kde budete?
0: No, u Strýca ve Zlechově.
1: U Strýca ve Zlechově,
0: tak.
1: Dobře.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Mějte se nás krásně.
0: O maturitním tablu, o tom, na kterém jste vypadali vyfoceni v tom nejlepším světle, předpokládám, si můžeme povídat i v další hodině Noční linky. Začíná už za 2 minuty, no, řekněme za 3 minuty. Zároveň s novým 13. květnovým dnem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: A její druhá část, tentokrát už s datem 13. května 2026. Svátek mají všichni servácové. To znamená ti další ledoví, ti druzí ledoví muži. A jsem zvědavý, jestli se to projeví i na nočním počasí, tady na nočních teplotách zejména. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem noční linky, kterou posloucháte, je maturitní tablo. Vaše vzpomínání na tu dobu, kdy jste jako čerstvě dospělí nebo těsně před dosažením hranice dospělosti skládali také zkoušku z dospělosti. No a jedním z atributů nejviditelnějších je hned po maturitní stužce třeba právě maturitní tablo. Slyšel jsem o takových případech, kdy tablo mělo podobu panáčků z lega s nalepenými obličeji žáků a ten největší lego panáček, ten byl, možná to nebylo lego, možná to byla jiná stavebnice, ten byl s obrázkem, tedy s obličejem pana profesora. Jaké bylo to vaše? Vzpomínáte si? A vzpomínáte si, kde bylo umístěno? Na tyhle otázky se vás budu ptát i v té právě otevřené hodině noční linky. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete psát. Jana na rozhlas.cz/linka napsala: všem linkařům dobrý večer a děkuji za možnost zavzpomínat. Maturovala jsem na gymnáziu a asi jsme byli silný ročník, protože nás bylo 5 tříd. Každá třída měla své tablo a to naše bylo ve tvaru staré historické listiny dole s pečetí. Patrně i proto, že tehdy naše třída povinně maturovala z dějepisu. Začala to společnou návštěvou fotografického ateliéru. Fotky byly tehdy černobílé, proto jsme měli pokyn obléci si tmavou halenku bez zapínání a na to se připínal krajkový límeček. Tehdy krajka byla v módě a bylo to decentní. Dodnes mám v albu fotku svou i některých spolužaček, ale i foto celého alba. Bylo zvykem domluvit si vystavení tabla někde v prodejně za výlohou. My jsme měli to naše ve velkém knihkupectví, odkud se do našeho gymnázia každý čtvrtek doručovaly knižní novinky. Vůbec ale nevím, co se pak s těmi tably stalo. Měli jsme maturitu a takové v úvozovkách prkotiny už nás netrápily. Zácnější je tam pohled na fotografie profesorů z té doby. Většina z nich už není naživu. Není divu, když letos od naší maturity uplyne koncem května neuvěřitelných 54 let. Gaudeamus igitur. Podepsána Jana.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu? Naživo samozřejmě. I dnes s vašimi telefonáty, ale hlavně s vašimi příběhy, které buď, jak už bylo naznačeno, telefonujete, anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. Teď ale na čísle 731 800 900, čísle k tomu vyhrazeném. Vítám posluchačku Noru. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače Noční linky a děkuji za pozdravy.
1: Maturitní tablo.
2: No, když jsem 11 hodin, prosím?
1: Maturitní tablo, jenom říkám, ano. Jaké téma ano. Spojuje vaše příběhy. Poslouchám vás.
2: Ano, když jsem v 11 hodin slyšela, jaké je téma, tak mě to donutilo otevřít jeden šuplíček, kde mám ve složce poznámky právě speciálně z 11 letky od maturity a tam mám také fotografii našeho tabla. Takže tak mám tu fotografii před sebou, tak si na to všecko pamatuju, i když ty vzpomínky některé jsou takové zastřené. To naše tablo bylo takové obyčejné, takové standardní, jak se tehdy dělali, asi dřevěná deska. Nahoře bylo napsáno 11A, vedle byla fotografie pana ředitele a našeho třídního profesora a pod ním potom řada všech našich vyučujících. A pak ve třech řadách nad sebou byly fotografie všech mých spolužáků. Na levém boku bylo napsáno 1956, na pravém boku jsme končili maturitou 1959 a dole bylo napsáno abiturienti JSŠ. Já jsem právě si říkala, Hrome, co to byla za zkratka? No jo, 11letá střední škola. Aha. To tehdy byly zrušené gymnázia, takže já jsem chodila vlastně na osmiletku a potom jsme nastupovali do 9. třídy, čili 9, 10, 11. No, taky jak jsem teďka slyšela posluchače, tak jsem si uvědomila, že jsme asi u toho fotografa byli aspoň holky zároveň, nebo jestli po dvou, třech skupinkách, protože máme všichni, tehdy se to tak ale dělalo, takové decentní oblečení. Bílou halenku s kulatým límečkem ke krku, zapnuto až ke krku a nějaký černý svetřík pod tím. A kluci všichni měli tmavé sako, asi to bylo černé sako, bílou košili a tmavou vázanku. Takže takové uniformní. No, ale tak jako tak, vypadali jsme tam všichni velice pěkně. Tak jsem si prohlédla, jaké jsme měli tehdy účesy a podobně. My jsme měli, příští rok budeme mít sraz, letos ho nemáme, protože většina mých spolužáků jsou v ročník 42, takže budou mít příští rok 85, já jsem ročník 41, takže to mám už letos. Ale jsme se domluvili, že letos sraz nebudeme dělat až na ty jejich 85. narozeniny, takže se jich chci zeptat, jestli si nějaké podrobnosti ohledně tabla vzpomenou. Vím, že jsme ho měli vystaveno na náměstí ve Frenštátě, určitě to bylo v některém obchodě na Podloubí, pod radnici, protože tam vždycky tabla byla. No, to víte, že se nám to tablo velice líbilo, že jsme se na ně chodili dívat. Taky nevím, kde skončilo, to už je tak všecko v mlze. No, tehdy to období, vytáhla jsem si vám tady poznámky, maturovala jsem 2. června, no za chvilku to bude výročí taky. Bylo to takové pěkné, ale zároveň to bylo v těch letech takové i neklidné ovzduší. Já jsem bohužel tehdy ještě před maturitou se dozvěděla, že škola mi nesmí dát doporučení na vysokou školu, tak asi pochopíte, že to člověku na takovém nějakém přemýšlení a veselosti nepřidalo. A protože jsem ale tehdy už měla podanou přihlášku taky i na vysokou školu do Olomouce na lékařskou fakultu, tak bylo zásadní pro mě učit se, ve svatém týdnu jsem nevytáhla paty z domu a ze zahrady, učit se na maturitu a učit se na ty přijímačky. Ale tak jako tak na to vzpomínám na všechno velice ráda. Scházíme se teďka už několik let, i když až po mnoha letech jsme se sešli. Dokonce přijel tehdy i náš pan třídní profesor, byl už Kopečný z Brna. To jsem byla moc ráda, když jsem ho uviděla. Bohužel za covidu taky asi před 4 roky zemřel. No a z našich spolužáků jsem to spočítala, už asi zemřelo taky 11. Bohužel, škoda, že jsme se s nimi ani nemohli takhle rozloučit. Tak aspoň my zbylí, co se sejdeme, tak vždycky na to všechno vzpomínáme. Takže to se mi tak vybavuje při pohledu na fotografii našeho tabla.
1: Já jsem si vás velice rád poslechl, paní Noro, a vy jste mi vlastně připomněla i to naše oblečení, ten náš outfit na fotografiích. Já dokonce podezřívám jednoho svého spolužáka, Robina, že to tablo ještě pořád má schované ve sklepě, takže si to potom půjdu ověřit. My jsme měli vlastně dvě verze. Už jsem říkal, že tam byla i ta karikatura od Renčína, Jdi synu a Šiř slávu české elektřiny po světě. Nad tím byly všechny ty naše oficiální fotografie. My chlapci jsme měli bílé košile a černé vázanky. Děvčata vlastně, těch jsme tolik neměli, tak ty tam byly podobném gardu, bílá, černá. No ale potom jsme měli ještě skupinovou fotku, kterou jsme pořídili na tehdejším dvoře střední průmyslové školy elektrotechnické a tam už jsme byli různě pověšení, zavěšení na zábradlích a podobně a v civilu. To už bylo takové trošku veselejší. A my jsme při našem srazu po 40 letech udělali takovou novou verzi téže fotografie hromadné. Opět jsme si, ale to už bylo v hospodě, polehali různě po přilehlých hlavičkách a tak. Taky už bylo v každém z nás asi tak 5 piv, takže to bylo velice lehké. A ještě to mám někde schované. Děkuju moc krát za vaše vzpomínání i za to, co jste mi připomněla. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
2: Vám také a všem dobrou noc.
1: Jirka píše, já tablo vyfocené nemám, ale před 4 lety jsem se svými dvěma dcerami a vnučkou navštívil Kutnou Horu, kde jsem studoval střední průmyslovou školu před 40 lety. Shodou okolností jsme se dostali do budovy školy, byť byly prázdniny. Měli jsme prohlídku od sklepa po střechu. A mimo jiné, náš třídní ze čtvrťáku stále učí a v jeho kabinetu viselo naše maturitní tablo. Já jsem to věděl, že ho tam má, ale děti, ty z toho byli paf.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak dávno to je, co jste na svém maturitním tablu dali všem vědět, že končí vaše studium na střední škole? Ať už to byla třeba ta 11letka, o které před mnou chvilkou mluvila paní Nora, nebo jakákoliv jiná střední škola, tak většinou to tak bývalo, že jste na závěr, těsně před maturitou, po domluvě s některým, dejme tomu z obchodu, anebo jiných, na jiných veřejných místech vašeho města, městečka, zveřejnili právě ono tablo, tedy jeho podobu, aby se všichni ostatní mohli podívat, kdo právě vstupuje do praktického života, kterým nám tak vyhrožovali. Že, paní Jano?
1: Ano, dobrý večer.
0: Já vás zdravím.
1: Všechny posluchače. No a já se musím docela smát, protože byť jsem maturovala teprve v roce 2010, tak si představte, že až v průběhu první hodiny noční linky jsem si vlastně vzpomněla, jak vypadala naše maturitní fotografie na tablu, a naštěstí jsem se teda vzpomněla. No a musím říct, že teda neměli jsme přímo takové klasické tablo, ale tenkrát nás napadlo jako třídu, aby jsme se vyobrazili na té fotce, to by nás charakterizovalo, nebo to, co máme rádi, si vzpomínám. No, protože já už tenkrát jsem byla taková milovnice sladkého, tak mě napadlo, že se vyfotím s čokoládou. No, tak to taky proběhlo.
0: Počkejte, to mě zajímá. S čokoládou? Jako s tabulkou čokolády, anebo jste se koupala v nějaké čokoládové lázni?
1: Ne. To ne, to určitě ne.
0: Fontánka normálně čokoládová nebyla tam? Co? Ne?
1: To bohužel ne, no. Ne? Byla by to hezká fotka, asi určitě pěkný nápad, ale...
0: A se ptám to, že mám rád čokoládu, no tak se ptám.
1: Normálně v sedě jsem se ji fotografovala, jak chci uhryzovat čokoládu, no, s tabulkou čokolády.
0: Jo. A co tam měli ostatní? Já vím, že trošku odvádím pozornost, ale když tedy tam na fotografii mělo být něco, co vás charakterizovalo, nebo něco, co máte rádi, tak co měli ostatní? Měli tam třeba hračky, nebo měli tam chlapci na kolenou nějaká děvčata třeba?
1: No, tak spolužáky moc nevím, těch jsme tam moc neměli.
0: Vy si to moc nepamatujete teda.
1: Jsme byli zdrávka, takže nás bylo víc holek, ale pár teda fotek si pamatuju, spolužaček, že některé, co byly třeba milovnice módy, tak si pamatuju, že tam měli normálně ramínko a na tom měli nějaké šaty vyfocené. Pak moje nejlepší kamarádka ta ráda malovala, tak to si pamatuju, že si tam vzala štětce, nějaké čtvrtky a nechala se vyfotit tak, no. Bylo hodně takhle, každý, kdo měl nějaké koníčky, tak se fotil se svými koníčky prostě, no.
0: Yeah.
1: A ještě bych asi měla zmínit, že jako klasické sestřičky, co by možná takhle lidé očekávali, tak nefotili jsme se v uniformách, ale normálně v civilu, no, jsme se takhle fotili s našimi.
0: No tak dneska už, no dneska vy jste maturovala v roce 2010, jak jste říkala, ale dneska už to není tak, že vlastně sestry nosí ten naškrobený čepec, že jo?
1: No, to už bohužel ne.
0: No, správně jste řekla bohužel, správně, mně se to moc líbilo.
1: No, mně taky, ano.
0: No. Taky proto jsem s jednou dětskou sestřičkou chodil. No, ale tak to jen tak mimochodem. Takže, Jano, rok 2010 a přesto jste musela lovit v paměti, jo?
1: No, ano. Tak. A já teda, jestli mi ještě dovolíte, tak já bych využila tady ty příležitosti, že bych zmínila moji mamku, která se vyučila keramičku porcelánu v Klášterci nad Ohří a vyučila se, tuším, že to byl rok 78 a měli moc pěkné tablo, že měla každá dívka, talíř a tam byla vlastně podobenka její fotografie hlavy a bylo to moc pěkný. Mamka má tu fotku schovanou do dneška, je to opravdu moc pěkný, líbilo se mě to, no.
0: Takže zdraví maminku a poslouchá taky dnešní noční linku na téma maturitní tablo?
1: No, poslouchala, ona vydrží vždycky tu první hodinku, tu druhou už ne, takže teď spí a já jí to budu muset přehrát, no, zítra.
0: No tak konec konců nabízí se ta možnost v aplikaci Můj rozhlas anebo v audioarchivu na stránkách rozhlasu.
1: Ještě na závěr bych zmínila, posluchači určitě budou vědět film Vyšší princip, protože tam vlastně začínal taky takovým jedním krásným tablem a to všechno odstartovalo, no, takováhle vlastně nevinná záležitost.
0: Ano, ale ten smutný konec si taky každý z nás vybaví.
1: No, přesně tak.
0: Ano, děkuji vám za váš telefonát, děkuji za vzpomínku na vaše maturitní tablo a přeju vám krásný květen. Naslyšenou.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Posloucháte noční linku a to, že si povídáme o maturitním tablu, o tom vašem maturitním tablu, není náhodou. Vždycky je to téma, které spojuje vaše příběhy, téma, které dávají dohromady naše kolegyně, naši kolegové. já jsem si taky dovolil. No a pro tentokrát myslím, že jsem se docela trefil tím, že máme polovinu května a na mnoha místech už v úvozovkách běží svatý týden. Já když na to tak vzpomínám, tak vlastně za raz, dva, tři, za 14 dnů budu mít výročí. To byl 24. květen, tak to ne, to je 11 dnů. No ale to už není tak podstatné jako to, co třeba teď píše Dana. My jsme měli úžasné tablo. Byla to tak 2×2 metry tabule, nakreslená budova školy, pootevřené dveře a z nich velká chlupatá noha s botou, která vykopává z budovy velký pytel a na tom pytli byly naše fotky. Bylo to fakt moc pěkné. Je to už 54 let. A zrovna včera jsem si prohlížela fotku našeho druhého tabla, karikaturního. A vzpomínala jsem, protože 6. června budeme mít sraz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kup mi den, kup mi noc,

0: tuhle chvíli je pár minut před půl jednou, se dá říct, že tři čtvrtiny noční linky jsou za námi. A s vašimi příběhy je to vlastně podobné, ale pár příběhů snad ještě čeká. Třeba ten od Zdeňka na téma maturitní tablo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Zdeněk, Mladá Boleslav.
0: Zdravím
1: vás. Já ani nevím, jestli vám můžu volat, protože my jsme maturitní tablo neměli. Proto mě to teď docela mrzí, protože my jsme dělali večerní školu pro pracující, něco jako pan Sovák v tom filmu Marešku, podejte mi pero.
0: Jo.
1: A kdo by byl zvědavý na starý dětky. Takže jsme maturitní tablo neměli, nicméně jako, proč taky volám, protože nějaká paní tam volala, že se fotili v labutěnkách, nebo měli nějaký labutěnky,
0: ačkoliv
1: člověk s maturitou, tak nevím, co to je, proto taky volám.
0: Labutěnka, no tak to je takovej ten puclík, kterým se buď to nanáší pudr, anebo se z toho dělají třeba takové ty ozdobné límce, řekněme. A nebo to může být i broš ve tvaru labutěnky, takové chmíří, řekněme. No, proto říkám puclík.
1: Jo, takhle.
0: No. Takže vy voláte kvůli tomu, abych vám vysvětlil labutěnky. To mě teda, pane Zdenku, trošku mrzí, ale je pravda, že večerní škola nemá příliš ve zvyku zveřejňovat tabla se svými absolventy, že? Třeba
1: jo,
0: takový
1: ale...
0: hujer, no, ten by si možná užil.
1: Něco podobného jsem byl já.
0: Jo, takhle. Chodili taky všichni vaši příbuzní na schůzky rodičů a přátel
1: to ne,
0: školy?
1: To ne? Ne, nechodili. Za mě by tam museli chodit právě děti.
0: Tak Zdeňku, děkuju a byť jste neměl tak úplně příspěvek na téma maturitní tablo, aspoň jste byl hezky slyšet. Mějte se pěkně.
1: Ale můžu ještě jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: K té maturitě. Dělal jsem maturitu samozřejmě, ale pak jsem se dal na prostě učitelství a můžu vám říct, nějaká maturita, tam jde člověk za sebe a daleko horší je, když tam pak stojíte vy a ty děti před váma a co tam řeknou, jestli já nebudu zablbce, jestli se mi něco naučila tak tohle to si mi chtěl
0: na to já
1: je
0: jsem,
1: to hrozný.
0: Na to já jsem
1: je
0: tak trošku vsadil.
1: Horší.
0: Na to já jsem tak trošku vsadil a ta paleta známek tomu taky odpovídala. 1, 2, 3, 4, dohromady za 10, no.
1: Dobrý, no. A jak paní říkala, to já jsem taky šel o maturitě později, jako na ústní, protože jako my jsme měli, se domluvili, jak budeme. No, odešel jsem a oni to změnili a já přišel a teď už jsem měl být u maturitě, že jsem moc na počítku nebyl a šel jsem z voleje.
0: No tak zvládl jste to.
1: Jo, zvládnu. Proč ne?
0: Konec dobrý, všechno dobré. Zdeňku, děkuju. Mějte se hezky. Naslyšenou. Napsala Daniela z Prahy, takže přece jenom jeden příběh mezi písničkami na téma maturitní tablo zazní. Všechny posluchače zdravím se vzpomínkou na naše tablo z roku 1960. Na naší 11letce jsme byli jediná dívčí třída. Naproti tomu Ačko bylo jen z kluků. Ostatní třídy, včetně té, do níž chodil Jaroušek Duka, byly smíšené. Už si nepamatuji, kdo přišel s nápadem, že se místo civilního oděvu necháme vyfotit jen se sametovou šálou přehozenou ležérně přes ramena. 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně. Ředitelství rozhodlo, že do žádné výlohy nesmí. Vypadalo to, že se budeme muset nechat přefotit. Nebyli jsme z toho nadšené. Nakonec to vyřešil lišácky pan fotograf. Fikaně kraje rozmazal a my tam vypadáme jako obrázek na náhrobní kámen. Ale když se díváte na 40 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. Fotka našeho tabla se pokaždé objeví na srazu abiturientek. Letos už po 65 letech. A pokaždé je to velmi příjemné. Díky Markétě a Věrce, které to celá léta dávají dohromady, věřím, že se zase v hojném počtu v Salonu republiky sejdeme. Napsala Daniela z Prahy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tomu dalšímu telefonátu noční linky, dnes na téma maturitní tablo, se vlastně odrazím od toho, co už před chvílí zaznělo, tedy od Danielina vzkazu, který před malou chvilkou jsem zkoušel aspoň mírně ocitovat. Tam bylo řečeno jednak, že 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně, takže se zeptám paní Jany, která teď čeká na telefonu, jestli třeba s umístěním nebo při vytváření tabla samotného neměla podobný problém. Třeba. Dobrý večer na telefonu, paní Jano.
1: Dobrý večer a ještě jednou vám moc děkuji, že se mohu přidat se svými vzpomínkami.
0: Velmi rádo se stalo.
1: Na maturitní tablo. Ale
0: měla jste podobné problémy s tablem třeba?
1: Byl by to zázrak, kdyby jsem mohla mít aspoň fotografii tohoto tabla. Maturovala jsem na 12letce na kavalírce v Praze v Košířích v roce 1962. Mm-hmm. A měli jsme černobílé fotografie, ke kterým jsem já přimalovala každému barevnou karikaturu, co by si přál nebo čím se chce stát v životě. Mm-hmm. A měli jsme vystavené toto tablo ve Vodičkově nebo Spálené ulici v Praze, to si přesně nepamatuju. Ale bohužel, než jsme si mohli tablo vyfotografovat, ofotografovat, tak zmizelo. A tak do dneška hledám někoho, kdyby náhodou měl aspoň fotografii našeho tabla.
0: Aha. No tak a bylo to vystaveno v nějakém obchodě, v nějaké výloze, nějaké vitríně?
1: Ano. Bylo to právě ve výloze, nepamatuju si už, v kterém obchodě. Hmm. Ale když se setkám se svým bývalými spolužáky, už nás moc nezbylo. Naposledy, když jsme měli sraz, tak nás přišlo už jenom 11 z 32 žáků.
0: No tak problém podobného rázu, jako paní Daniela, jste neměla, ale vám rovnou to tablo někdo ukradl.
1: To jsme si mysleli taky. Tak jsme potom vystavili normální tablo znova, ale bez karikatur.
0: Myslíte, že v tom hrály roli právě ony karikatury, že to třeba někomu ze školy vadilo a že to nechal odstranit?
1: No myslím, že ne, protože s každým jsem hovořila a každý vypodobnil, jak by chtěl být namalovan.
0: Já myslel spíš učitelský sbor, pedagogy.
1: Pedagogy jsme nekarikatovali, jenom sami sebe.
0: Jo. No tak lidé
1: všechno
0: jsou
1: je možné.
0: Všechno je možné, no, všechno je možné. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za tu vzpomínku. A vy sama jste měla karikaturu jakou? Tedy k čemu jste chtěla směřovat po maturitě?
1: Já se stala lékařkou.
0: Takže už na tablo? Na
1: měla
0: tablo?
1: Jsem bílý plášť a injekční stříkačku.
0: Naplnil se váš osud, paní Jano. Děkuju.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou, děkuji.
0: No a odrazím se vlastně ještě jedenkrát od Danielina příběhu, vzkazu, od její glosy, protože tady znovu cituju, když se díváte na 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. To je vlastně něco, co zmiňuje i František, který tradičně píše, ačkoliv se ho tablo tak úplně netýkalo, ale poslechněme si to celé. Já jsem se učil jenom zedníkem, tam se žádná tábla nedělali. Když jsem však chodil v učení po Brně, tak to byla 50. až 60. léta, po výlohách byla vystavena tabla různých škol, to jsem se vždycky zastavil u těch výloh a prohlížel jsem si je. Někdy jsem tam objevil nějakou známou tvář. Dneska už po Brně nechodím, tak nevím, zda ještě tato tabla jsou po výlohách. Jedno takové tabla.

0: tablo dostal náš taťka od svého kamaráda z vojny. To byl rok 1950. Ano, na vojně taky se občas dělávala tabla. No, ten kamarád nám potom byl za svědka, když jsem měl svatbu, jmenoval se Jan Sobotka z Kupšic. Františku, děkuju za krásně rozvětvený vzkaz a vracíme se k tématu. Tím je maturitní tablo a ještě určitě aspoň jeden příběh uslyšíme po písničce Karla Gotta.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Božský Karel sice chválil čas, ale já musím říct, že někdy má i svá negativa, ten hodně rychle plynující čas, plynoucí čas, samozřejmě. Já si například nedokážu vybavit, jestli to byl obchod s hračkami anebo drogerie na Koblížné, dnes Koblížné ulici v Brně, kde bylo vystaveno to naše maturitní tablo. Takže paní Marto, vy jste na tom lépe, pamatujete si vy doslova přesně, kde bylo vaše tablo umístěno? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přesně ne. Vím, že to bylo ve výloze v obchodě na Příkopě na Praze 1.
0: No, aspoň že tak.
1: Já jsem maturovala v roce 66, tenkrát se místo gymnázium říkala střední všeobecně vzdělávací škola nebo 12letka. A my jsme měli udělaný hezký tablo, myslím, že se tam hodně lidí zastavilo. My byli jsme zámořský parník a u kormidla stál zástupce ředitele. Vedle stál zasněný náš pan ředitel milovaný a já různě poházený jsme tam byli jako buď po parníku nebo u parníku a já jsem tam byla ještě s dalšíma třema dívenkama vypodobněná sobě na Jáda.
0: Takže já jsem si říkal, jestli dojde na mořskou panu nebo něco takového. Přece jenom. No. Ale nabízí se třeba i plavčík nebo plavčice. Byly tam i tyhle pozice obsazeny?
1: Taky, samozřejmě.
0: Jo. A co kuchař? Taky.
1: Kuchař, to si myslím, že ne.
0: Dobře, takže víme, kdo byl u kormidla, víme, kdo to všechno řídil, zpovzdálý pan ředitel a víme, kde bylo umístěno. Problémy s tím nějaké byly, nebyly s umístěním?
1: Ne, myslím si, že nebyly, ale bohužel ho teda nemám vyfocený. Ráda bych ho měla, bylo.
0: Škoda, paní Marto. Ale já si myslím, že i za tuhle vzpomínku vám můžu poděkovat. Je to 60 let a vy si všechno pamatujete, to jste na tom líp než já.
1: No tak všecko si nepamatuju, ale tak ty věci, které stály za to, si pamatuju.
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala? To mě zajímá.
1: Maturovala jsem velmi dobře a šla jsem na medicínu a vzali mě.
0: No tak to jsem proti vám úplný břídil. Tak těch mých 10 prostě už jsem stejně propálil. Vy jste byla určitě se samými jedničkami, že?
1: No, možná tam byla jedna dvojka, to se vám přiznám, že už nevím, ale s vyznamenáním to bylo.
0: No tak, gratuluju dodatečně po 60 letech. Děkuju, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: O maturitním table, o tom, kterým jste dali najevo, že už končí vaše středoškolská studia a vy vstupujete do praktického života, tak o tom si můžeme povídat ještě po písničce Petra Jandy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: z noční linky Českého rozhlasu, z té aktuální, ve které si povídáme o maturitním table, o tom, které jste kdysi dávno, anebo možná i nedávno, dejme tomu, umístili do výlohy některého z obchodů v centru vašeho města či městečka, tak z téhle noční linky už zbývá jen 9 minut. A tím pádem vítám zřejmě poslední telefonující, paní Naďu, která na čísle 731 800 900 vlastně ani nechce mluvit o svém maturitním table, ale o table svého manžela, jestli jsem tomu správně pochopil.
1: Já vás všechny dobrý moc večer. Zdravím. Dobrý večer. Krásnou dobrou noc, teda ještě ne, ale tak jako ten
0: no, ale skoro. Tak dobré ráno jako pro jistotu, jo? Dobré ráno taky.
1: Ano, to bude potom. No, já jsem tady objevila manželovo tablo.
0: Doma?
1: Je to fotografie. Aha. A je to z vojny.
0: A tak.
1: On sloužil na hlavní politické správě v Praze. Mm-hmm. Vozil papaláše. Mm-hmm. No a udělali jako si tablo. No a můj manžel byl pověstný tím, že stále jenom kontroloval brzdy. A měli to všecko jako karikatury. No a mě se na tom teda, vždycky jsem se tomu musela smát, protože na tým jeho autě měl napsaný jako značka auta pose_rese.
0: Tak, jo, chápu.
1: To byl takový jako, no ale že tím, že on pořád jenom kontroloval brzdy, tak si z něho ti jako kolegové tam na vojně dělali jako legraci, že jako jenom kontroluje brzy. A on vždycky říkal, když budu mít brzy v pořádku, bude v pořádku všecko. No a bylo to v roce 52 a 53.
0: Paní Nadě, děkuju za tuhle vaši vzpomínku. To je, ano, teď jsem to chtěl říct, to je, řekl bych, to už je vlastně, ano, polovina minulého století.
1: Manžel už tady není 27 let, jako.
0: To je samozřejmě smutné, ale máte po něm aspoň tuhle a určitě to není jediná památka.
1: Vždycky, když se na to podívám, no tak i ty obličeje, je to jako karikatura, ale vždycky se tomu, když mám smutnou náladu, tak se na to podívám a vždycky mě to rozesměje. Protože u každého toho vojáka je tam jako ta bublinka, vždycky něco napsané, ale to už si nepamatuju. To si pamatuju jako to, co tam má manžel.
0: Tu fotku uchovávejte jako oko v hlavě a přeju vám krásný
1: květ. No, už si ho zamluvil můj pravnuk, jako... Ten už povídá, babičko, to si vezmu, takže jako...
0: Vydá se znovu na cestu vaší rodinou. Děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já vás moc a moc zdravím a hrozně ráda vás poslouchám. Vy máte nádherný takový uklidňující tón hlasu, že mě to vždycky potěší.
0: A víte, že já to mám jenom...
1: 92 let, takže už člověk jako starý.
0: A víte, že já to mám jenom večer, když jsem hodně unavený. Ale i tak za to děkuju. Mějte se hezky.
1: Přeju vám hodně, hodně zdravíčka a krásnou dobrou noc a všem posluchačům taky nashledanou.
0: Děkuju a naslyšenou. Takže to vypadá na ještě jeden telefonát a to hned v zápětí, tedy v tuhle chvíli volejte 731 800 900 a uzavřete noční linku na téma maturitní tablo. Dobrý večer, kdo je prosím teď na telefonu a s kým můžu maximálně 2 minuty hovořit?
2: Dobrý večer z Baťova,
0: srední
2: technickým tisníkům.
0: Je
2: to jedinství moja škola dla vaspitání srední technických kádrov dla kaževěnoj pramyšlovosti. Koželužská průmyslovská od Trokovicí monotypní škola jediná v republice.
0: Teď jsem chvilku byl na pochybách, kdo vlastně volá, ale teď už vím, Staňko, proč jste to řekla. Jaké bylo vaše maturitní tablo?
2: Já jsem hodinu přemýšlela taky, jaké bylo naše maturitní tablo. Vzpomněla jsem si. Byl to tvar, jelikož koželužská, tak vyčiněná kůže. Mm-hmm. No, nějaké podložce, na tom jsme měli přilepené fotky, že byli tam umístěni kantoři. No a měli jsme ještě společnou fotku u původní kašny kousek od školy v parku před Spolákem. Mm-hmm. No a já jsem maturovala 14. června 77. Příštím rokem budeme mít po 50 letech sraz. Už se na tom pracuje, celých 50 let podávám dohromady já. Zatím jsme přišli, už se na nás dívají z vrchu dva spolužáci ze stejné lavice a já bych chtěla poprosit. Chodil s náma do třídy ze Svítavy Lány, měl adresu Augustín Veneš. pokud nás Gusta slyší, ať se ozve, protože na něho nemám kontakt, jinak vlastně o všech o sobě víme a Pavel Mikulka nejspíš poslouchá i tuto noční linku. Takže,
0: no vy jste to spláchla všechno v jednom, dokonce i no, ten připravovaný řekl, sraz, to je v pořádku.
2: Vy jste řekl 2 minuty.
0: Ano, to je, jste přesná. Děkuji, Staňko, přeju vám krásnou dobrou noc a hezký květen.
2: A vám taky, a kdyby ten Gustave, než se ozval klidně, myslím si, že přes vás, že byste na mě maila našel. Pokud bych mohla požádat.
0: No, nenašel a opravdu nebudu moci zprostředkovat. Není na to, bohužel, moje kapacita stavěna. Ale řekněte Staňka, Baťov a je to.
2: Ano, tak jo.
0: Mějte se
2: hezky. Přeju všem pěknou noc a dobré usínání.
0: Naslyšenou.
2: A děkuju, Borku, vám.
0: Rádo se stalo. Teď už opravdu naslyšenou. S vámi, se všemi, kteří pravidelně i méně pravidelně sledujete noční linku Českého rozhlasu. Ta příští, už za 22 hodin začínající, bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem bude, jak nenaletět takzvaně výhodným nabídkám a reklamním akcím. No a já se za vámi znovu vrátím v pátek. Je to pátek 15. května, kdy noční linka otevře možná pro někoho trošku nebezpečné téma, ale téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Ale pozor, nemluvím jen o návykových látkách, protože každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. No a šťastní jsou ti, kteří tuhle svoji drogu nepoznají. Tak o tom bychom si měli povídat v pátek 15. května. Budu se na vás těšit. Budu se na vás těšit u mikrofonu a teď vám už ale přeju dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy zarostaných lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat rutiku,

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Marka Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraj, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všech

všechny, kromě tří nebo čtyř, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo čtyřmi tyčkami zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly dva obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi pět poliček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a New Orleanským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud New Orleanské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 18.23., když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou a proto nastala konjunktura. Ale počase naši odjeli a ceny šly dolů. A trvalo řadu let, než se Jamestown zase zvetil. Tatínek tam koupil za $400 pěknou nemovitost, skoro 200 tisíc hektarů. Neprodali ani, když se odstěhovali a byli jejím majitelem až do své smrti. Vždycky říkával, že za jeho života se ta půda nezhodnotí, ale že to jednou bude výhodné zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych
teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počas se udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte. Ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Obojí je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti.
Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy

nikdy nestalo. Ona když jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá. A že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jí mi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

was the

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde, nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu, a je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcenou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jak obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 centimetrů od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno v okolí 180 centimetrů, vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy a v zápěti nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si zdá se přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen, když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo, ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. Usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak, tak, tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pán John Halifax a ostatní. Pánové, S tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudí tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přes ráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale, Ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... No, ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně. Zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zacpat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte. Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
3: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
2: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám.
3: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
2: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

stála jako laň lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.